lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony, 2x30W, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na tvář.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě mělo opravdu jedno.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková polazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. A vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

Tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

0: asi vstáváš.
1: Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

0: městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

masám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

chceš něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Vždy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bezvlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle. Usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy. Na život už je pozdě a na

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kinem i zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a

0: vzít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě
1: tak co? Povedlo se, uhodli jste? Celý výběr dnešních folkových pohlazení měl jednoho společného jmenovatele. A to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Roníček. Mějte se.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe toho zdruda.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
5: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: Musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: Tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozraď, prosím, kde si brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak, sportovně nadaná, ještě odpočatá, Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem, teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano.
3: Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Ne, já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem hned poznal, že jste od novin.
2: Ano?
3: Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: No ne, já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano. Že to je dělba udělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. To si počtou, ano. Až když jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Co to? To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo. Ano.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslu krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás tam
3: zdraví. Dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karoline, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Ivan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
6: Já jsem měl z Prahy 8, dobrý
2: den. Ano, dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohli trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5-6 let.
2: Ale těch chodeb a schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou v hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Raupi nad Vltavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno. Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den, Jirko.
8: Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, toho času v Hlavčovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všetky humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti. Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: Je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napětí a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodneme.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podíváme se do SMS-ek, tam to rozhodneme. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky
2: naslyšenou.
10: Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven a já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Někde, kdy?
10: Někde, kdy. Kde procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: Kde procitáte?
11: No, kdy vy ráno...
10: Kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Ano. Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
10: Mám pomalý metabolismus. Napíšu.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, tak.
11: No jo.
10: A napište, že mám dva, ať mají stek.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně, ano. To je. Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano,
11: jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy? Tedy...
10: No ráno, časně kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: Když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
11: Myčky.
10: Myčky. Myčky, až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Hmm. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ať se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z Čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Přívám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
4: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: Takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepl a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme, dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studnic u Hlinska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujeme.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím

0: lesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
3: Já nechci. Kdo
2: by je víc pobavil?
3: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
2: Dobře. Humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se hezky.
1: Takže Sandru volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit na podobně. Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Ivanovice Nahané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou. Ahoj. Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně, já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. O co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano, ano.
6: Ano, ano, jste tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to by bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no,
7: ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no, články a toto. Bezvadný jsou, že píšou, vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: nestarám. A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no,
7: víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: Jo, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím, zavazím, ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, vy řídíte určitě,
6: no,
7: Karle,
6: jasně.
7: Tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod, jo.
6: No, máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik je pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím. Jak velké, tak malé. V všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Řidiči dnes musí kvůli uzavírce ulice Údolí Kamenice v Tanvaldu využít objízdné trasy. Na Technickou univerzitu v Liberci se zapsalo téměř 7800 studentů. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí. A dnes čekujeme většinou slunečno, větrno a teploty do 23 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Motoristé dnes mezi 11. a zhruba 17. hodinou neprojedou částí ulice Údolí Kamenice v Tanvaldu na Jablonecku. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Koryt LK. Objížďka pro osobní auta vede Jiřetínskou ulicí. Ostatní řidiči musí využít trasu přes Dolní Smržovku, Krkonošskou ulici a Albrechtice v Jizerských horách. Omezení se dotkne i provozu autobusové linky číslo 744. Autobus pojede z Tanvaldu přes Desnou do Jiřetína pod Bukovou a zpět. Posílené spoje jsou mezi zastávkami Tanvald Terminál a Tanvald Údolí Kamenice. Bezmála 7800 studentů se letos zapsalo na Technickou univerzitu v Liberci. Je to o 800 víc než v loni. Nárůst je na všech fakultách, kromě Fakulty umění architektury. Univerzitě se daří získávat více studentů i navzdory klesající demografické křivce, říká prorektorka pro strategii a rozvoj Jana Šimanová.
2: Jestliže meziroční procentuální nárůst maturantů byl kolem 4,7% a univerzita přijala letos o 11% víc, znamená to, že jsme nad demografickou křivkou a že pomáháme tomu regionu sem přilákat ty mladé talenty.
0: Kvůli velkému množství studentů jsou plně obsazené vysokoškolské koleje v Harcově. Do konce semestru by se ale lidé na čekací listině mohli umístit. Už jen dnes dopoledne se lidé můžou registrovat do dražby výročních pamětních medailí v Jablonci nad Nisou. Vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se registrace uzavřou dnes ve 12 hodin. Celkem 110 stříbrných medailí bude město dražit 8. října od 18 hodin v budově bývalých městských lázní.
3: Zájemci taky musí na účet města zaslat dražební jistotu 1500 korun. Vyvolávací ceny medailí začínají na 5000 korunách. Nejdražší je sada 10 medailí s vyvolávací cenou 50 000 korun. Výtěžek dražby plánuje magistrát využít na opravu budovy, obnovit v ní chce lázeňský provoz. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba končí ve funkci. Parlament v Bratislavě mu v úterý vyslovil nedůvěru. Návrh podpořili kromě opozice i poslanci vládní SNS, která ministerstvo odvolání požadovala už od letošního jara. Kvůli jeho setrvání ve funkci se dostala do sporu i s premiérem Robertem Ficem. Pro odvolání Tomáše Taraby hlasovalo 77 poslanců. Návrh tak získal potřebnou nadpoloviční většinu. Taraba se teď vrátí do parlamentu jako poslanec. Vládě tak může komplikovat schvalování zákonu, protože má ve sněmovně většinu pouhých 3 hlasů. Jeho odvolání završuje několikatýdenní konflikt uvnitř koalice, kvůli kterému premiér Fico připustil i možnost předčasných voleb. Sport. Hokejisté Liberce prohráli v 6. kole Tipsport Extraligy v Litvínově 4-5 po samostatných nájezdech. Přitom po čtvrt hodině vedli o 3 góly. Náskok ale bránili pasivně, což označil za problém útočník Bílých tygrů Radan Lenz.
4: Asi se to tak zdálo, že při vedení 3-0, že nemusíme útočit, nebo že si chceme bránit to vedení, ale tak za prvé jsme ho neubránili a za druhý jsme ani neutočili, takže byla to taková hluchá pasáž od nás, která nás potrestala. Samozřejmě ta rozjezdí sezony, všichni víme, že nemáme úplně ideální, ale když vedeme 3-0, tak o to víc musíme asi hrabat, aby jsme klidně to 3-0 dohráli a takovýhle výpadky prostě nás srážejí. Počasí.
0: A dnes jsou zpočátku ojedinilé mlhy, postupně ale čekejme polojasno až skoro jasno a teploty mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Daliborova v Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je tu středa a také závěr září 30. v kalendáři 4 minuty po 5. hodině a v tomto čase vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví a u poslechu vítá Martin Kolín. Budeme se společně za okamžik zajímat také o tramvaje, konkrétně ale v tomto momentě o tramvajovou výluku. Patrně tedy v Liberci, kdy se na podzim právě výluka rozšíří. Důvodem budou opravy trati mezi Jánskou ulicí a nádražím. Doplňme, dopravní podnik momentálně hledá firmu, která úsek opraví. Máme podrobnosti nejen tedy o tom hledání té firmy, ale také o celé následné výluce doplníme za okamžik, a to v dnešní první reportáži. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: S Pavlem Novákem jsme odstartovali také středeční dobré ráno. Připomínáme tedy aktuální datum, a to 30. září. A k tomu teď už v podstatě 12 minut po 5. hodině. Také jsme mluvili o výluce a liberecký dopravní podnik právě chystá v blízké době další opravy páteřní tramvajové trati. Týkat by se měly zejména úseku mezi terminálem Fignerova a viaduktem. Na podrobnosti se zeptala už včera Iveta Kalátová, redaktorky Kateřiny Kubíčkové.
1: První z oprav by měla podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO začít teď na podzim. Dělníci budou pracovat v Jánské ulici podél obchodního centra Fórum. Konkrétně opraví úsek od Soukeného náměstí po Rybníček. Ke konci roku se pak práce přesunou do ulice 1. máje. Prozatím město hledá stavební firmu, která trať opraví. Zájemci se můžou hlásit do 14. října. Náklady na opravu město odhaduje na 289 milionů korun bez daně.
2: A kudy tedy bude jezdit náhradní doprava?
1: Přestupním místem na náhradní autobusy bude podle technického ředitele dopravního podniku Ludvíka Lavičky zastávka Nádraží. Tramvaje budou jezdit z Horního Hanichova do vozovny v Mrštíkově ulici. Lidé si budou moct ve směru do centra přesednout na nádraží do autobusů, které je povezou přes ulici doktorky Milady Horákové až na terminál Fignerova. Pokračovat budou až do Lidových sadů, protože i v tomto směru je aktuálně kvůli opravám výluka. Tramvaje do Jablonce nad Nisou budou po dobu oprav jezdit pouze do zastávky Fignerova.
2: A jaké další opravy dopravní podnik plánuje?
1: Příští rok by měla pokračovat oprava tramvajové trati ve směru do Hanichova. Dělníci budou podle Lenerta pracovat v Žitavské ulici, konkrétně mezi zastávkami Nádraží a Viadukt. V roce 2028 pak dopravní podnik plánuje opravit taky zbylou část trati do Hanichova, přesněji úsek mezi Viaduktem a obchodním centrem Horizont v Kubelíkově ulici. Z plánu investic dopravního podniku taky vyplývá, že na příští rok jsou naplánované opravy trati mezi Galerií Lázně a centrem města. Ulice 5. května byla sice v předchozích letech kvůli výměně teplárenského potrubí uzavřená, povrch ani tramvajové koleje tam ale dopravní podnik nemodernizoval.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách a hlavně také i okolo vodních ploch očekávám mlhy, jinak ale bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni. K tomu tedy mírný jihovýchodní vítr, na horách a místy ve Frýdlantském výběžku může být vítr čerstvý, dokonce lokálně nárazový, a biometeorologická předpověď pro dnešek taktéž mírná, tedy na jedničce.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Po písni Vladimíra Mišíka se můžeme na vlnách Českého rozhlasu Liberec vydat tak, jak odpoledně, konkrétně k dnešní 13. hodině, kdy budeme opět vysílat pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala dnes a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnit? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby? A hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.

0: Nakolik by dle odhadů mohla být obnova parku v Tyršových sadech v Jablonci nad Nisou? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Čtyři nové studijní programy chce následujícím akademickém roce otevřít Technická univerzita v Liberci. Studenti se budou moci hlásit na obor psychologie, polytechnické vzdělávání a science pro vzdělávání. Dnes začíná Sportfilm Liberec. Mezinárodní přehlídka sportovních filmů potrvá do neděle. Po zahájení v Praze se program přesouvá do Liberce, Vratislavy nad Nisou a Jablonce nad Nisou. Jablonec nad Nisou připravuje obnovu parku v Tyršových sadech. Magistrát bude podle mluvčí Jany Fričové žádat o evropskou dotaci. Náklady na obnovu parku odhaduje na necelých 69 milionů korun. Dotací by chtěl pokrýt přibližně polovinu. Nákladní nádraží v Děčíně dnes slouží složkám integrovaného záchranného systému pro cvičení. Od 9. hodiny dopolední do zhruba 13 hodin tam budou nacvičovat zásah u vykolejení vlaku s desítkami zraněných lidí. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v úterý setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Po uložení korunovačních klenotů spolu řešili program příštího jednání Bezpečnostní rady státu a aktuální bezpečnostní hrozby. Rada se sejde 20. října. Po mlhách, které se postupně rozpustí, nás čeká dnes slunečné počasí s teplotami letními až u 23 stupňů a silný vítr bude foukat na Frýdlantsku. Místy může dosahovat až 65 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A zavřená je silnice třetí třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Je to kvůli rekonstrukci vozovky. Objízdná trasa v obou směrech vede přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové během středečního dobrého rána. Připomínáme dnešní datum, a to 30. září. Připomínáme také aktuální čas, tedy 6:30. A už za okamžik se společně budeme moci vydat do Jablonce nad Nisou. Připomeneme totiž 18. ročník týdne sociálních služeb, který potrvá až do neděle. Jaký je jeho program právě v Jablonci, kde akci zaštituje přímo magistrát? Ne, na to se dozvíte už za okamžik.

0: Zuzana Norisová a s ní další nestárnoucí písnička. Teď už tady 9 minut po půl šesté, což je čas, kdy se budeme moci vydat do Jablonce a pozastavíme se u seniorů, osoby se zdravotním postižením, ale třeba také u lidí, kterým hrozí sociální vyloučení. Ti všichni mohou využívat sociální služby. Lidé ale často neví, jakou práci poskytovatelé sociálních služeb dělají. To má za cíl změnit týden sociálních služeb, který odstartoval už včera. V Jablonce nad Nisou ho zaštítí přímo magistrát. Tam se mluvčí radnice Jany Fričové na podrobnosti o týdnu sociálních služeb včera odpoledne zeptal také reportér Patrik Fischer.
1: My už tady před sebou máme rozložené některé letáčky, mimo jiné s programem, který, jak tak koukám, je poměrně nabitý. Pojďme si trošku nastínit, co všechno případné zájemce čeká.
2: Tak teď už nestihnu, protože právě probíhá, možná už i doběhla vernisáž výstavy, která potrvá po celý týden. Ta výstava se jmenuje 50 odstínů dobrovolnictví a to proto, že vlastně celý tenhle týden je zaměřený hlavně na to dobrovolnictví v sociálních službách. No ale potom bych připomněla ještě třeba dobrovolnický program, což je přednáška ve spolkovém domě nebo sociální dobrovolnictví, to je zase workshop a nábor a bude probíhat na Mírovém náměstí, tedy tady na radnici v režii Červeného poslíka. No a nebo do městské knihovny bych pozvala na den osobního asistenta, což je promítání dokumentu a k tomu náleží i beseda.
1: Já jsem ale i koukal, že třeba některé sociální služby přímo nabízejí dny otevřených dveří, což mě navádí na otázku, kdo všechno může sociální služby využívat, protože to je poměrně široký pojem.
2: Tak ono se asi všeobecně myslí, že sociální služby využívají především seniori. Tak to není samozřejmě. Můžou to být zdravotně různě postižení, anebo lidé, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat. A pokud hledáte konkrétní službu, pak stačí v uvozovkách nalistovat katalog sociálních služeb, který je k dispozici na webových stránkách magistrátu.
1: Což může být určitě užitečná informace, pokud někdo potřebuje nějakou sociální pomoc. Nicméně pokud by někdo hledal spíš informace přímo k tomu týdnu sociálních služeb, aby si mohl najít třeba něco, co ho zajímá, tak kam byste nasměrovala tyto lidi?
2: Tak program týdne sociálních služeb je jednak na webových stránkách města, statutárního města Jablonec nad Nisou, a nebo ho najdou lidé na 365jablonec.cz.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách také místy by se mohly objevit mlhy, jinak ale očekáváme polojasný až skoro jasný den. Teploty mezi 20 až 23 stupni, na horách dnes naměříme mezi 16 až 19 stupni Celsia. K tomu tedy mírný jihovýchodní vítr, který by na horách a místy i ve Frýdlantském výběžku mohl být čerstvý a lokálně také nárazový. Biometeorologická předpověď ale zůstává taktéž mírná, tedy na jedničce.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Z 60. let, o kterých zpíval Petr Spálený, budeme moci v podstatě vydat do trochu mladší historie, a to konkrétně tedy díky našemu rozhlasovému archivu, kdy připomeneme, jak se před lety bavilo publikum, a to ve společnosti Petra Jančaříka a Zdeňka Izera. V zábavném pořadu sypali z rukávu jeden vtip za druhým.
1: Jak ten šéf čeká na toho svého zaměstnance, furt nejde do práce, říká, tady měl dodělat ty smlouvy, musíme to odeslat, on nejde, tak zvedne telefon, volá, halo, a tam se ozve takový dětský hlásek, ano, co pak? A on tak znejistě říká, je doma tatínek? Ano, tak mi ho dej. To nejde. A maminka je doma? Ano, tak mi dej, maminku. To nejde. Oh, Maria, je tam nějaký jiný dospělej? Je tady hasič. Tak měli hasiče. To nejde. No, a někdo jiný, co to tam zakravál? Přiletěl vrtulník. Ježišmarja, co se to tam děje? Co dělá táta? Mluví s policií. U vás je policie? Ano. Co tam dělá? Oni mě hledají.
2: To je taky hezký ten chlapeček, jak, že zvonek odevře, listonož zvoní, odevře malý chlapeček, cigáro v hubě. Prosím, on říká, chlapečku, máš doma rodiče? A chlapeček cigo a... Co myslíš, ty vole? Ještě jeden takový jemnej, jak pán na vyšetření u lékaře, a on kouká takhle na ten chorobopis a říká, no, nelíbí se mi to, abych vám pravdu řekl. Jsou tam takový plně zvláštní věci a ty hodnoty nám lítají, takhle kolísají. Vy asi pijete hodně, co? On říká, no hodně. To ne, to já když se probudím, tak si dám tak 3 panáky, abych se probral, nebo 4. A k obědu se dám tak litr, litr a půl vína. No a než jdu spát, tak si dám 3 pivka, třeba 8 panáků, aby se mi dobře spalo. Říká, no říkám, hodně, to je hodně tohle, jo, to je hodně. Kouříte? No, trošku jo. Kolik? No, krabičku, no dvě, no. No, když se pije, tak i 3 někdy, no. Říká, no, to je hodně, no. Co sex? No, dvakrát do týdne, no. Někdy 3krát. Říká, no, to je ono. Na jedné straně hodně alkoholu, nikotinu, na straně druhé málo pohybu při tom sexu. Myslíte na faráře na malém městě?

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Geologové dnes dokončí měření Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Naposledy radar prohlédl před 13 lety. V zákupech na Českolipsku se příští rok změní provoz pošty, přesune se na radnici. Zdravotní pojišťovny budou klinikám posílat víc peněz na umělé oplodnění. Počítá s tím návrh úhradové vyhlášky pro rok 2027. A dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, foukat bude silný vítr. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Ještě dnes budou geologové měřit pomocí radarů a seismické vlny vnitřek Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Data pak srovnají s měřením, které se naposledy uskutečnilo před 13 lety. Z nich vyčtou, jestli nebo jak moc pískovcový oblouk degraduje. Pravčickou bránu také monitoruje skalní četa parku. Pokračuje mluvčí zprávy Tomáš Salov.
4: Geologové, pokud jde o kondici Pravčické brány, jsou celkem optimističtí. Patřují zde žádné závažné vady, ze kterých by se dalo usuzovat, že třeba skolabuje v příštích dekádách.
2: Výstavba obchvatu Velvové u Jablonného v Podještědí na Liberecku poběží i přes zimu. Podle ředitelství silnice dálnic není k zimní přestávce důvod. Stavbaři budou pracovat na rovném úseku před Velvovou, odkud odstraní stávající povrch, protože se změní výška silnice. Pro dopravu zůstane průjezd Velvovou zachovaný, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut. Pošta v zákupech na Českolipsku bude od února příštího roku fungovat v režimu Pošta Partner. Oznámilo to vedení města na svém facebookovém profilu. Pošta dosud sídlila v prostorách bývalého kláštera. V novém režimu se přesune přímo na radnici. Podle vedení města je změna výhodou.
5: Nové prostory na radnici budou zařízené novým nábytkem a vybavením, takže budou komfortnější pro personál i zákazníky. Nová otevírací doba pobočky bude stejná jako na městském úřadu, tedy každý všední den od 8 ráno. Město navíc plánuje vybavit pobočku bezbariérovým přístupem. Za zákup Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Českému rozhlasu to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. Sport. Čeští fotbalisté jsou bez bodu i po druhém utkání Ligy národů. Tentokrát v pražském Edenu prohráli s Anglií 0-2. V sobotu nastoupí Češi ve Španělsku, které zvítězilo nad Chorvatskem 4-1. Počasí. Ráno se hlavně v blízkosti vodních ploch ojediněle vyskytují mlhy. Přes den očekáváme polojasno až skoro jasno. Přechodně bude vysoké oblačnosti i více. Odpolední teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. A vítr fouká mírný jihovýchodní, na horách a místy ve Frýdlantském výběžku čerstvý. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Lidická a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny kvůli práci na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Středeční dobré ráno pokračuje. My vás u něj zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec, a to i 4 minuty po 6. hodině. Popřejeme příjemný poslech a společně se budeme moci už za okamžik vydat také k paulánskému klášteru v Nové Pace na Jičínsku. Tam ostatně také přijela včera společně s restaurátory vysokozdvižná plošina, trochu netradiční. Na druhé straně odborníci potřebovali prozkoumat stav soch na průčelí kostela. Jak hádáte správně, přímo na plošině společně s nimi jsme byli také my. A podrobnosti z celé události se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu vás i v tomto čase do nového dne zdraví Martin Kolín.

0: S Janou Kratochvílovou také možnost připomenout další písničku, která nám nezestárla. Mám ráda tvůj smích. Ta nám dozněla tedy 11 minut po 6. hodině. To je čas, kdy jsme jasně avizovali, že nás čeká cesta do Nové Paky. Právě sochy u kláštera Paulánů v Nové Pace včera totiž prozkoumávali restaurátoři. Vzhledem k jejich rozměrům a umístění v 27 metrech nad zemí k tomu potřebovali vysokozdvižnou plošinu a speciální techniku. Vše zdokumentovali, vyfotili a s největší pravděpodobností budou sochy restaurovat přímo na místě z vysokého lešení. Vše ale musí projednat s církví, stavaři a také historiky.
1: Před kostel dorazila plošina, je potřeba ji ukotvit.
2: Vzhledem k tomu, že probíhá celková rekonstrukce kláštera, tak jsme se rozhodli i na základě některých dostupných pramenů z Jaroměře od Národního památkového ústavu opravdu tu plošinu přizvat a jet se podívat nahoru, aby jsme zjistili stav těch soch, jaký reálný je.
1: Vysvětluje Jan Kracík, restaurátor. Společně s restaurátorem a dalšími odborníky začínáme stoupat nahoru.
3: Nemusíte se opravdu ničeho bát.
1: Už se blížíme k prvnímu dílu. Nutno podotknout, že s jistotou ani historici netuší, co je to za sochu.
4: Máme zatím dvě varianty. První možnost je, že to je svatý František z Assisi, ale je tu i varianta, že by to mohl být svatý Benedikt podle paralely zobrazení svědců na oltáři v kostele. Tak uvidíme po prozkoumání.
1: Vysvětluje Kateřina Vohanková z městského úřadu.
3: Tak já si vás teďka jenom můžu poprosit, jestli jenom takhle zvednete ruce, abyste se nedrželi toho zábradlí a já vás vysunu.
1: Tak, my už teď sochu máme téměř na dosah. Na první pohled vypadá, že čas už se na ní hodně podepsal.
2: Bylo to vidět i ze spodu, ale tady je to evidentně zřejmé, že...
3: Můžeme k soše?
2: Můžeme k soše. A z těch blížších záběrů to bude ještě markantnější. Trhliny, praskliny, ale zatím to nevypadá na nic jako staticky vážného nebo úplně havarijního.
3: Chcete ještě za roh?
4: Ty sochy jsou opravdu... na ráně, jak se říká, a vlastně všechny deště, větry na ně působí velmi a ten pískovec není příliš odolný a v tuhle chvíli začíná být ve stádiu už jako dožilý a ten stav těch soch je opravdu havarijní, takže potřebujeme je zdokumentovat, aby jsme následně navrhli nějaký postup, co s nima.
3: Jaké zdi chcete? Už tak vás jenom natočím klidně, to je rychlejší, než tady přejíždět celým ramenem.
2: Restaurátorský zákrak je tady na snadě a bylo by dobré provést někdy v nejbližší době, ale není to tak, že by v tuhle chvíli hrozilo nějaký nebezpečí pádu části sochy na zem.
1: O konkrétních opravách budou restaurátoři jednat s majitelem i vedením města. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Středa bude v Libereckém kraji, myslím si, velmi příjemně polojasná až skoro jasná, přechodně, ale bude více vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes mezi 20 až 23 stupni, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. K tomu tedy mírný jihovýchodní vítr, na horách a hlavně ve Frýdlantském výběžku bude vítr čerstvý, místy nárazový a biometeorologická předpověď taktéž pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Takové počasí nás tedy čeká v závěru září, a to během středy 30.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
3: And Miss World 2006.
2: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
4: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
2: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
4: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
2: A já přeju pěkný den.

0: Co nabídne akce s názvem Týden sociálních služeb na Českolipsku? Nen, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv na 1. října. Kolik mají každý den stát, bude určovat minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k regulacím vrací kvůli vysokým cenám. V Jablonci nad Nisou dnes v poledne skončí registrace na dražbu pamětních medailí. Vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Celkem 110 stříbrných medailí bude město dražit 8. října od 18 hodin v budově bývalých městských lázní. Lidé ve dvou městech na Českolipsku můžou ve čtvrtek v rámci dne otevřených dveří navštívit domov pro lidi se zdravotním postižením. Akce se koná v rámci týdne sociálních služeb. Přístupné bude centrum denních programů ve Cvikově a bytové domy ve Cvikově a Novém Boru. Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela, v kritickém stavu zůstává napadená školačka. Hokejisté Liberce prohráli v Tipsport Extralize po třetí za sebou a ze 6 utkání mají jen jedno vítězství. V Litvínově neudrželi 3-brankový náskok a podlehli domácím 4-5 po samostatných nájezdech. Reportáž ze zápasu uslyšíte krátce po 7. hodině. Po ránu se hlavně v blízkosti vodních ploch ojediněle tvoří mlhy, přes den bude polojasno až skoro jasno, přechodně čekejme i více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů a silně foukat bude hlavně na horách a ve Frýdlantském výběžku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Stavební práce uzavřely ulici Jiráskova ve Frýdlantu. Dopravní omezení tam skončí 20. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Lídy Routové, tedy během středečního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. To ostatně pokračuje, už je za okamžik, proto nabídneme pokračování naší řidičské abecedy. K tomu se budeme mít možnost společně s dětmi v závěru hodiny, tedy před 7. hodinou, vrátit k pravděpodobně nejdůležitějšímu objevu medicíny 20. století minulého milénia. Co konkrétně tady připomeneme? To se právě v vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: s Valdemarem Matuškou na okamžik také do hlavního města Španělska. A k tomu se Slavíky. Právě Slavíci z Madridu nám dozněli 9 minut a to po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. To je čas, kdy máte i dnes možnost společně s námi si osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám totiž každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom úhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si společně povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Hlavně ale popřejeme šťastnou cestu, aby tyto znalosti nebyly v praxi potřeba.

0: počasí.
1: Ráno se ještě mohou ojediněle vyskytnout mlhy, jinak ale přes den očekáváme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni. Přechodně bude více vysoké oblačnosti, s tím tedy lepší počítat, a na druhé straně biozátěž mírná na jedničce a před námi tak další pokračování babího léta.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce, naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Věřím, že i během středy s datem 30. září si budete v Libereckém kraji a ostatně i v celé České republice užívat krásné babí léto. Přeci jen i sluníčko nás dnes bude doprovázet. Samozřejmě, že sychravé podzimní dny nás ještě čekat budou a s tím i riziko většího výskytu nemocí. V této souvislosti připomeneme jeden světový a zásadní objev. Bylo to právě na konci září roku 1928, takřka 100 let už teď tedy, kdysi skotský biolog Alexander Fleming při úklidu jedné ze zapomenutých laboratorních misek s mikroby všiml plísně, která je zabíjela. Zrodil se penicilin. Pro Fleminga a další dva vědce znamenal Nobelovu cenu a pro svět převratný pokrok v medicíně. Určitě se o tom jednou budou učit i děti, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je penicilin?
2: Obchod?
3: Možná už vím. Že se tam dala do toho auta ta, jak se tomu říká, benzín.
1: A co je antibiotikum?
3: Já jsem chtěla říct nemoc nějaká.
1: No, s nemocí to souvisí. Když jsi nemocná, tak dostáváš co?
2: Prášky, sladký, kyselý nebo žádný chuť.
1: A už jste někdy brali prášky?
2: Jo, protože mám dýmu a kašel.
1: A jak chutnají ty prášky?
2: Vůbec dobře.
1: A kdybyste měli vymyslet nějaké léky, nějaké prášky, jakou chuť by měly?
2: Sladkou.
3: Jahodovou. Malinový.
2: Čokoládový.
3: Bombonový.
1: A na co všechno by byly?
2: Na límu. Na kaslání.
1: Ty máš kašel, Eliško.
2: Já na límu.
1: Tak to budeme všichni nemocní asi, co?
4: Eliško, já trošku taky už pokašlává.
1: A proč jste ve školce a ne v posteli?
2: Protože nás nemá dohlídat.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zájemci o osvědčení o znalosti hub se mohou hlásit na zkoušku. Řidiči dnes musí kvůli uzavírce ulice Údolí Kamenice v Tanvaldu využít objízdné trasy. Vedení Volkswagenu se v Německu sejde s odbory. Bude mluvit o budoucnosti továren. A dnes čekáme většinou slunečno, větrno a teploty do 23 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Dobré ráno. Krajská hygienická stanice v Liberci vyhlásila termín konání zkoušek ze znalosti hub. Konat se budou 19. října v budově hygieny v Husově ulici v Liberci, oznámila mluvčí Zuzana Balašová. Přihlášku zájemci najdou na webu hygieny, nahlásit se můžou i telefonicky.
2: Osvědčení o znalosti hub má povinnost mít provozovatel potravinářského podniku, který volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru prodává, využívá k přípravě jídel nebo jinak zpracovává. Uchazeč musí umět rozlišit houby, znát právní předpisy a podmínky jejich přepravy a skladování. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
1: Motoristé dnes mezi 11. a zhruba 17. hodinou neprojedou částí ulice Údolí Kamenice v Tanvaldu na Jablonecku. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Objížďka pro osobní auta vede Jiřetínskou ulicí. Ostatní řidiči musí využít trasu přes Dolní Smržovku, Krkonošskou ulici a Albrechtice v Jizerských horách. Omezení se dotkne i provozu autobusové linky číslo 744. Autobus pojede z Tanvaldu přes Desnou do Jiřetína pod Bukovou a zpět. Posílené spoje jsou mezi zastávkami Tanvald Terminál a Tanvald Údolí Kamenice. Dnes začíná 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem, přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravený i doprovodný program. Zástupci automobilového koncernu Volkswagen se v Dolnosaském Hanovru sejdou se zástupci odboru IG Metall. Tématem jednání bude plán, který začátkem září přijala dozorčí rada koncernu. Ten má za cíl skoro strojnásobit marže a předpokládá rušení 10 tisíců pracovních míst.
3: Takzvané kontrolní rozhovory iniciovaly odbory. Chtějí při nich zjistit, jestli se Volkswagen ještě pořád drží kompromisu pracně vyjednaného před 2 lety. Tehdy zaměstnanci ustoupili ve finančních nárocích nebo akceptovali zrušení asi 35 tisíc pracovních míst. O zavírání továren a propouštění pro nadbytečnost ale nebyla řeč a koncern naopak sliboval nové investice do provozu. Volkswagen tvrdí, že jsou potřeba změny nad dohodnutý rámec, ale zároveň odmítá, že by kompromis porušoval. Případný konflikt se může přesunout do příštího roku. Od ledna mohou odbory stávkovat. Z Berlína Tomáš Hablín, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: A ráno se můžou v blízkosti vodních ploch tvořit mlhy. Přes den bude polojasno až skoro jasno. Přechodně očekáváme více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšínská, a to ve směru na centrum. Objížďka je značená.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už tedy 4 minuty po 7 hodině, středeční dobré ráno, ale pokračuje a my jsme rádi, že i dnes posloucháte naše vysílání. Samozřejmě popřejeme nejen příjemný poslech, popřejeme také vydařenou středu a k tomu se budeme moci už za okamžik věnovat také sportu. Konkrétně zamíříme do hokejové extraligy. Ta totiž nabídla skutečně severočeský zápas, a to utkání mezi Litvínovem a Libercem. To ostatně budeme mít možnost připomenout a přidat také ohlasy po zápase už za okamžik. Přejeme také dobré ráno a hlavně pokud možno poklidný den.

0: S Pavlem Bobkem jsme se vydali na cestu 11 minut po 7 hodině a ta nás zavedla až na druhý okraj severních Čech. Vypadalo to totiž na třetí domácí porážku v řadě. Hokejisté Litvínova ale v 6. kole Tipsport Extraligy předvedli perfektní obrat. Tým z Liberce totiž přetlačili po samostatných nájezdech 5-4 a fanoušci jim po zápase aplaudovali.
1: Hokejisté Litvínova prohrávali rychle o 3 góly, přesto nakonec utkání vydolovali 2 body. Obratu skóre a týmové morálky si cenil litvínovský trenér Ivan Švarný.
2: Svědčí to o tom, že ty chalani jsou dobře fyzicky připraveni, makali celé leto, mali tam velmi časté korčulování po tréninkoch a ta kondička se teraz ukazuje, že mají sílu a hlavně ten obrat není jednoduchý, jakékoliv lige, speciálně v extralige, takže ty chalani sa vlastne presvedčili o tom, že tá sila v tom mužstve je, ale hlavné poučenie by z tohto malo byť, my sa nepotrebujeme dostať do trojgólového manka.
1: Hokejisté Liberce v Litvínově rychle vedli o 3 góly, ale luxusní náskok bránili dost pasivně. To se jim nakonec vymstilo. Přiznal to jejich útočník Radan Lenz.
3: Asi se to tak zdálo, že při vedení 3-0, že nemusíme útočit, nebo že si chceme bránit to vedení, ale tak zaprvé jsme ho neubránili a za druhý jsme ani neutočili, takže byla to taková hluchá pasáž od nás, která nás potrestala. Samozřejmě ten rozjezd té sezony, všichni víme, že nemáme úplně ideální, ale když vedeme 3-0, tak o to víc musíme asi hrabat, aby jsme klidně to 3-0 dohráli a takovýhle výpadky prostě nás srážejí.
1: Litvínovu pomohl gól na 1-3 v závěru úvodní třetiny a také týmová diskuze v šatně o první přestávce.
2: Tam samozrejme krík nebol, tí chalani sú uvedomeli, sú to profesionáli, vedeli, že keď nepridajú, tak nemáme šancu, takže začalo to osobnou disciplínou s tým, že začali plniť všetky veci, ktoré sa hovoria a dotiahli ten zápas do víťazného konca.
1: Řekl Ivan Švarný, Liberec prohrál skvěle rozehraný zápas a má pouze 1 výhru z 6 utkání. Přesto se trenér Bílých Tigrů Jiří Kudrna snažil najít pozitiva.
4: Doufám, že nám to pomůže vlastně do dalších zápasů, protože předvedli jsme tady dneska spoustu dobrých věcí a zároveň jsou tady věci, z kterých se prostě musíme do dalších utkání poučit. A já pevně věřím, že se poučíme a že budeme určitý okamžiky prostě zvládat v té hře líp.
1: Řekl trenér hokejistů Liberce Jiří Kudrna po porážce v Litvínově 4-5 po samostatných nájezdech. Ze zimního stadionu Ivana Hlinky David Kalvas, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Babí léto nám pokračuje a to je příjemná zpráva. Můžeme upřesnit teploty dnes mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Očekáváme polojasno až skoro jasno přechodně, tedy ale bude přibývat vysoké oblačnosti ráno a to hlavně v blízkosti vodních ploch ojediněle také hlášené mlhy. K tomu mírný jihovýchodní vítr, i když pravda na horách a místy také ve Frýdlantském výběžku, bude vítr čerstvý a místy také nárazový. Biometeorologické předpověď, ale pro dnešek taktéž mírná. Ta nám zůstává na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: ředitelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčetelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podle předkladatelky návrhu senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL to nestačí. Podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Na nákladním nádraží v Děčíně dnes budou cvičit složky integrovaného záchranného systému od 9. hodiny dopolední do zhruba 13 hodin. Tam budou nacvičovat zásah u vykolejení vlaku s desítkami zraněných lidí. Ve čtvrtek se v Liberci uskuteční dvě akce o poválečných proměnách severních Čech. Projekci filmu a putovní výstavu pořádá Paměť národa severní Čechy. Vernisáž výstavy Vysídlení a dosídlení bude ve čtvrtek 16 hodin. Společnost Boeing získala zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států. Oznámilo to americké ministerstvo obrany. Kontrakt má hodnotu v přepočtu 431 miliard korun. Spojené státy už v březnu minulého roku pověřili Boeing výrobou nového stíhacího letounu F-47, který je špatně zachytitelný radarem. Čeští fotbalisté jsou bez bodu i po druhém utkání Ligy národů. Tentokrát v pražském Edenu prohráli s Anglií 0-2. V sobotu nastoupí Češi ve Španělsku, které zvítězilo nad Chorvatskem 4-1. Po ránu se hlavně v blízkosti vodních ploch ojediněle tvoří mlhy. Přes den čekejme polojasno až skoro jasno. Přechodně i více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí až na 23 stupňů a větrno bude hlavně na horách a ve Frýdlantském výběžku.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A pozor, se aktuálně dávíte na dálnici D10 mezi 65. a 5. kilometrem a 67. kilometrem se ve směru na Turnov. Pohybuje vozidlo v protisměru, jede v pravém jízdním pruhu. Je to nahlášeno policii, buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak hlavně na silnicích opatrně, zvlášť tedy na D10, kde aktuálně ostatně, jak zaznělo v zelené vlně, hlášený řidič v protisměru, na to tedy pozor. My budeme moci pokročit, myslím si, pozitivnějším tématem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to hned po zprávách Lídy Routové, kdy nabídneme také další přehled aktualit libereckého kraje. Ani v následující půlhodině nebude chybět telefonát meteorologům. Samozřejmostí bude i v závěru hodiny návrat opět o 100 let nazpět.

0: Se skupinou Katapult jsme ukrojili další část ranního vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec, 7 hodin a 41 minut k tomu. Nejdřív práce, pak zábava. Tak by šlo zhruba shrnout, co nás čeká momentálně tedy ve vysílání. Vydáme se totiž do Tanvaldu, kde upozorňují všechny, kdo nezaplatili místní poplatek za komunální odpad, že mají nejvyšší čas. Doplňme, splatnost je totiž právě dnes, tedy 30. Výše místního poplatku pro rok 2026 je 1020 korun na jednoho poplatníka. Jen doplňme, poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou, a to v pokladně městského úřadu. Přesunout se následně můžeme do Lomnice nad Popelkou. Kulturní a informační středisko zve totiž právě v pátek na tamní zámek, kde bude slavnostní koncert a také znovu otevření základní umělecké školy. Součástí oslav bude i koncert Ivana Ženatého a také Sukova komorního orchestru, tak v případě, že se budete chtít v pátek bavit trochu umění a začít ten víkend právě tímto směrem. Věříme, že jsme dobře poradili. 7 hodin 42 minut 30. září v kalendáři a už za okamžik se ve vysílání budeme věnovat počasí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minuta po 7:45 a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už můžeme z Českého hydrometeorologického ústavu přivítat paní Polinu Maťuninu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Paní Polino, začneme tady ještě v ranních hodinách. Kolik aktuálně měříme teploty v Libereckém kraji?
2: Tak teplotní rozmezí na území Libereckého kraje dnes ráno je poměrně široké a většinou naměříme něco mezi 8 až 5 stupňů Celsia, ale v místech, kde máme vítr slabší, tak v současné chvíli měříme 4 stupně, ale například ve Frýdlantském výběžku, kdy ten vítr už i v ranních hodinách spíš mírný jihovýchodní, naměříme dokonce i 16 stupňů Celsia.
1: Ten důvod, proč se ptám, je patrný, protože venku vypadá, že vlastně ty teploty nejsou vůbec špatné, ale občas foukne, pocitově ta teplota klesne. Pojďme ještě doplnit ten výhled právě na dnešní den, s jakým počasím můžeme počítat, ať už tedy maximální teploty nebo právě ten zmiňovaný vítr.
2: Tak v současné chvíli máme skoro jasnou oblohu na území Libereckého kraje a i nadále během dne budeme očekávat spíš již zmíněnou skoro jasnou až polojasnou oblohu. Přechodně bude nám přibývat vysoká oblačnost, ale bude absolutně průsvitný. Co se týče teplot, tak očekáváme v maximech 20 až 23 stupni Celsia. Vítr nás čeká mírný jihovýchodní. Na horách a místě ve Frýdlantském výběžku bude čerstvý, takže v intervalu 5 až 9 metrů za sekundu a očekáváme místy i nárazy, které budou většinou kolem 55 km za hodinu.
1: Tak bobí léto se v určité podobě ještě nevzdává a to si myslím, že je příjemná zpráva, vlastně další pozitivní informace v tomto momentě, hlavně tedy o počasí právě na dnešní den nám sdělila z Českého hydrometeorologického ústavu paní Polina Maťunina. My za to děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se krásně, naschledanou.
2: Mějte se hezky.
0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Je tu poslední zářijový den. Máme za sebou první měsíc našeho listování ve 100 let starých novinách a archiválích. A čím ho zakončit? Co takhle kultura a žárovky? Jde to dohromady nebo ne? Myslím, že to bude zajímavý přehled toho, co se hrálo v kině a jak moc lidé prodlužovali den svitem žárovky. Pojďme na to.
2: Začneme v kině, kde hned 2 dny po sobě promítali nádherné francouzské drama Princezna a klaun. Šlo o v té době 2 roky starý francouzský němý dramatický film, který režíroval André Igon.
1: Byl to příběh, který se točí kolem princezny Olgy. Ta je nucena uprchnout ze své země do Paříže a tady s překvapením zjišťuje, že její snoubenec, princ Michael, kterého si měla vzít, se skrývá v přestrojení za cirkusového klauna. Olga ho přesvědčí, aby se vrátil do své vlasti a přijal královskou odpovědnost. Díky politickému zvratu se to podaří a princ se stane vzorným panovníkem. Ovšem pozor, do chvíle, než situaci zkomplikuje příchod neznámého novináře, který tvrdí, že právě on je skutečným princem.
2: A diváky lákal i němý životopisný film o Davidu Livingstonovi, natočený v britsko-jihoafrické koprodukci pod jednoduchým názvem Livingston. Byl to významný polodokumentární a biografický počin. V našem prostředí se však tehdy zahraniční němé filmy často promítaly pod velmi specifickými a dramatickými a také lokalizovanými názvy. Třeba na plakátech jste měli možnost najít název Smrt jezera Bangweolos nebo Smrt u jezera Bangweolo, a to rozhodně táhlo víc než prosté jméno cestovatele.
0: Stalo se před 100 lety.
1: A ještě ty žárovky, abychom na ně nezapomněli. Pojďme si pro ně do Turnova. Ve městě tehdy žilo 6687 obyvatel a kolik tam bylo žárovek? Podle přesné evidence svítilo 6657 žárovek měřených elektroměry a k tomu ještě 1143 žárovek, které se platily pouze paušálem, bez přesného měření. Takže v Turnově v roce 1926 svítilo celkem 7800 žárovek. No a při výpočtu platby u paušálních žárovek úřady vycházely z toho, že jedna žárovka má svítivost 50 svíček.
2: Vidím, že registrováno bylo ještě 185 motorů, a to s celkovou silou téměř 420 koňských sil. Proud pak městu dodávala elektrárna inženýra Votrubce a elektrárna inženýra Možného. Městu o rok později končila smlouva na dodávku stejnosměrného proudu a plánoval se plný přechod na proud střídavý, třífázový.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Libiana Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj nechá prověřit výsledky studie z roku 2008 na varianty nové silnice první třídy číslo 35. Turnov bude příští rok slučovat všechny školky a dvě základní školy. Hokejisté Liberce prohráli v extralize po třetí za sebou. A dnes bude většinou polojasno a skoro jasno. Foukat bude silný vítr a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Liberecký kraj nechá zpracovat revizní posudek studie proveditelnosti, na jejímž základě kraj a posléze i vláda vybrali v roce 2012 severní variantu nové silnice první třídy číslo 35 z Turnova do Úlibic jako nejvhodnější. Liberecký kraj tím reaguje na trestní oznámení, které minulý týden podala koalice spolku SOS Český ráj. Podle ní při posuzování severní a jižní varianty vznikly chyby, které výstavbu nové silnice prodraží o více než 10 miliard korun. Studie proveditelnosti vypracovala v roce 2008 společnost Valbek.
4: Ta tehdy vyhodnotila jižní variantu výhodnější jak po stránce technické, tak i ekonomické. V souhrnné zprávě pak ale výpočty upravila a jako lepší vyšla varianta sever. Upozorňuje na to nedávný posudek auditorské společnosti BDO Valuation. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj teď proto hejtmanství nechá zpracovat revizní posudek, zda výsledky studie mohly výběr variant zásadně ovlivnit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Všechny mateřské školy v Turnově budou během příštího roku pod jednou institucí. Novou zřizovací listinu schválili zastupitelé na svém posledním jednání. Instituce se bude jmenovat Mateřská škola a Základní škola speciální Turnov. Školky budou mít pravděpodobně od příštího školního roku jednoho ředitele nebo ředitelku. Je to reakce na záměr vlády.
5: Ministerstvo školství chce, aby každá škola měla minimálně 180 dětí kvůli úsporám. Pod jednu instituci v Turnově budou patřit mateřské školy, včetně Waldorfské a školy Sluníčko, kam chodí děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě toho město slučuje i základní školu 28. října a základní školu Turnov Mašov. Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Zatím bez komplikací běží stavba krajského centrálního depozitáře v místě bývalé obalovny v Českém Dubu na Liberecku. Kvůli dotačním podmínkám musí být moderní úložiště pro sbírkové fondy muzeí a galerii spravovaných Libereckým krajem hotové do konce příštího roku. Aby stavbaři termín stihli, musí dělníci pracovat na více než půl miliardové zakázce i o víkendech, uvedl za sdružení stavebních firm Jan Sirůček. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost chce od premiéra Andreje Babiše z ANO informace o zajištění obrany státu. Obává se potenciální hrozby hybridních útoků Ruska. Výbor chce k tématu uspořádat i veřejné slyšení. Pokud dnes Senát návrh výboru schválí, slyšení bude koncem listopadu. Dnešní schůze Senátu je poslední před volbami. Sport. Hokejisté Liberce prohráli v Tipsport extralize po třetí za sebou a se šesti utkání mají jen jedno vítězství. V Litvínově neudrželi tříbrankový náskok a podlehli domácím 4-5 po samostatných nájezdech. Přesto se snažil trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna najít pozitiva.
6: Doufám, že nám to pomůže vlastně do dalších zápasů, protože předvedli jsme tady dneska spoustu dobrých věcí a zároveň jsou tady věci, z kterých se prostě musíme do dalších utkání poučit. A já pevně věřím, že se poučíme a že budeme určitý okamžiky prostě zvládat v té hře líp.
3: Počasí.
2: Ráno se hlavně v blízkosti vodních ploch ojediněle vyskytují mlhy. Přes den očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně bude vysoké oblačnosti i více. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici 1/9 u Sosnové na Českolipsku stojí kvůli poruše nákladní auto. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: I po 8 hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví a také další hodinou ranního vysílání provází Martin Kolín. Co nás čeká za okamžik, bude to připomenutí dnešního dne, dnešního data, tedy 30. září, konec zářijového měsíce a pohled do Liberce, kde právě dnes začíná festival sportovních filmů Sportfilm Liberec. Standardní a myslím si teď už také tradiční záležitost, které se společně budeme ve vysílání věnovat za okamžik. Přejeme příjemný poslech řidičům na silnicích, hlavně šťastnou cestu a v případě, že před sebou máte dnes nějaké povinnosti, tak úspěšně zvládnutý den.

0: Dobrých zpráv není nikde dostat, tak jednu přidáme i 11 minut po 8 hodině a týkat se bude filmu. Právě Liberec a Jablonec nad Nisou totiž nabídnou v následujících 5 dnech milovníkům sportu a filmu desítky snímků v rámci festivalu Sportfilm Liberec. Mezinárodní přehlídku sportovních filmů navštíví filmaři i sportovci, například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Projekce filmů doplní i další program.
1: 50 filmů bude soutěžit v 6 kategoriích o postup do světového finále v Miláně. Zájem byl ale mnohem vyšší.
2: My jsme začínali na nějakých 100 filmech, oni jsme měli 470 ze 77 zemí světa, ale to máme rekordní 490 filmů z 94 zemí světa.
1: Říká ředitelka festivalu Renata Balašová. O vítězných snímcích bude rozhodovat sedmičlenná porota.
3: Někdy se stane, že tam je obrovská emoce už daná situací, která se stala, ale je to třeba až moc amatérsky zpracovaný, tak tohle to porovnáváme. Letos teda jsem tam neviděl ani jeden snímek, který by byl jako mírně amatérský. Ta úroveň je strašně vysoká.
1: Vysvětluje jeden z porotců, režisér loňského vítězného snímku Adolf Zika. Jaké snímky budou mít možnost diváci zhlédnout?
4: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme.
1: Pokračuje ředitelka Balašová.
4: Hazel 85, umělecký sportovní film ze zákulisí tragédie, kdy došlo k úmrtí 39 lidí při fotbalovém zápase v Bruselu v roce 1985. Z těch českých neporazitelní oba Nepelové, jak jim říkáme pracovně. Pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty Bohyně Slávie, těch věcí je opravdu mnoho.
1: Projekce filmů pořadatelé doplnili doprovodným programem.
4: Výstava fotografií z olympiády z Milána z Cortiny, samozřejmě zaměřená na české sportovce. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924 Šamony. A nakonec tam máme ještě výstavu filmů oscarových, jsou samozřejmě sportovní.
1: Po skončení festivalu vyjedou nejlepší filmy do dalších měst v rámci festivalových ozvěn. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Přesně jak nám bylo přislíbeno, i dnes se můžeme těšit na v podstatě snové počasí, na to, že se nacházíme na konci září. Ještě tedy ale v ranních hodinách, a to hlavně v blízkosti vodních ploch, ojedinělé mlhy, jinak ale přes den očekáváme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 až 23 stupni, na horách dnes teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia. K tomu mírný jihovýchodní vítr, na horách a místy také ve Frýdlantském výběžku bude vítr místy i nárazový a biometeorologická předpověď taktéž mírná, tedy na jedničce.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.

0: Příjemná připomínka skupiny Mandraže s jejich asi pravděpodobně jedním z nejslavnějších hitů, a to písní Brouci v 8 hodin a 21 minut, což je ostatně čas, kdy budeme mít možnost podívat se také na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Trkulová.
1: Mezi Libercem a Děčínem pokračuje výstavba obchvatu obce Lvová. Nová 2-kilometrová komunikace zlepší plynulost provozu a odvede tranzitní dopravu z místa, kudy denně projede přes 13 000 vozidel. Součástí stavby jsou 4 mosty, více než 200 metrů dlouhá a téměř 17 metrů vysoká opěrná zeď a kilometr protihlukových stěn. Obchvat za více než 600 milionů korun uvedeme do provozu na podzim příštího roku.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministerstvo financí bude ode dneška znovu vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře bude taky od zítřka snížena spotřební daň z nafty. K regulacím se vláda vrací kvůli vysokým cenám. Nafta se přiblížila hranici 50 korun a benzín je za poslední 4 roky nejdražší. Regulace mají trvat minimálně celý říjen. Zájemci o osvědčení o znalosti hub se mohou hlásit na zkoušku. Termín konání zkoušek ze znalosti hub vyhlásila Krajská hygienická stanice v Liberci 19. října. Konat se bude v budově hygieny v Husově ulici. Bezmála 7800 studentů se letos zapsalo na Technickou univerzitu v Liberci. Je to o 800 víc než v loni. Nárůst je na všech fakultách, kromě fakulty umění architektury. Kvůli velkému množství studentů jsou plně obsazené vysokoškolské koleje v Harcově. Pravidla pro čerpání příspěvku na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh takzvaných zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. Američanům končí lhůta pro stažení posledních vojáků z Iráku. V zemi tak skončí vojenská mise koalice proti Islamskému státu. Podle iráckých bezpečnostních expertů to v Iráku může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islamského státu. Po ránu se hlavně v blízkosti vodních ploch ojediněle tvoří mlhy. Přes den bude polojasno a skoro jasno. Přechodně čekejme i více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů a silně foukat bude hlavně na horách a ve Frýdlantském výběžku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Dvě osobní auta se srazila v ulici Jungomanova v Liberci. Na místě je policejní hlídka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik další zprávy Lídy Routové během středečního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. 8 hodin 32 minut je to čas, kdy budeme moci nastínit krimi příběh a dnes bych ho nazval jako takový standardní, možná pro liberecký kraj v podstatě už tradiční, neboť v Jablonci policie zadržela drogového delikventa a my se na to s Miroslavem Holubcem za okamžik v ranním vysílání podíváme.

0: Karel Gott a s ním píseň Běž za svou láskou, která nám tady dozněla v 8 hodin a 40 minut, další nestárnoucí písnička ranního vysílání. A pokud si dobře pamatujete, nedávno jsme vás v našich krimi příbězích informovali o policejní akci libereckého Toxi týmu. A už je to tu zase, jen hráči se prohodili. Vše nám vysvětlí Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Nedávno jsme se v našich krimi příbězích věnovali úspěšné akci libereckého Toxi týmu, který pořádně provětral drogovou scénu nejen v Libereckém kraji, ale ve spolupráci s tamní policií i na území středních Čech. Z čehož vyplývá, že nejen drogoví delikventi neznají hranic. Tahle spolupráce, tedy kriminálníků i kriminalistů, ale touto akcí zdaleka neskončila. V polovině září provedla razii pro změnu mladoboleslavská policie. Během jediné noci uskutečnila celkem 12 domovních prohlídek na několika místech na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Kutnohorsku a také u nás v Jablonci nad Nisou. Černý den pro drogovou galerku připadl konkrétně na noc z 15. na 16., během které policisté zadrželi 11 osob. Konkrétně se jedná o skupinu 9 mužů ve věku od 38 do 67 let a dvou žen ve věku 38 a 44 let. Při domovních prohlídkách navíc objevili téměř 2 kilogramy drogy, zbraně, náboje a také hotovost více než 1 milion korun a 2 varny. Jelikož jde o celkem dobře organizovanou skupinu s přesnou dělbou práce, jeden skáněl polotovary, druhý je vozil, třetí vařil a další distribuoval, soudce nepochyboval o tom, že by dokázali zorganizovat i útěk, případně jinak komplikovat celý proces, například ovlivňováním svědků a tak podobně. Čemuž by se nikdo nedivil, jelikož jim všem hrozí až 10 let nepodmíněně. Takže je všechny poslal do vazby, kde si počkají na soud. Dá se předpokládat, že podobné policejní akce budou následovat, jelikož vzniklou mezeru na trhu nepochybně zaplní někdo další.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sluníčko nás bude doprovázet po většinu dne, očekáváme totiž polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty mezi 20 až 23 stupni. Na horách dnes teploty mezi

0: také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Miroš Birka, s ním také Atlantida, a to v závěru našeho dnešního ranního vysílání 30. září v kalendáři, k tomu také středa a teď už 11 minut před 9. hodinou, což je také standardní čas na to, abychom společně předali pomyslné moderátorské žezlo, neboť po 9. hodině už se na vás těší kolegyně Iveta Kalátová a já můžu nastínit, že se můžete těšit i vy hned po 9. například na řešení problému, který nás v Liberci pálí, a to konkrétně rekonstrukce mostu nad vytíženou křižovatkou, kterou přezdíváme Sněhulák. Jak to s ní momentálně vypadá, to vše se po 9. hodině dozvíte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se tak s přáním příjemného dne loučí Martin Kolín.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Technická univerzita v Liberci plánuje příští rok otevřít 4 nové studijní programy. Na Liberecku v noci hořely bývalé zemědělské budovy. V poledne skončí registrace na dražbu jabloneckých pamětních medailí. A dnes čekejme většinou slunečno, větrno a teploty do 23 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Dobré dopoledne. Čtyři nové studijní programy chce následujícím akademickém roce otevřít Technická univerzita v Liberci. Studenti se budou moci hlásit na obor psychologie, polytechnické vzdělávání a science pro vzdělávání. Právě obory v oblasti zdravotnictví a strojírenství jsou podle vedení školy v regionu žádané.
4: Vedení Technické univerzity se snaží nabídkou oboru reagovat na poptávku odborníků v regionu. Cílem je také do Libereckého kraje přilákat mladé talenty nebo udržet ty, kteří jezdí studovat na jiné univerzity. Za 2 roky by se měl otevírat také obor dentální hygiena, management zdravotnických zařízení a program zaměřený na polovodiče. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Hasiči na Liberecku dnes v noci vyjížděli k rozsáhlému požáru 2 bývalých zemědělských budov ve Všelibicích. Vyhlášen byl 2. stupeň poplachu ze 4 možných. Zhašení pomáhaly i jednotky ze sousedního kraje. Jako vedla mluvčí hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Barbora Dohnalová, hasiči na místo stále dohlížejí. Žádní lidé v budovách nebyli. Výše škody ani příčina požáru zatím nejsou známy. Už jen dnes dopoledne se lidé můžou registrovat do dražby výročních pamětních medailí v Jablonci nad Nisou. Vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se registrace uzavřou dnes ve 12 hodin. Celkem 110 stříbrných medailí bude město dražit 8. října od 18 hodin v budově bývalých městských lázní.
5: Zájemci taky musí na účet města zaslat dražební jistotu 1500 korun. Vyvolávací ceny medailí začínají na 5000 korunách. Nejdražší je sada 10 medailí s vyvolávací cenou 50 000 korun. Výtěžek dražby plánuje magistrát využít na opravu budovy. Obnovit v ní chce lázeňský provoz. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě Polska obnovila provoz. Uzavřena byla dočasně kvůli vojenským operacím v polském vzdušném prostoru. Vojenské letouny opět preventivně vzlétly v reakci na ruské útoky na Ukrajinu. Podle polské armády jsou ve stavu pohotovosti i pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Ukrajinské úřady informovaly o úderech ruských raket a dronů na Kyjev a Kyjevskou oblast. Ostřelování nepřežili nejméně 3 lidé, minimálně 7 dalších je zraněných.
3: Počasí.
2: A přes den bude v Libereckém kraji polojasno až skoro jasno, přechodně očekáváme více vysoké oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupně Celsia. Vítr fouká mírný jihovýchodní, na horách a místy ve Frýdlantském výběžku čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A silnice 3. třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici 2. třídy 610, tedy Příšovice a Přepeře.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné dopoledne, máme krátce po 9. hodině a v tomto pravidelném čase už vás zdraví a vítá Iveta Kalátová. Tak před námi je poslední zářijový den a zdá se, že bude opět krásný. No po zprávách Lidy Jeroutové nás už čeká aktuální informace. Do konce října by měla být hotová rekonstrukce mostu nad vytíženou křižovatkou nazývanou Sněhulák v Liberci. Tomuto tématu se budeme věnovat už za okamžik. No a Česká televize přišla s neobvyklým formátem talk show. Známou osobnost zpovídají lidé na autistickém spektru. Ti vnímají svět a komunikují jiným způsobem než většinová populace. Za chvíli se o tom povíme mnohem více. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Jsem moc ráda, že jste si nás naladili. Vysílání Českého rozhlasu Liberec na 97,9 je tady s vámi dopoledne pod Ještědem. Tak pokud projíždíte často Libercem, tak také občas máte obavy nad křižovatkou zvanou Sněhulák. Tak máme dobrou zprávu. V Liberci by měla do konce října skončit oprava jednoho z mostů na průtahu městem. Na silnici 1/35 stavbaři aktuálně pracují na mostu ve směru do Hrádku nad Nisou nad křižovatkou zvanou Sněhulák. Tak stavební firma využila uplynulého prodlouženého víkendu a v nočních hodinách frekventovanou křižovatku pod mostem uzavřela.
1: Jelikož pracujeme ze spodní části mostu, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat.
2: Popisuje důvody uzavírky mluvčí stavební firmy Eurovia Iveta Štočková.
1: Montujeme takzvané mostní římsy, kterých je celkem 98, jsou to takové betonové bloky, které instalujeme po stranách toho mostu.
2: Uzavírka je sice pod mostem, hlavní práce se ale odehrávají na něm.
1: Společně stojíme na opravovaném mostě, kde můžeme vidět, že vlastně hydraulická ruka má na sobě jednu tu mostní římsu, kterou bude teďka dávat na místo a kolegové ji potom vlastně přichytí.
3: Viděla jsem tady taky jiskry, takže se to musí nějak přivařit.
1: Ano, přivařuje se to do té finální podoby, tak aby to opravdu bylo na svém místě tak, jak má být.
3: Taky jsem viděla někoho, kdo měl v ruce váleček a na tom mostě nanášel nějakou barvu.
1: Se snažíme udělat co nejvíce práce a kolegové vlastně na druhé straně, kde neprobíhají ty práce na těch římsách, tak dělají speciální nátěr na tu mostovku ze spodní strany.
2: Říká Štočková. Na silnici 1/35 vedou v místě dva mosty vedle sebe. Jejich oprava je podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla nutná. Jsou staré 34 let a jsou silně zatížené dopravou.
4: V průměru za 24 hodin po horní části té mostovky projede 40 000 vozidel, z toho nějakých 5 000 je nákladních a pod mosty, což je také potřeba počítat do zátěže té mostní konstrukce, tak za 24 hodin projede 20 000 vozidel.
2: Práce mají být hotové do konce října. Letos stavební firma opravuje most ve směru do Hrádku nad Nisou. V příštím roce bude pracovat v opačném směru, říká Iveta Štočková.
1: Pokud nám to počasí dovolí, tak obnovíme práce na druhém mostě ve směru od Hrádku na Liberec vlastně na konci března. Pokud všechny práce půjdou podle plánu, tak bychom vlastně do začátku letních prázdnin měli být hotoví.
2: Podle ředitelství silnic a dálnic bude oprava mostů stát zhruba 70 milionů korun. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec žije.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
7: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Písnička od skupiny Miraj, když nemůžeš, tak přidej, a písnička, která je spojená s úspěšnou českou komedií Ženy v běhu. Pokud jste ještě neviděli, tak doporučuji. Nás ovšem čeká jiná podívaná ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Česká televize totiž nabízí neobvyklou sérii talk show, jmenuje se Talk show na jednoho. Tím jedním je známá osobnost a ptají se lidé na autistickém spektru. A ti vnímají svět a komunikují jiným způsobem než většinová populace. Nefunguje tam přetvářka ani klišé. První zpovídanou byla herečka Aňa Geislerová, která si spolupráci a kontakt s odlišnými lidmi vyzkoušela už ve filmu Karavan. Slávka Brádlová se ptala, jestli k účasti museli dlouho přemlouvat.
1: Nebylo potřeba žádného přemlouvání, mě to zaujalo rovnou. Dokonce shodou okolností nějakou ukázku ještě předtím, než mě oslovili, viděla, tak mi se to strašně líbilo. A taky to bylo ještě v době, kdy Karavan karaloval, a říkala jsem si, že to je báječný, že jsem vlastně v prostředí jako lidí, jednak na spektru nebo třeba s Downovým syndromem, hrozně ráda, protože vím, že je s nima dobře.
2: Máte nějakou osobní životní zkušenost? Potkala jste se s autistou?
1: Znám třeba právě syna Zuzany Kirchnerové, podle kterého je napsaný film Karavan, který má opravdu těžkou formu autismu. Pak znám i lehčí případy, znám opravdu.
2: Co vám to natáčení dalo, co vám vzalo?
1: Nevzalo mi vůbec nic, a naopak to jsou fakt obohacující zážitky. Tam si člověk uvědomí, jako co všechno jako je radost, nebo z čeho všeho je možný se radovat, co si člověk má užívat, protože jejich jakoby nastavení, pozornost k tomu, co je důležitý, je maximální, jo? A zároveň není nějak zavazující, protože prostě vždycky žiju tím přítomným okamžikem, kdy si člověk říká, bože, já řeším tolik kravin, a přitom je to všechno mnohem jednodušší. Nebo by mohlo být jednodušší. A zároveň taky člověk vidí, že se trápí spoustou věcí, a tam je zase dobrý vidět, že člověk musí být jakoby vnímavý a citlivý k lidem, protože prostě každý je jiný.
2: Lucie Kapounová, kreativní producentka České televize, tak to vaše portfolio, bych řekla, že je hodně doširoka rozkročené. Co je náročnější, co bylo horší, lákat lidi do Stardance anebo do projektu Talk show na jednoho?
3: Určitě do Stardance. Tam je to fyzicky hrozně náročné a časově, a myslím, že když chcete opravdu jako výjimečnou osobnost, tak je to těžší. Já jsem byla hrozně překvapená, že do talk show na jednoho mě vlastně nikdo neodmítl. Myslím, jenom jeden člověk odmítl, ale kvůli času, že nemohl. Ale jinak vlastně všichni, které jsme oslovovali, tak byli nadšení. Já jsem tím byla strašně překvapená. Já jsem si třeba myslela, že když to řeknu Leošovi, takže mi řekne, že jsem spadla z višně. A říkala jsem si, ten do toho prostě nepůjde. A vlastně i u Ani jsem si říkala, jestli bude mít náladu do toho jít, aby to neznělo jak pyšně třeba, ale když skončilo natáčení, tak jste na každém viděla, jak přestože byli unavení, protože to opravdu trvá několik hodin, tak byli spokojeni.
2: Padla tady jména Leoš, Leoš Mareš, Aňa Geislerová.
3: Těmi dalšími, na které se diváci můžou těšit, tak je třeba Vendula Pizingerová, je to Jiří Lábus, je to třeba Anaka, nebo Evička Samková Adamčiková.
0: Talk show na jedno s Evou Adamčíkovou Samkovou už odezněla, ale na dnešní večer je připravený díl s Vendulou Pizingerovou a za týden bude na otázky odpovídat cukrář Josef Maršálek. Vysílá se večer na prvním programu České televize a odvysílané díly také najdete v i vysílání.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

písnička, kterou určitě zvládne každý na kytaru, Hlídej lásku skupina Brontosauře ve středečním dopolední pod Ještědem. Možná už to víte i z našeho vysílání. V průmyslové zóně v Ralsku by mohlo vzniknout obří datové centrum zaměřené na rozvoj umělé inteligence. Záměr plánuje soukromá společnost Ralsko AI Campus. Projekt je zatím ve fázi příprav a Liberecký kraj k němu má výhrady. Jaké to se dozvíte na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a také je zde řada dalších zajímavostí. Máme zde pro vás třeba recepty našich babiček, které si můžete opět osvěžit, něco dobrého si připravit, nebo také tipy na výlety. To vše na liberec.rozhlas.cz.

0: Máme tady poslední zářijový den, středu 30. A mám tady pro vás v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec také několik informací. Tak v pátek nepůjde elektrický proud v Kořenově, části Příchovice a Rejdice a v Tanvaldu části Šumburg nad Desnou. A to mezi 7:30 ráno a 3:00 odpoledne. Zprávu jsme našli na webových stránkách města Tanvaldu. No a máme tady také informace pro řidiče. Máme tu upozornění pro řidiče, kteří jezdí v Hrádku nad Nisou. Tento týden do pátku 2. října silničáři opravují silnici k hraničnímu přechodu, tedy Žitavskou ulicí. Kvůli tomu je silnice zcela neprůjezdná v úseku od křižovatky u parku a restaurace Lidový dům až po kruhovou křižovatku Žitava Kristýna. Objízdná trasa je vedena po obchvatu města. Pro změnu dobrou zprávu máme naopak pro návštěvníky místního skateparku v areálu Cihelny. Ten je totiž opět otevřen veřejnosti. Vstup je ze zadní části areálu a otevírací doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 6:30 večer, v pátek a v sobotu od 8 do 21 hodin a v neděli od 8 do 6:30 večer. Pohyb v areálu Cihelny mimo vyhrazené prostory je zakázán. Tak tyto zprávy jsme našli na webových stránkách města.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Pohádkový příběh Kouzelné flétny je založen na zednářské symbolice a dodnes patří k nejhranějším dílům světového operního žánru. Městské divadlo v Mostě bylo slavnostně otevřeno v roce 1911, to je 115 let. Stará budova byla ale v říjnu 82 zbourána, v roce 1985 pak bylo v Mostě otevřeno divadlo nové. Československo přijalo Mnichovský diktát v roce 1938.
3: Především proto, aby se nemohlo tvrdit, že Československo je příčinou rozpoutání nové světové války,
2: postoupilo Sudety Třetí říši. Ihned začalo stahování armády z pohraničí a smutnou atmosféru této doby nejlépe vystihuje rozhlasový projev ministra národní obrany generála Jana Syrového.
4: Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít.
2: Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
5: And Miss World 2006.
2: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti. Když se řekne jméno Štěpánka Haničincová, mnoho generací lidí si ihned vybaví své mládí.
6: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
2: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
6: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
2: A já přeju pěkný den.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Řidiči dnes musí kvůli uzavírce ulice Dolní Kamenice v Tanvaldu využít objízdné trasy. Zájemci o osvědčení o znalosti hub se mohou hlásit na zkoušku. Policejní inspekce na Slovensku prověřuje postup před včerejším útokem ve škole. A dnes bude většinou polojasno až skoro jasno. Foukat bude silný vítr a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Motoristé dnes mezi 11. a zhruba 17. hodinou neprojedou části ulice Údolí Kamenice v Tanvaldu na Jablonecku. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Koryt LK. Objížďka pro osobní auta vede Jiřetínskou ulicí. Ostatní řidiči musí využít trasu přes Dolní Smržovku, Krkonošskou ulici a Albrechtice v Jizerských horách. Omezení se dotkne i provozu autobusové linky číslo 744. Autobus pojede z Tanvaldu přes Desnou do Jiřetína pod Bukovou a zpět. Posílené spoje jsou mezi zastávkami Tanvald Terminál a Tanvald Údolí Kamenice. Krajská hygienická stanice v Liberci vyhlásila termín konání zkoušek ze znalosti hub. Konat se budou 19. října v budově hygieny v Husově ulici v Liberci, oznámila mluvčí Zuzana Balašová. Přihlášku zájemci najdou na webu hygieny, hlásit se můžou i telefonicky.
5: Osvědčení o znalosti hub má povinnost mít provozovatel potravinářského podniku, který volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru prodává, využívá k přípravě jídel nebo jinak zpracovává. Uchazeč musí umět rozlišit houby, znát právní předpisy a podmínky jejich přepravy a skladování. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
4: Dnes začíná 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem, přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravený doprovodný program, říká ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Výstava fotografií z olympiády z Milána z Cortiny. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924 Šamony. Budeme pořádat už tradičně konferenci na téma duševní zdraví.
4: Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámena podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela, chlapec měl prý problémy s chováním už dřív. Ministr školství Tomáš Drukner potvrdil, že se ve škole v pátek stal blíže nespecifikovatelný incident a na místě byli i psychologové. Jestli to souviselo s pozdějším útokem, kam neuvedl.
0: Počasí.
4: A přes den očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně bude vysoké oblačnosti i více. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Fignerova ve Friedlandu srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Očekávejte tam komplikace a zdržení. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je to fajn, že jste s námi i dnes ve středu 30. září. Hezký poslech vám i nadále v dopolední pod ještědem přeje Iveta Kalátová a že bude co poslouchat i v těch příštích minutách. Nejenom, že máme pro vás hezké písničky, které nestárnou, ale také aktuální informace. Například už za chvíli s regionálním stopařem zavítáme do kulturního centra Vratislavických desítek v Liberci, kde probíhá druhý ročník libereckého podnikatelského a investičního fóra Lipiv 2026, který propojí podnikatele, investory, univerzitu a osobnosti regionu. No a také si vydáme do minulosti a připomeneme si zašlou slávu libereckých výstavních trhů. Letos je to totiž 70 let od prvního ročníku novodobé historie LVT. No a krátce před půl 11. zavzpomínáme na slavné estrády a orchestr Ladislava Bareše. Tak se máte určitě na co těšit.

0: pane Ličas.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Role univerzit v rozvoji regionu, digitalizace a umělá inteligence, význam zdraví v podnikání, jak se řídí rodinná firma a řady dalších témat se dotkne dnešní Liberecké podnikatelské a investiční fórum LIPIF 2026 ve Vratislavicích nad Nisou. No a podrobnosti už má pro nás náš regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého vítám v našem vysílání. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne z vratislavických desítek, kam se sjíždějí podnikatelé nejen z Libereckého kraje na druhé Liberecké podnikatelské investiční fórum. To o 10:30 zahájí jeho zakladatel a hlavní pořadatel Tomáš Morava, kterého mám právě u mikrofonu. Dobré dopoledne i vám.
4: Dobrý den.
3: Tak jaká jsou hlavní témata letošní konference?
4: V letošním konferenci máme několik zajímavých panelů. To první je vzdělávání a inovace a podpora regionu. V druhém panelu bude digitalizace a AI. Říkali jsme si, že to je ždímání tématu, které bylo i loni, ale ono se tolik změnilo, že ho máme zase plné a zase velmi zajímavé. Třetí panel je o financování, investicích a podpoře podnikatelů. A poslední téma jsou opět rodinné firmy, ale tentokrát z pohledu ochrany rodinného majetku.
3: Na konferenci přijede řada zajímavých řečníků. Prvním z nich bude rektor Technické univerzity Liberec Aleš Kocůrek, kterého jsem tady vyrušil z družné debaty. Pane rektore, jaké je propojení univerzity a podnikatelů? Jak to funguje?
5: Tak my se snažíme, aby to fungovalo co nejlépe, proto jsem dneska tady. Věřím, že já bych velmi rád, aby jsme podnikatelé dostali ještě blíže k univerzitě. Samozřejmě, že to funguje na smluvním výzkumu, funguje nám to na diplomových pracích, funguje nám to na projektech, které společně řeší studenti s podnikateli. Funguje to ve vědě a výzkumu velmi dobře a já bych byl rád, kdyby to fungovalo ještě o trochu lépe, a proto jsem dneska tady.
3: Čím hodláte oslovit podnikatele, účastníky zdejšího fóra?
5: Tak mám tady úvodní příspěvek na téma role univerzity v rozvoji regionu. Jsem přesvědčený o tom, že Technická univerzita v Liberci by měla hrát ještě významnější roli právě v tom rozvoji našeho regionu a že podnikatelé musí s tou univerzitou spolupracovat, aby se nám to společně dařilo.
3: Jaké další řečníky jste pozvali? To už se vracím zase k panu Moravovi.
4: Máme tam téměř 20 řečníků, takže bych asi nebyl spravedlivý, kdybych nejmenoval všechny, ale přesto si dovolím uvést, kromě pana rektora Kocourka, máme dvě startupistky zešlé právě z univerzity, Markétu Hujerovou, Petru Doubkovou, máme pana Masopusta ze společnosti Elmarko. V digitalizaci máme několik velmi zajímavých firem a jejich šéfů v oblasti právě kyberbezpečnosti, AI a těch nových technologií. Tam se dovolím nebýt specifický. A z těch dalších jmen máme v panelu o financování a fondech například Milana Zemánka, tady od nás z regionu, jednoho ze zakladatelů investiční skupiny Miton, Petra Koblice, šéfku regionální kanceláře nebo regionální české spořitelny korporátního centra Juditu Naňkovou, takže zase ta spořitelna, náš velký partner, tam bude o tomto tématu hovořit. A v tom posledním, v rodinných firmách, tak z rodinných firm se nám podařilo zajistit pana Dana Morávka z firmy Atrea, tady Liberecké v Rýnovicích, a Michala Bínu ze společnosti C-Clean, a jim bude v tom posledním panelu jako odborník asistovat Stanislav Servus, právník na rodinné podnikání.
3: Bude nějaký prostor pro diskuzi a kolik očekáváte účastníků?
4: Máme v tuto chvíli, a je to až mrazivé číslo, 200 registrovaných účastníků, tak věřím, že nás bude dost a v každém panelu na konci máme dostatečný prostor pro diskuzi a já velmi věřím, že ta diskuze se dál bude odehrávat na networkingu, na coffee breakách v rámci oběda. Máme dneska desítky celé, takže jsou tady dvě patra nabitá skvělými lidmi a věřím, že tady budou vznikat skvělá partnerství.
3: A já věřím, že Liberecké podnikatelské fórum bude přínosem pro další podnikání v Libereckém kraji.
2: Z vratislavických desítek se nám tedy přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření, tak je to určitě hodně zajímavá akce, Liberecký podnikatelský nebo Liberecké podnikatelské investiční fórum. Tak děkujeme za tyto informace a popřejeme hezký den a naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To se hezky poslouchá, co říkáte. Písnička Cowboy, Anna K. ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a v seriálu Týdne se opět vydáme do minulosti a připomeneme si zašlou slávu libereckých výstavních trhů, protože si letos připomínáme 70 let od prvního ročníku novodobé historie LVT. Liberecké výstavní trhy, nebyla to jenom nabídka nedostatkového zboží a slavné módní přehlídky, ale především legendární estrády v takzvané Muldě, pódiu ze 60. let naproti hlavnímu vchodu. A právě na ně zavzpomínali zpěvačka orchestru Ladislava Bareše, Květa Barešová-Kunce a historik Zdeněk Hrabák.
1: Ty estrády tam v té Muldě ty byly legendární, protože vemte si, že liberecké výstavní trhy trvaly 3 týdny a každý den se odehrávala nějaká obrovská estráda a střídali se tady skutečně ty umělci, které mohli běžní lidé znát pouze z televize nebo z desek. Karel Gott chladil, Valdemar Matuška, Simonová, prostě na koho si vzpomenete, Felix Holzmann, no a doprovázel samozřejmě orchestr Ladislava Bareše, kterého všichni měli rádi a to byl takový bombónek a hodně lidí jezdilo taky speciálně třeba jen kvůli těm estrádám.
2: Na slavné období legendárního orchestru Ladislava Bareše zavzpomínala také někdejší zpěvačka orchestru a také pozdější manželka krále Severu, jak se Ladislavu Barešovi přezdívalo, Květa Barešová-Kunce. Proč právě orchestr Ladislava Bareše byl tím vyvoleným?
3: Tak orchestr Ládi Bareše byl velmi kvalitní orchestr, takže za A orchestr, který mohl doprovázet všechny zpěváky populární a bylo spolehnutí na, že ta vystoupení dopadne dobře. A za B v podstatě šlo o finance. Bylo to daleko výhodnější, když místní orchestr, takže padlo rozhodnutí, že to bude orchestr Ládi Bareše a myslím si, že to byla dobrá volba.
2: A ty estrády vlastně byly denně?
3: Estrády byly denně, bylo to pro celou kapelu celoroční příprava. Vždycky, když se aranžovala nová skladba, tak se přemýšlelo, jestli by se dala zahrát na výstavních trzích.
2: Orchestr Ladislava Bareše, to byly také zpěváci, takže na koho byste ráda, kromě Mileny Čihákové, zavzpomínala?
3: Tak moc ráda vzpomínám na Hanku Ničelovou. Hanku potom vystřídala Marta Matoušková, měla krásný sopránek a její nejhezčí písnička, když začínala s námi, já jsem napsala text na písničku Aby Chiquitita a tu jsme hráli rádi na výstavních trzích a ta se moc líbila.
2: Vy jste mi ale prozradila také to, že jste doprovázeli jako sbory právě ty slavné pražské hvězdy. Na koho byste vzpomněla?
3: Populárních zpěváků tam bylo hodně, ale ráda bych vzpomněla hlavně na Karla Štědrýho nebo na Milana Chladila, na Jitku Zelenkovou, na Jirku Štědroně, na Karla Hálu samozřejmě. Karel Černoch taky s námi zpíval na trzích. Ho tady vidím na fotografii. Ta spolupráce byla velmi hezká. Jednou zpívala Miluška Voborníková a byla nešťastná, že jí nepřišel sbor, takže jsme vlastně ještě s Milenou jí zaspívali druhý a třetí hlas. Takže to je vždycky velmi příjemný, když zpěváci to ocení.
0: To bylo příjemné vzpomínání, možná i vy jste se rozpomněli na tyto koncerty. To byl třetí díl našeho seriálu Týdne o fenoménu LVT. Zítra si připomeneme účinkující na estrádách. Já ještě přidám pozvánku do Severočeského muzea, které k letošnímu výročí LVT uspořádalo hodně zajímavou výstavu Všechno, co jsme chtěli. Trvá do 8. listopadu a navíc byla rozšířena o téma výstavní architektura. Do bývalého pavilonu F architekta Miroslava Masáka, do kavárny nedaleko BG klubu a také do Technického muzea, kde je k vidění do 31. října.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Teďka se vám vybavil Velorex, ve kterém uhání Josef Abraham, prostě nezapomenutelný film Vrchní prchník, ke kterému už jaksi patří i tato písnička. No, nás čeká opět spotřebitelský servis ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vy se dnes ptáte na technický problém, jak ho vyřešit, navrhne Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Zdeněk, který si koupil Blu-ray přehrávač, který však nekomunikuje s ostatními přístroji v domácnosti. Prodejce reklamaci odmítl, naznačil kupujícímu, že to neumí zapojit. Poraďte prosím, co mám dělat. Pane posluchači, nejdřív je potřeba rozlišit, jestli je koupený přehrávač vadný, anebo jestli se skutečně jedná o chybné propojení. Takže buď přehrávač vezměte a nechte si ho u prodejce přezkoušet, na to jste měl právo už při prodeji, a jestli je v pořádku, prostudujte návod k obsluze, nebo si nechte nějakým odborníkem překontrolovat propojení mezi přístroji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření přicházejí teď ke slovu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to v receptech našich babiček, a zalistují zlatou kuchařkou s rozpočty, které má stoletý původ a jako rychlou večeři nabízí steak s vajíčkem.
1: Dnes v našem vyprávění o kuchařském umění našich babiček nahlédneme do staré kuchařské knihy Anuše Kejřové a Marie Kuchařové Zlatá kuchařka s rozpočty.
2: Mně se dostalo do rukou její 19. přepracované a rozšířené vydání z roku 1947. První útlejší vydání pod trochu jiným názvem vyšlo už v roce 1926. Tohle, doplněné o nové poznatky, jak autorka v předmluvě píše, má 543 stran. Bylo určeno především hospodyňkám, kterým mělo pomáhat vést domácnost, vařit chutně, ale také hospodárně a prakticky. Podle autorky totiž kuchařské umění vždy patřilo a bude patřit mezi nejpřednější cnosti ženy. Zlatá kuchařka obsahuje stovky receptů na všechno, na co si jen vzpomenete. Na jídla z masa, ryb, zeleniny, brambor a dalších surovin pro všední i sváteční dny, pro zdravé i pro nemocné, na moučníky, dezerty i cukrovinky. Vedle řady výborných receptů nabízí také řadu jídelníčků, vánoční, velikonoční, svatodušní i pro různá roční období. Anuše Kejřová, o které jsme tu už mnohokrát mluvili, ve všech svých kuchařských knihách kladla důraz na úspornost, promýšlené hospodaření a taky na srozumitelný popis postupů. Už samotný podtitul Z rozpočty nám připomíná, že hospodyně měla při vaření přemýšlet nejen nad tím, co dá do hrnce, ale taky na to, kolik je to, co uvaří, bude stát. Je to velmi šikovná příručka nejen pro začátečníky, ale pro všechny, kteří často a rádi vaří. Zároveň přináší velmi cenné svědectví o době, ve které byla napsána. Z jejich stránek lze vyčíst, co se tehdy vařilo, jaké suroviny byly běžně používány a jak velký význam se přikládal šetrnému hospodaření.
1: Nicméně šetrnost ještě neznamenala obyčejnost. O tom svědčí i recept z kapitoly Rychlé večeře. Steak s vajíčkem.
2: Z kýty uřízneme ořech, nejjemnější maso telecí, takový špalíček masa jako na bifteky a trochu hranou nože ho naklepeme, osolíme a pomoučíme. Na omeletní pánev dáme na 4 stejky 2 lžíce másla a pruce je za stálého pohybu na tom pečeme, obrátíme je, tlukáčkem na brambory hodně zmáčkneme, aby se lépe propekly, a necháme 10 až 15 minut dělati. Pak je podlijeme polévkou a necháme zavařiti. Hotové vyndáme, omáčku pod ně podlijeme, na ně dáme sázená vejce a kolem osmažené brambory.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Také jste někdy vděční, milí posluchači, pokud jedete do zahraničí na dovolenou, takže třeba s vámi jedou děti nebo i vnuci, kteří téměř brilantní angličtinou všechno dokážou zařídit ohledně třeba ubytování v hotelu. A právě o angličtině pro nejmenší se budeme povídat už s naším hostem po 11. hodině, se zakladatelem jazykové školy a ředitelem britského nakladatelství a filmového studia What's English, Markem Kadlecem.

0: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký kraj nechá prověřit výsledky studie z roku 2008 na varianty nové silnice první třídy číslo 35. Ve Všelibicích na Liberecku v noci hořely zemědělské budovy. V Jablonci nad Nisou v poledne skončí registrace na dražbu pamětních medailí. A čekejme většinou slunečno, větrno a teploty do 23 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Dobré dopoledne. Liberecký kraj nechá zpracovat revizní posudek studie proveditelnosti, na jejímž základě kraj a posléze i vláda vybrali v roce 2012 severní variantu nové silnice první třídy číslo 35 z Turnova do Úlibic jako nejvhodnější. Liberecký kraj tím reaguje na trestní oznámení, které minulý týden podala koalice spolku SOS Český ráj. Podle ní při posuzování severní a jižní varianty vznikly chyby, které výstavbu nové silnice prodraží o více než 10 miliard korun. Studie proveditelnosti vypracovala v roce 2008 společnost Valbek.
3: Ta tehdy vyhodnotila jižní variantu výhodnější jak po stránce technické, tak i ekonomické. V souhrnné zprávě pak ale výpočty upravila a jako lepší vyšla varianta sever. Upozorňuje na to nedávný posudek auditorské společnosti BDO Valuation. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj teď proto hejtmanství nechá zpracovat revizní posudek, zda výsledky studie mohly výběr variant zásadně ovlivnit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Hasiči v noci na dnešek zasahovali u rozsáhlého požáru dvou bývalých zemědělských budov ve Všelibicích na Liberecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Na místě postupně zasahovalo celkem 16 jednotek. V budovách nikdo nebyl. Podle mluvčí Jaroslavy Benešové měli hasiči požár pod kontrolou těsně před půlnocí.
4: Kolem 2 hodiny ranní jsme už redukovali síly a prostředky. Některé jednotky se postupně vracely na základny s tím, že až do ranních hodin na požářišti zůstávaly 2 dobrovolné jednotky, a to ze Všelibic a Českého Dubu.
1: Příčinu požáru a výši škod aktuálně vyšetřovatelé zjišťují. Už jen necelou hodinu se lidé můžou registrovat do dražby výročních pamětních medailí v Jablonci nad Nisou. Vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové se registrace uzavřou dnes ve 12 hodin. Celkem 110 stříbrných medailí bude město dražit 8. října od 18 hodin v budově bývalých městských lázní. Vyvolávací ceny medailí začínají na 5000 korunách. V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun s odvoláním na tamní ministerstvo obrany. O tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice Moldova 1. Podle té se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva v okrese Anenino-Noi. Úřady nehlásí žádné oběti. Na místě zasahuje policie i armáda. Moldavské vojenské letectvo dál sleduje vzdušný prostor země. 2 drony se na území Moldavska zřítily už minulý týden. Den.
2: Počasí.
1: A odpoledne bude polojasno až skoro jasno, přechodně očekáváme více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici druhé třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Další hodinu středečního dopoledne pod ještědem začneme otázkou. Začít s výukou angličtiny už od raného věku dítěte nebo až od 3. ročníku? Zatímco názory rodičů a odborníků se různí, tak náš dnešní host má jasno. Spoluzakladatel jazykové školy a ředitel britského nakladatelství What's English Marek Kadlec, který má s výukou 20-letou zkušenost, nám prozradí, v čem spočívá metodika, podle níž se úspěšně učí děti už od mateřských škol. Tak jste tedy zváni a já už mám po popřeji hezký poslech.

0: A jak jsem slíbila v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak také plním, protože jsem ráda, že u nás můžu přivítat hosta, kterým je zakladatel jazykové školy a ředitel britského nakladatelství a filmového studia What's English, Marek Kadlec. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Nebudeme zastírat, nebudeme si vykat, když se známe už hezkou řádku let, tak vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji.
0: Tak já prozradím, naši dva synové spolu chodili do základní školy. No a...
1: Já jsem myslel, že spolu chodili ještě do mateřské školy.
0: A do mateřské školy ještě spolu vlastně víceméně
1: no,
0: chodili. No, jasný, vida.
1: Jasný. Do britské mateřské bilingvní školky.
0: No, ono je to tak, že když zazpomínám na dobu, kdy já jsem se učila angličtinu, tak to jsme se učili tak, že jsme měli článek, který jsme si přečetli, pod tím byla slovíčka a začalo učení slovíček a potom to zkoušení před tabulí a upřímně ty články v dobách let 80. tedy nebyly zrovna moc zajímavé. A já, když se teď podívám, to, co ty jsi k nám přinesl, to je prostě nádhera, která ty děti musí bavit, protože ty si přinesl i maňásky, o těch bude řeč. Ty jsou teď hvězdami Netflixu, ale o tom si určitě povíme. Ale ještě pro tebe mám jedno překvapení. What's English existuje už 20 let?
1: Ano,
0: je
1: ano.
0: To tak?
1: A já tady mám 20. výročí.
0: No, 20. výročí. A já jsem tady našla článek v Hospodářských novinách z 25. dubna roku 2012. Jazyková společnost What's English, která se zaměřuje na výuku angličtiny a předškolních a mladších školních dětí prostřednictvím rodilých mluvčích, působí v České republice od roku 2006 a od roku 2011 i na Slovensku. No a od té doby se toho tady hodně změnilo. Co se všechno změnilo?
1: Změnilo se hlavně to, že už nejsme jazyková škola. My jsme totiž se přesunuli vlastně do toho segmentu těch autorů vzdělávacích materiálů, to znamená nakladatelství, které vydává materiály VAU na výuku angličtiny. Dále jsme vlastně školící centrum pro učitele angličtiny. No a v neposlední řadě posledních asi 5 let budujeme filmové studio.
0: Filmové studio, tak my to řekneme hned na úvod, protože vy opravdu slavíte, vy jste se stali hvězdou Netflixu, tak produkční, vy jste se vlastně stal produkčním videoklipu, ty jsi se stal, který doslova bourá Netflix.
1: Ano, pohádka o Steveovi a Maggie.
0: Ano.
1: Ona originálně vlastně byla určená pro výuku angličtiny, je součástí vzdělávacích materiálů VAU, ale v těch posledních třeba 5 letech už produkujeme vlastně pohádku samostatně, produkujeme ji pro britské, americké, kanadské, australské posluchače, diváky a současně dabujeme ji do asi 6 jazyků a už to není vlastně jenom vzdělávací materiál, ale je to pohádka, na kterou se děti dívají. No a teďko se naposled vlastně na ní začaly dívat od srpna britské děti na Netflixu, britské a irské. No, první 3 týdny jsme byli číslo 1 mezi dětskými seriály na britském Netflixu a teď už po více než 2 měsících už jsme tedy číslo 6. Ale je to číslo 6 mezi 300 nejznámějšími seriály světa na britském Netflixu.
0: No tak z toho by se tedy člověku úplně zatočila hlava. Čekali jste takovýhle úspěch?
1: Nečekali jsme takovýhle úspěch a musím říct, že i samotný Netflix byl překvapen, když nám po měsíci telefonoval nebo uspořádal vlastně takový call, tak říkal, že tohle nezažil, že by někomu po měsíci volal a začal s ním vyjednávat o další sérii.
0: Naším dnešním hostem je ve vysílání Českého rozhlasu Liberec zakladatel jazykové školy a ředitel britského nakladatelství a filmového studia a What's English, Marek Kadlec.

0: Kdybychom tak měli takové možnosti, jaké mají současné děti, naučit se pořádně anglicky a navíc takovou krásnou hravou formou. O tom si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dnes se zakladatelem jazykové školy a ředitelem britského nakladatelství a filmového studia What's English, Marek Kadlec. Tak už když se k nám přišel, už si u nás jednou hostoval, tak kolega, který má malého klučinu, tak hned zvolal: I am Steve and Maggie. Má to prostě zažité, sleduje se svým synkem tuto populární dvojici, vlastně trojici, je tam ještě Bob. Máme tady dokonce i maňásky. Steve Watts, jak se k ním přišel? Jak se k němu přišel?
1: Steve Watts k nám přišel sám. Přišel se nám dobrovolně do Liberce na své cestě z Japonska. On 3 roky učil v Japonsku malé děti a Japonsko je, celá Asie je příliš daleko od jeho domova. On se narodil v Británii, narodil se v Rugby, takovém podobném městečku, jako je Liberec, někde okolo 100 000 lidí. A sem přijel vlastně na své cestě před 21 lety. Vracel se z Asie. No a my jsme v té době otevírali dvoujazyčnou bilingvní školku. No a v tu chvíli to přesně do sebe zapadlo a Steve našel místo, kde může rozvíjet svoji metodiku, kterou z té Asie přivezl. No a my jsme měli koncept, na který se přijel podívat i ministerstvo školství.
0: No, já jsem se na pár dílů těch seriálů dívala. Je to opravdu něco neskutečného a ten Steve prostě nemá to každý daný do vínku, aby dokázal touto formou oslovit malé děti, malé prcky. A teď jsme právě u kořené věci, protože mě by zajímalo, jak vlastně ty malé děti se dokážou naučit anglicky.
1: Děti se v tomto věku, třeba předškolním a mladším školním, vlastně učí angličtinu podobně jako svůj mateřský jazyk. Když my jim umožníme, aby se nastartoval ten biologický proces osvojování cizí řeči nebo i své mateřštiny, tak vlastně v tu chvíli ty děti to dělají podvědomně. Neměli bychom dělat jednu velikou chybu, neměli bychom se dívat na to učení angličtiny očima dospělého. My ten svět vidíme jinak. Dítě ve věku 4 let, 3 let, dokonce i 6, 7, 8 let vlastně tu angličtinu vnímá, pokud mu to umožníme, jako takový jakoby řečový systém. My ho vnoříme do té řeči, nepřekládáme, neučíme ho jednotlivá slovíčka, ale vlastně pomáháme mu vlastně proniknout do té cizí řeči podobně, jako když jsme to své dítě vlastně seznamovali s mateřštinou.
0: Musím říct si třeba, že náš syn Adam, ten se třeba naučil skvěle anglicky, protože sledoval anglicky mluvené seriály, písničky hodně poslouchal, což si myslím je také velká přidaná hodnota. No a teď už v současné době je to paráda.
1: Přesně tak, totiž i součástí těch wow materiálů jsou písničky, které ten Steve vlastně s těmi dětmi zpívá. Jo, on nejenom vypráví příběhy o Steveovi a Maggie, ale on ty děti učí písničky. Jednoduché písničky, které jsou mnohdy na melodie mezinárodní a jsou jednoduché a ty děti vlastně tou nápodobou těch písniček do té angličtiny pronikají mnohem rychleji, než kdybychom je učili samostatná slovíčka.
0: Faktem je, že když to tak slyším, tam je krásně hra s intonací, prostě to oslovování, udivení, emoce. Když to srovnám s výukou u nás na škole, tak to opravdu bylo prostě naučíme se tato slovíčka, nepravidelná slovesa a už to jelo. Tohle je úplně o něčem jiném.
1: Je to ten proces vlastně učení cizí řeči u takhle malých dětí. Má svá specifika. Vy musíte nejdříve vlastně pochopit to vývojové stádium dítěte, abychom vlastně pracovali stejně jako učitelky v mateřské škole nebo učitelky na prvním stupni. Ne jako jazykáři z druhého stupně, kteří jsou zvyklí vlastně už na teenagery, na děti podobné vlastně dospělým, které se mohou učit už jazykové, jakési jako gramatické struktury a tak dále. Když to ty děti, předškoláci a mladší školní děti, oni ani neumí číst ani psát v češtině. A my je vlastně učíme vedle toho další jazyk. A učíme je tak podobně, jako se učili svoji mateřštinu.
2: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.

0: Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, ale člověk je někdy rád, když umí hezky česky mluvit, opravdu pěkně spisovně, což platí i pro nás moderátory, ale je fajn, když se naučí cizí jazyky, alespoň tu angličtinu. A o tom si povídáme dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s naším hostem, kterým je zakladatel jazykové školy a ředitel britského nakladatelství filmového studia What's English Marek Kadlec. Vytvořili se podle mě ale takové dva tábory. Jeden tábor tvrdí, jen ať se děti naučí pořádně česky a až budou umět pořádně česky, tak potom ať se teprve učí angličtinu. A potom jsou lidé, kteří, ano, a mezi ně ty patříš, kteří to mají jinak.
1: Já bych nechtěl tu společnost rozdělovat na dvě části, protože není ten svět černobílý. Je obrovské množství rodičů, které by chtěli, aby se jejich děti naučily anglicky, ale nevědí, jestli je to správné ještě předtím, než si rozvinou vlastně svoji mateřštinu, ale nebrání se tomu, když uvidí, jak jejich děti vlastně mohou zvládnout obě dvě řeči, tak nebrání se tomu, aby jejich děti se začaly učit už u mateřské školy. Jo, ale máš pravdu, že vlastně ty základní dva tábory vlastně to takhle definují, začít s angličtinou později nebo začít s angličtinou dříve. Dokonce i současný ministr školství vlastně tomu nechal volný průběh, řekl, OK, když v té společnosti vlastně jsou dva tábory, jedna si myslí, že s angličtinou máme začít už od mateřské školy nebo od první třídy, tak ať to začínají. Když ta druhá skupina si myslí, že stačí začít od třetí třídy, tak ať dělají od třetí třídy. Je to na řediteli, aby se rozhodl. To, co současný ministr řekl ovšem, je, já vám zvedám úroveň, na kterou byste měli ty děti připravit z takzvané A2 na B1. Já si myslím, že udělal to nejlepší, co mohl. V současné době už více než, já si myslím, že 60% základních škol angličtinu učí od první třídy jakýmsi způsobem a jsou na to připraveny, dělají to roky a ty základní školy, které se na to nepřipravují. Já jsem zvědavý, jako za těch x let, až děti dospějí potom do 9. třídy, jestli se opravdu naučí, jestli se naučí tu angličtinu na B2. Nejsem si tím jistý.
0: A v současné době je to tady na svobodě samotného vedení škol, jak si to tady zařídí, i mateřských škol víceméně, ale kde vzít a nekrást, anebo spíše kde najít opravdu nejenom zkušené učitele, ale také učitele, kteří to umí dobře podat a je to třeba i takovou tou hravou formou, o které jsme se bavili.
1: Já bych řekl, že to i není jenom hravá forma, ale je to vlastně to vnoření do řeči. Musíte dětem umožnit jakýmsi audiovizuálním materiálem, jakýmsi jako zůstat, abyste zůstali v té angličtině. Nemusíte překládat. Jo. Představte si děti, které jsou, dejme 6, 7 let, nebo dokonce i v mateřské škole, jak je budete učit slovíčka? No musíte mít jakéhosi jako rodilého mluvčího, který ty děti vlastně vnoří do angličtiny. No a to je Steve v těch pohádkách. No a ten jejich kmenový učitel, ten vlastně s nimi dělá určité aktivity. Představte si třeba aktivitu, že děti učíte slovíčka, já nevím, třeba okno nebo dveře a tak dále. A ty děti neumí psát, neumí testy, neumí vám říct, pokud byste nechtěla přecházet z angličtiny do češtiny a zůstala jste jenom v angličtině. No tak jim anglicky řeknete, děti, poběžte, utíkejte, běžte ke dveřím. Když děti běží ke dveřím, tak víte, myslím tím, když to řeknete anglicky, tak víte, že ty děti rozumí slovu the door. Že jo? A když dětem anglicky řeknete, běžte k oknu a děti běží k oknu, tak, a říkáte to anglicky, no tak vy pochopíte, nebo to děti vám ukáží, že se to slovičko naučili. Mm-hmm. A to jsou takové techniky, které vlastně se přizpůsobují tomu věku dětí. Tomu se říká total physical response, tedy reakce tělem. A to děti dokážou v tomhle věku.

0: průběhu písničky Jany Chládkové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsem se dala do prohlížení zajímavých, krásných, barevných, poutavých knížek, které jsou určené nejenom pro děti základních škol, ale také pro děti v mateřských školkách, tak je jasné, že je zde Steve, který provází celou touto knihou. Je to hodně poutavé a je to takové nenucené.
1: Je tam ještě Maggie.
0: A Maggie, ano, a máme tady dokonce i loutky, maňásky. Ano, jsou tady, ta podoba je opravdu velice věrná, když to srovnám se seriálem, takže opravdu vydařené.
1: V tom seriálu právě vystupují dvě postavy, Steve jako učitel, jako rodilý mluvčí a Maggie, která vlastně taková trošičku, je to straka, je trošičku někdy jako a zlobivá, Steve jí říká naughty, naughty bird, jo, a ona mu zase říká, ty jsi takový jako trdlík, jako Silly, silly Steve, a ta interakce vlastně dětem umožňuje, aby se vnořili do angličtiny.
0: No, Steve, ještě než se vrátíme k učitelům, tak Steve jezdí teď s různými pořady a je to tady prý na roztrhání.
1: Ti rodiče a ty děti, které Steva zažili v Liberci ještě nedávno, možná třeba před pěti, šesti lety, se s ním setkávali, tak dneska už je to míň a míň, protože Steve vlastně cestuje nejenom po Evropě, on cestuje do Asie, je velmi jako vyhledávaným showmanem pro děti. Teďko vystupuje, tento rok už vystupuje po třetí v Číně, za týden tam letí znovu, protože ty děti ho milují. Oni vlastně, pro ně je to symbol angličtiny. No, takhle vlastně jsme začali v jednotlivých zemích, ale dneska už je to vlastně celosvětový fenomén.
0: Vrátíme se ještě k učitelům, učitelkám angličtiny, tak ti k vám docházejí a asi občas jsou sami překvapení, jakou formou se dá vyučovat angličtina.
1: Ano, je to moc pěkné to setkání s učitelkami, které přijíždějí z Moravy, přijíždějí ze severní Moravy, z Ostravy, přijíždějí z Brna, přijíždějí z druhé strany republiky, z Karlových Varů, přijíždějí z jihu, z Českých Budějovic, a tady se u nás setkává na dva dny a my jim ukazujeme základy té metodiky WOW English, základy toho, jak vlastně s dětmi pracovat v takhle útlém věku. Ty principy jsou jiné, protože na druhém stupni mnoho z nich vlastně nemá ty zkušenosti vlastně s takhle malými dětmi a je to zajímavé pozorovat učitele, že když mají tu správnou metodiku, tak oni do toho chtějí. Oni chtějí se začít s angličtinou od první třídy.
0: Ta metodika WOW, to je takové to, jo, aha, jo. Tak to zažívají malé děti při výuce.
1: Zažívají. Oni jsou vtaženy vlastně do toho příběhu. Ten Steve na ně mluví anglicky, nezjednodušuje tu řeč, neučí je jednotlivá slovíčka a děti mají vlastně čas nasát tu celou strukturu řeči. To je základní rozdíl mezi tím začít později, když už to dítě ovládá mateřštinu, umí číst a psát třeba ve třetí, čtvrté třídě, a začít s těmi dětmi už v mateřské škole nebo v první třídě. V tu chvíli máte vlastně možnost těm dětem vlastně ukazovat ty pohádky a oni jsou vnořeny do angličtiny a úplně přirozeně vlastně s tím Stevem začínají komunikovat.
0: Můžou se české děti teď setkat někde se Stevem a s Maggie?
1: V tuto chvíli můžou se setkat na YouTube, zatím na Netflixu českém ještě ne, doufám, že v brzké době také, ale na YouTube, na Amazon Prime a dalších jako streamovacích světech, no a nebo ve svých třídách vlastně na výuce angličtiny, jsou to už stovky základních škol, které začaly používat WOW materiály v České republice, a vyšší desítky mateřských škol.
0: Tak věřme, že začne dorůstat další generace malých dětí, velkých, větších dětí a poměrně potom později dospělých, kteří už se krásně, brilantně domluví po celém světě. Naším dnešním hostem byl zakladatel jazykové školy a ředitel britského nakladatelství a filmového studia WOW English Marek Kadlec. Tak díky, ať se dobře daří, ještě jednou velká gratulace k úspěchu.
1: Moc krát děkujeme a jsme rádi za pozvání. Děkujeme.
0: A budeme se těšit na slyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme nikoli hosta, ale hosty. Těmi hosty budou ředitelka Mezinárodního festivalu Sportfilm Renata Balašová a bývalý český reprezentant a mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal. Tak začal dnes 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. Ten přiveze 50 filmových projekcí, výstavy, besedy, přednášky na téma mentální zdraví a gala večer vysílaný Českou televizí, kde budou oceněny vítězné filmy. No a v čem je ten letošní ročník výjimečný, tak jakou roli v něm hrají třeba herci Trojanovi Ondřej se svým synem Josefem, tak to vše se dozvíme zítra po 11. hodině.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: oddechnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: písničky Boxer od Paula Simona a Art Garfunkla. Tentokrát v podání Radka Tomáška. Tak doufám, že písnička vám zpříjemnila středeční dopoledne pod ještědem. Teď už si díky našemu rozhlasovému archivu připomeneme, jak se před lety bavilo publikum ve společnosti Petra Jančaříka a Zdeňka Izera. V zábavném pořadu sypali z rukávu jeden vtip za druhým.
1: Jak ten šéf čeká na toho svého zaměstnance, furt nejde do práce, říká, tady měl dodělat ty smlouvy, musíme to odeslat, on nejde, tak zvedne telefon, volá, halo, a tam se ozve takový dětský hlásek, ano, co pak? A on tak znejistě říká, je doma tatínek? Ano, tak mi ho dej. To nejde. A maminka je doma? Ano, tak mi dej, maminku. To nejde. Oh, Maria, je tam nějaký jiný dospělej? Je tady hasič. Tak milý hasiče. To nejde. No, a někdo jiný, co to tam zakravál? Přiletěl vrtulník. Jožišmarja, co se to tam děje? Co dělá táta? Mluví s policií. U vás je policie? Ano. Co tam dělá? Oni mě hledají.
2: To je taky hezký ten chlapeček, jak, že zvonek odevře, listonož zvoní, odevře malý chlapeček, cigáro v hubě. Prosím, on říká, chlapečku, máš doma rodiče? A chlapeček cigo a... Co myslíš, ty vole? Ještě jeden takový jemný, jak pán na vyšetření u lékaře, a on kouká takhle na ten chorobopis a říká, no nelíbí se mi to, abych vám pravdu řekl. Jsou tam takový plně zvláštní věci a ty hodnoty nám lítají, takhle kolísají. Vy asi pijete hodně, co? On říká, no hodně. To ne, to já když se probudím, tak si dám tak 3 panáky, abych se probral, nebo 4. A k obědu se dám tak litr, litr a půl vína. No a než jdu spát, tak si dám 3 pivka, třeba 8 panáků, aby se mi dobře spalo. Říká, no říkám, hodně, to je hodně tohle, jo, to je hodně. Kouříte? No, trošku jo. Kolik? No, krabičku, no dvě, no. No, když se pije, tak i 3 někdy, no. Říká, no, to je hodně, no. Co sex? No, dvakrát do týdne, no. Někdy 3krát. Říká, no, to je ono. Na jedné straně hodně alkoholu, nikotinu, na straně druhé málo pohybu při tom sexu. Myslíte na faráře na malém městě?
0: Také si říkáte, ještě tak si ty vtipy zapamatovat. Petr Jančařík a Zdeněk Izer. 4 minuty před 12. hodinou. Nějak nám to dnes rychle uteklo. Ve 12 hodin to už si pro vás připravuje zprávy Iveta Bláhová a po 12. hodině jako vždy písničky na přání plně v režii Filipa Majsla. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec už se s vámi pomalinku jistě rozloučí Iveta Kalátová. Popřeji vám krásný poslední zářijový den a zítra ve čtvrtek 1. října po 9. hodině v dopoledním pod ještědem opět naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Řidiči musí kvůli uzavírce ulice Údolí Kamenice v Tanvaldu využít objízdné trasy. V Zákupech na Českolipsku se příští rok změní provoz pošty, přesune se na radnici. V domovech pro lidi se zdravotním postižením na Českolipsku bude zítra den otevřených dveří. Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Motoristé dnes do zhruba 17 hodin neprojedou části ulice Údolí Kamenice v Tanvaldu, oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Objížďka pro osobní auta vede Jiřetínskou ulicí. Ostatní řidiči musí využít trasu přes Dolní Smržovku, Krkonošskou ulici a Albrechtice v Jizerských horách. Omezení se dotkne i provozu autobusové linky číslo 744. Autobus pojede z Tanvaldu přes Desnou do Jiřetína pod Bukovou a zpět. Posílné spoje jsou mezi zastávkami Tanvald Terminál a Tanvald Údolí Kamenice. Pošta v Zákupech na Českolipsku bude od února příštího roku fungovat v režimu Pošta Partner. Oznámilo to vedení města na svém facebookovém profilu. Pošta dosud sídlila v prostorách bývalého kláštera. V novém režimu se přesune přímo na radnici. Podle vedení města je změna výhodou.
2: Nové prostory na radnici budou zařízené novým nábytkem a vybavením, takže budou komfortnější pro personál i zákazníky. Nová otevírací doba pobočky bude stejná jako na městském úřadu, tedy každý všední den od 8 ráno. Město navíc plánuje vybavit pobočku bezbariérovým přístupem. Ze Zákup Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Lidé ve dvou městech na Českolipsku můžou ve čtvrtek v rámci dne otevřených dveří navštívit domov pro lidi se zdravotním postižením. Akce se koná v rámci týdne sociálních služeb. Přístupné bude centrum denních programů ve Cvikově a bytové domy ve Cvikově a v Novém Boru. Akce se koná od 14 do 17 hodin.
2: Zaměstnanci domova představí zájemcům sociální službu a aktivizační centrum ve Cvikově. Návštěvníci mohou také nahlédnout do domácností a popovídat si s klienty domova. Služby v domově poskytuje příspěvková organizace Ostara, která v Libereckém kraji zajišťuje pobytovou sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: S letadlem dopravce Fly Dubai se pokusil havarovat jeden z pilotů. Podle izraelských úřadů tomu nasvědčují veškeré důkazy a výpovědi svědků. Izrael předtím vyvrátil, že by letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu někdo unesl. Stroj nouzově přistál v Saudské Arábii poté, co o možném únosu vyslal několik nouzových signálů. Web The Times of Israel informoval, že letadlo náhle změnilo směr po fyzickém souboji pilotů. Na jednoho z nich pak údajně zaútočil druhý pilot nožem. Další podrobnosti úřady vyšetřují. Na palubě letadla cestovalo asi 180 Izraelců. Všichni jsou v pořádku.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně přibývat vysoká průsvitná oblačnost a nejvyšší odpolední teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné středeční poledne, 30. září toto letí. Už máme první měsíc školního roku téměř za sebou. A mimochodem dnes je také Světový den překladatelů. Jenom taková perlička z překladatelského světa. Víte, jak se anglicky řekne Petr Bezruč? Peter Handsfree, jsem teď našel na internetu, ale teď už se pojďme věnovat písničkám na přání, tady by se vám mohlo hodit, že narozeniny má dnes Pavel Vítek a také, pozor, Udo Jürgens, to jsou vzpomínky, tak pojďme vzpomínat společně a já se na všechna vaše přání moc těším, zdraví vás Filip Majsl.

Dokud se zpívá Ještě se neumřelo, tak si pojďme zaspívat, anebo alespoň zahrát, ať to tady pěkně ožije v Českém rozhlase Liberec. Začínají písničky na přání, ale telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. Pokud se vám nechce volat, můžete samozřejmě napsat, buď SMS zprávu ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a potom váš text na číslo 90 011 04, anebo jednoduše pošlete e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Hezký poslech.

0: Václav Netkář, doktor Dam Didam, 10 minut po 12. hodině. No, jdeme na písničky na přání, bez velkých okolků zvedáme telefon. A kdo na něm čeká? Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Filipe, tady Barbora z Kuřívok. Zdravím všechny posluchače a Filipe, prosím, já bych chtěla zahrát babičce Marušce do Friedlandu a všem, co se necháváme hrát, i Jarušce do Friedlandu a babičce, aby to umývání nádobí šlo rychle, již taky zahrajeme oblíbenou písničku Holky, vzpomínky.
0: Dobře, vy jste tam pro babičku jako taková morální podpora při tom umývání nádobí, jo?
1: Přesně tak.
0: Tomu rozumím, já to tak dělám úplně stejně doma. Taky morálně podporuji z gauče.
1: Dobře.
0: Tak tady posílám Holky, mějte se krásně a zase někdy příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

Do písniček na přání jsme vstoupili s dívčí sestavou Holky s krátkým měkkým na konci. Vzpomínky zůstanou, ano, my vzpomínáme už léta na tuhle písničku. Máme minutu před čtvrt na jednu a budeme pokračovat dál. Tentokrát tady máme první e-mail a je od paní Hany. Dnešní písničku vybírala moje drahá polovička. Jak by se to mělo říct u muže? Můj drahý polovičák? No já nevím, já jsem si tady pár výrazů pro muže našel a vyplavilo mi to třeba bačkoráka, podpantofláka, doma seda, brouka pitlíka, budíš k ničemu, šampóna, morouse a také drž grešli, tak si vyberte, paní Hano. No ale vybíral tedy písničku váš muž nebo drahá polovička a vybral Kennyho Rogersa a Coward of the Country.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Maladeta Primavera. To tak hezky navazuje na to dnešní téma, tedy Světový den překladatelů. Já jsem si totiž kdysi dávno, když byly internetové překladače ještě v plenkách, zkoušel vyhledat, o čem ta Loretta Goggi vlastně v 81. zpívala, a Google překladač mi oznámil, že Maladeta Primavera znamená zatracená pružina. O čem všem ti zpěváci nespívají. Máme minutu před 12. hodinou a 25. minutou, čili 6 minut před půl jednou, a budeme pokračovat. Tentokrát tady máme stručné písemné přání, které dorazilo e-mailem. Napsala paní Marie, že by chtěla pro radost Karla Gotta a muziku.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Muzika a Karel Gott, zpěvák, bez kterého se snad žádné písničky na přání v Českém rozhlase Liberec neobejdou. Mimochodem zítra to bohužel už bude 7 let od jeho úmrtí a určitě o tom budeme v našem vysílání mluvit. Teď se ze světa stálic vydáme do světa muziky, kterou zas tak často nehrajeme. Napsala nám totiž děvčata z CISu. Zahrajte nám prosím písničku Can't Stop od Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: To je vzácná návštěva v Českém rozhlase Liberec. Red Hoti neboli kapela Red Hot Chili Peppers, která se na začátku 80. let sformovala v americkém Los Angeles. A mimochodem jedná se o jednu z nejprodávanějších kapel všech dob. Za svou existenci už prodali přes 120 milionů nosičů. Red Hot Chili Peppers jsou za námi, před námi je taková krátká chvilka volna a my můžeme vyplnit tím, že se podíváme do kalendáře. Tak dnes mají svátek Jeronýmové, těch pravda v libereckém kraji není mnoho, já jsem jich napočítal 10, ale i tak, pánové, přeju samozřejmě k těm dnešním jmeninám jenom to nejlepší. A dnes máme také jedny zajímavé narozeniny v tom hudebním světě, respektive v tom našem českém hudebním rybníčku, protože 64 dnes slaví Pavel Vítek. Všechno nejlepší.

Ano, Pavel Vítek má svůj den, ten narozeninový, a na všechny narozeninové a také jmeninové oslavence si v dalším e-mailu v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec vzpomněla paní Sylvie, která jim posílá takhle na konci září celkem příhodnou písničku od kapely Green Day Wake Me Up When September Ends.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Over the Rainbow. No, věřili byste, že téhle nádherné písničce už táhne na 90 let? No ano, v roce 1939 pro filmový muzikál Čaroděj ze země Oz

naspívala Julie Garlandová. Tohle byla samozřejmě mužnější verze v podání Raye Charlese a Johnnyho Mathise. Já se nemohu zbavit dojmu, že dnešní písničky na přání patřily téměř výhradně zahraničním písničkám a nejinak tomu bude i v závěru. Napsala nám paní Marie, jestli bychom jí pro radost mohli zahrát něco od Guns N' Roses. Tak Guns N' Roses a úvodní tóny Knocking on Heaven's Door už asi slyšíte někde pod mým hlasem a s touhle písničkou já se s vámi alespoň pro tuto chvíli rozloučím. Za malou chvíli dostane slovo Alex Minářová a ve svém pořadu Alex a host přivítá onkoložku a hematoložku profesorku Petru Tesařovou. Filip Majsl vám ve společnosti Českého rozhlasu Liberec přeje krásné odpoledne, příjemný poslech a po 14. opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Liberec, zprávy.
5: Policisté na Liberecku zkontrolovali používání mobilu za volantem. Technická univerzita v Liberci plánuje příští rok otevřít 4 nové studijní programy. Dnes začíná festival Sportfilm Liberec. Odpoledne bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Policie v Libereckém kraji se minulý týden při kontrolách zaměřila na dodržování povinností řidičů. Podle mluvčí Dany Burešové policisté zkontrolovali 49 vozidel, odhalili 33 přestupků. Nejčastěji šlo o používání telefonu za volantem, takových případů bylo 13. V dalších 11 případech nebyly cestující připoutaní.
6: Kontroly policie prováděla na silnici 1/35 mezi Bílým kostelem nad Nisou, Libercem a Ohrazenicemi, taky na dálnici D10 mezi Ohrazenicemi a Příšovicemi. Používání mobilního telefonu během jízdy podle policistů výrazně snižuje schopnost řidiče včas reagovat na vzniklé dopravní situace a může mít fatální následky. Stejně tak nepoužití bezpečnostních pásů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: 4 nové studijní programy chce v následujícím akademickém roce otevřít Technická univerzita v Liberci. Studenti se budou moct hlásit na obor psychologie, polytechnické vzdělávání a science pro vzdělávání. Právě obory v oblasti zdravotnictví a strojírenství jsou podle vedení školy v regionu žádané.
7: Vedení Technické univerzity se snaží nabídkou oboru reagovat na poptávku odborníků v regionu. Cílem je také do Libereckého kraje přilákat mladé talenty nebo udržet ty, kteří jezdí studovat na jiné univerzity. Za 2 roky by se měl otevírat také obor dentální hygiena, management zdravotnických zařízení a program zaměřený na polovodiče. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Dnes začíná Sportfilm Liberec. Mezinárodní přehlídka sportovních filmů potrvá do neděle. Po zahájení v Praze se program přesouvá do Liberce, Vrakyslavic a Jablonce nad Nisou. Zájem tvůrců byl letos rekordní. Z 490 přihlášených snímků jich bude v 6 kategoriích soutěžit 50. Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě rumunského prezidenta Nikušora Dana. Mají spolu jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance i o ekonomické spolupráci. Během dne se rumunský prezident setká taky s předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS, šéfem sněmovny Tomiem Okamurou z SPD a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Do Prahy se delegací dorazil i poslanec Štefan Bouda, který v rumunském parlamentu zastupuje českou menšinu.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně přibývat oblačnost a nejvyšší odpolední teploty 20 až 23. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. A v Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí do konce roku. V Tarmaldu v Horské ulici je kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
9: Děkuju, dobré odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně, samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach a pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obrané schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se překrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba, že je těhotná, nebo že kojí. A to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem ke jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těchto fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zhoubných nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu, potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují tak, aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být nadějeplný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné schopné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme jí nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci Bylo to u prsa? V rámci této činnosti daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to o prsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty, takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web bylotooprsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala tak takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě

0: Víte proč? Protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo, a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No, to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná, a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Obchvat Svoru na Českolipsku se pro motoristy otevře v polovině listopadu. Ve Všelibicích na Libercku v noci hořily zemědělské budovy. Začala výluka mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Zítra bude většinou polojasno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na stavbě obchvatu Svoru na Českolipsku dokončují dělníci poslední z 6 nových mostů. V části téměř 2-kilometrového úseku už je také položená část asfaltových vrstev. Aktuálně stavbaři chystají instalaci svodidel a oplocení. Obchvat naváže na 4-proudou silnici od Nového Boru. Jeho výstavba přijde na zhruba 480 milionů korun. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta komplikovaly stavbu složité zemní práce, při kterých se na místo muselo dovést přes 200 tisíc kubíků zeminy.
2: Založení násypu bylo poměrně složité. Na druhou stranu už máme vyhráno, protože mostní objekty stojí. Tam jsme dneska na mostovkách, dopropojují se štěrkové vrstvy a dělá zhotovitel maximum pro to, aby byl smluvní termín první půlce listopadu splněn.
1: Hasiči v noci na dnešek zasahovali u rozsáhlého požáru dvou bývalých zemědělských budov ve Všelibicích na Libercku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Na místě postupně zasahovalo celkem 16 jednotek. V budovách nikdo nebyl. Podle mluvčí Jaroslavy Benešové měli hasiči požár pod kontrolou těsně před půlnocí.
3: Kolem 2 hodiny ranní jsme už redukovali síly a prostředky. Některé jednotky se postupně vracely na základny s tím, že až do ranních hodin na požářišti zůstávaly 2 dobrovolné jednotky, a to ze Všelibic a Českého Dubu.
1: Příčinu požáru a výši škod aktuálně vyšetřovatelé zjišťují. Na trati mezi Josefovým dolem a Smržovkou na Jablonecku musí cestující počítat s výlukou. Trvat bude do 9. listopadu. Informovali o tom České dráhy. Důvodem výluk je oprava kolejí nebo rekonstrukce přejezdu v Jiřetíně pod Bukovou. Vlakové spoje nahradila autobusová doprava. Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka mění. Bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, ji úřady práce automaticky přepočítají.
0: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno až polojasno, přechodně bude vysoké oblačnosti i více. Nejnižší noční teploty 11 až 8, při uklidnění větru 4. Ve Frýdlantském výběžku kolem 14 a na horách naměříme 10 až 7 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností, a nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: U obce Dubnice na Českolipsku leží přes vozovku padlý strom. Hasiči překážku odklízejí, silnice je neprůjezdná. A v Liberci v Ruprechtické ulici je také na vozovce padlý strom, silnice je také neprůjezdná. Nechte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné středeční odpoledne 30. září, to je datum nabité událostmi. K 30. září se například váže objev penicilinu a tak se téma pro dětskou anketu v závěru hodiny přímo nabízí. Jinak začíná také týden experimentální archeologie a mezi vykopávkami byste našli i našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního, se kterým se spojíme krátce po čtvrt. Na to volně naváže rubrika Co v učebnicích nebylo o živé fosílii. Ovšem začneme s Janou Pavlíčkovou. Odpůrci plánované nové silnice první třídy číslo 35 Českým rájem podali kvůli přípravě projektu trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. A víc vám Jana Pavlíčková prozradí už za pár minut. U mikrofonu Českého rozhlasu Liberec je s vámi Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: 14 hodin a 12 minut, to byl v Českém rozhlase Liberec, čas pro Marii Rotrovou a Markétu a přichází čas pro Janu Pavlíčkovou. Liberecký kraj nechal zpracovat revizní posudek na původní studii plánované silnice 1/35 Českým rájem. Důvodem je výsledek nezávislého auditu, který počátkem září upozornil na početní, tedy chyby ve studii proveditelnosti. Víc už k tématu prozradí redaktorka Jana Pavlíčková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak tu studii proveditelnosti vypracovala v roce 2008 společnost Valbek. Posuzovala v ní jak jižní, tak severní variantu trasy nové silnice a u té jižní přitom uvedla, že je po stránce technické, ekonomické i menšího dopadu na životní prostředí vhodnější než varianta severní. Ovšem v souhrnné zprávě jsou pak ty výpočty upraveny tak, že lépe vyšla varianta severní. Upozorňuje na to audit firmy BDO Valuation, o který se opírá i koalice spolku SOS Český ráj, říká jeho členka Eva Šefrová.
2: Nám šlo hlavně o to, aby jsme upozornili na ty záměrné chyby, který teď vlastně odhalil úplně nezávislý analytik. My jsme moc dobře věděli, že není možný, aby severní varianta vyšla nejlíp. Bylo zřejmé z terénu, ze všech podmínek, že jižní varianta musí být nejlevnější. Takže jsme na to upozornili jako SOS na všech místech, na kterých jsme si mysleli, že to je důležitý.
1: Podle sdružení se tím vlastně také porušil zákon o šetrném nakládání se státními prostředky a i proto podalo trestní oznámení, uvedl mluvčí spolku Jan Piňos.
3: Pokud jižní varianta by stála 16 miliard a severní při nejmenším 40, tak to je rozdíl 24 miliard a ptám se, jak je možné, že ministr plýtvá veřejnými prostředky a nevadí mu to, takže ten signál musí přijít od ministra dopravy a taky Liberecký kraj by se měl chytit za nos, protože ten to tlačí nejvíc.
0: A reagoval ten zmíněný Liberecký kraj na závěr auditu ohledně chyb v původní studii?
1: Ano, kraj teď vlastně nechá zpracovat revizní posudek té původní studie, jestli ty početní chyby měly zásadní vliv na to, že vláda v roce 2012 dala přednost právě severní variantě před tou jižní. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj, tak nelze teď předjímat, jak ta revize dopadne.
0: Když se teď na silnici 1/35 dělá nové posouzení vlivu na životní prostředí, tak tam se s jižní variantou znovu nepočítá?
1: Ne, nepočítá to. Posouzení je teď pouze na už ten vymezený koridor z Turnova do Úlibic. Jižní variantu po silnici číslo 16, tedy z Jičína na Mnichovo hradiště, ani není podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla, jak posoudit.
4: Tam nemáme ani územní plán, takže tam si přidejte ještě změnu územního plánu dotčených obcí a Středočeského kraje, která s tou trasou nesouhlasí, to znamená, tuto chvíli ta změna ani není možná. A pokud jako se budeme tím vrátit do 16, tak se dostáváme 15-20 let k výstavbě. Prostě konec propojení Jičína s dálnicí D10 a Stůnovem. V té chvíli prostě jako zapomeneme na tuto silnici a nechme to příštím generacím.
1: No a já jenom už dodám, že za revizní posudek zaplatí Liberecký kraj zhruba 300 tisíc korun a jeho závěry budou zřejmě známy na přelomu roku.
0: Říká naše redaktorka Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
5: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Modré nebe, o kterém zpíval Dalibor Janda, nad hlavou a za těchto skoro idylických podmínek vyrážíme do Muzea Českého ráje v Turnově, kde začal týden experimentální historie. Během něho mladí i starší návštěvníci mohou nejen objevovat, ale i zažít dávnou minulost. A objeven už tam byl také náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Přeju dobré odpoledne od kamenářského domu toho muzea Českého ráje v Turnově, před kterým probíhá už tradičně týden experimentální archeologie. Jsme teďka u jeskyní malby, kde se ale maluje nejenom rukama, ale dokonce i pusou. To mě docela láká, kdybych se nebál, že si zaprasím mikrofon, tak bych šel do toho. Nejenom toto, ale i směrný obchod právě kvůli římského vojáka, ale program na další dny. To všechno tady připravila Marie Pešková. Myslím, že to ty děti ukrutně baví.
3: No, tím, že máme několikátý rok naplněnou kapacitu toho programu, tak je asi evidentní, že je to baví. Baví, blbnou u toho, dozvídají se nové věci, prožívají to, takže zdá se, že jo?
2: Já, jak na to tak koukám, tak bych řekl, že to baví i lektory, třeba tady Tondu Půlpána u té malby, ten si to užívá.
3: No, když se podíváte na lektory, kteří nám sem jezdí, to jsou specialisti, prostě to jsou lidi, kteří tím žijou, ať už to jsou teda chlapi z Legia, z Kurie Vítkov, ať už to je Jarda Figer, který si vždycky si něco vymyslím, co bych chtěla vyrobit, nějakou repliku něčeho a on to prostě dokáže, takže to jsou lidi, kteří tím prostě žijou.
2: Když tak koukám do toho programu, tak vlastně dá se říct, že každý den je trochu jiný, že vlastně každý den zažijete něco jiného?
3: Je to tak postaveno, aby mohly přicházet nové děti, nové školy, dokonce dneska tu byli z Liberce, už se nám bortí
2: vítr.
3: No, byli tu z Liberce, ze Zásady si objednali autobus, aby přijeli, tak aby mohli přijet zase a aby každý den i pro tu veřejnost, která by mohla chodit odpoledne, tak aby prostě po každý je čekalo něco nového.
2: Já když tak koukám do toho programu, tak bych si nenechal ujít asi nic, ale co by mě určitě nadchlo, jsou šperky našich předků, vlastně tavba a takové věci.
3: To zažijeme v pátek a v sobotu, kdy můžete přijít vlastně, nebo mohli byste vidět tu tavbu přímo tady na dvorku, na cestě bude pec, kde se bronz rozstaví, kde se do forem odlije a vlastně uvidíte ten polotovar toho, opravdu repliky toho šperku, nebo bronzového teda, no.
2: Do pátku jsou ty dny určené především pro školy, ale samozřejmě i veřejnost může. Odpoledne to tady trvá do 16 hodin a pak přijde sobota, kde vlastně ještě ke všemu je volný vstup. Je to zdarma v rámci Mezinárodního dne archeologie. Co si tedy v sobotu užijeme?
3: Jak jsem zmínila, bude i v pátek, i v sobotu, bude právě ta tavba tady probíhat, vlastně celý den to můžete vidět. Bude tady taky paní Obročníková, která se zpracováním kůže zabývá, nebo zdobení, nebo práci s kůží zabývá celý život a navíc ještě teďka studuje archeologii, takže se to propojilo perfektně v ní, všechno to, co vlastně ten řemeslník i odborník potřebuje. Bude vědět, takže ta nám poví o kůži a co se z ní archeolog může dozvědět z nálezů. A pak tady ještě bude něco z Říma taky k vidění, budem si zkoušet udělat razítka vlastně a zdobit si jakoby římský oděv.
2: Úžasné tady je, že malí i velcí návštěvníci si všechno tady můžou vyzkoušet. Prostě to není jenom teorie, takže je to zážitek úplný. A ještě bych připomněl, že v rámci týdnu experimentální archeologie proběhne i křest nové knížky Archeologie Českého ráje a Horního Pojízeří a také knížky 140 let muzea Českého ráje v Turnově, a to ve čtvrtek v 17 hodin.
1: Tak kromě podrobného programu týdne experimentální historie v Muzeu Českého ráje v Turnově jsme dnes zjistili také, že náš regionální stopař by je rád maloval pusou a lákají ho šperky, co se dnes člověk ještě nedozví. Jaroslave, moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Tak pro dnešek už je to všechno. Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Hlava, to je písnička, kterou v podstatě vinaři mohli pojmout za svou. No a to mi připomíná, že když budete hodní, tak vám v pondělí dopoledne nabídneme hosta z vinařského oboru, ale o tom třeba příště, teď už se pojďme věnovat rostlinám. Jestli pak víte, jaký nejstarší druh rostliny můžete najít na zemi? Já to nevím, vy možná také ne, ale ví to Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: většího výskytu nemocí. No a v té souvislosti je dobré si připomenout jeden světový a zásadní objev. Ono to bylo právě na konci září roku 1928, kdy si skotský biolog Alexander Fleming při úklidu jedné ze zapomenutých laboratorních misek z mikroby všiml plísně, která je zabíjela, a tak se zrodil penicilin. Pro Fleminga a další dva vědce znamenal Nobelovu cenu a pro svět převratný pokrok v medicíně. Určitě se o tom jednou budou učit i děti ve škole. A s dětmi si právě na toto téma povídala reportérka Tereza Brázdová.
1: Co je penicilin?
2: Obchod?
3: Možná už vím, že se tam dala do toho auta ta, jak se tomu říká, benzín.
1: A co je antibiotikum?
3: Já jsem chtěla říct nemoc nějaká.
1: No, s nemocí to souvisí. Když jsi nemocná, tak dostáváš co?
3: Plášky, šlatky, kyselý nebo žádný chud.
1: A už jste někdy brali prášky?
3: Jo, protože mám dýmu a kašel.
1: A jak chutnají ty prášky?
3: Vůbec dobře.
1: A kdybyste měli vymyslet nějaké léky, nějaké prášky, jakou chuť by měly?
3: Sladkou. Jahodovou. Malinový. Čokoládový. Bombonový.
1: A na co všechno by byly?
3: Na dýmu. Na kašlání.
1: Ty máš kašel, Eliško.
3: Já mám.
1: Tak to budeme všichni nemocní asi, co?
4: Eliško trošku taky už pokašlává.
1: A proč jste ve školce a ne v posteli?
3: Protože nás nemá dohlídat.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V liberecké krásné Studánce měří rychlost nový radar. Zájemci o osvědčení o znalosti hub se mohou hlásit na zkoušku. Ministerstvo financí zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. Zítra bude většinou polojasno, s teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Chytrý radar v Liberecké Hejnické ulici v Krásné Studánce už funguje v ostrém provozu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. V případě, že řidič překročí maximální povolenou rychlost, zašle radar informaci o přestupku na magistrát. Měřidlo město do ulice instalovalo na žádost místní komise. Nahradí dosavadní informativní ukazatel. Ten začal v Hejnické ulici měřit rychlost před 5 lety.
3: Podle magistrátu Hejnickou ulicí měsíčně projede 120 000 aut. Po umístění informativního měření počet řidičů překračujících maximální povolenou rychlost klesl z 90 na 10%. Přesto místní komise požadovala represivní radar. V Liberci funguje stejné zařízení taky pod Ještědem v ulici Dubice. Další chytrý radar Liberec provozuje v Oldřichově v Hájích. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Krajská hygienická stanice v Liberci vyhlásila termín konání zkoušek ze znalosti hub. Konat se budou 19. října v budově hygieny v Husově ulici v Liberci, oznámila mluvčí Zuzana Balašová. Přihlášku zájemci najdou na webu hygieny, hlásit se můžou i telefonicky.
4: Osvědčení o znalosti hub má povinnost mít provozovatel potravinářského podniku, který volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru prodává, využívá k přípravě jídel nebo jinak zpracovává. Uchazeč musí umět rozlišit houby, znát právní předpisy a podmínky jejich přepravy a skladování. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: Bezmála 7800 studentů se letos zapsalo na Technickou univerzitu v Liberci. Je to o 800 víc než vloni. Nárůst je na všech fakultách, kromě fakulty umění a architektury. Univerzitě se daří získávat víc studentů i navzdory klesající demografické křivce, informovala prorektorka pro strategii a rozvoj Jana Šimanová. Kvůli velkému množství studentů jsou plně obsazené vysokoškolské koleje v Harcově. Do konce semestru by se ale lidé na čekací listině mohli umístit. Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu.
1: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, přechodně bude vysoké oblačnosti více. Nejnižší noční teploty 11 až 8 při uklidnění větru kolem 4, ve Frýdlantském výběžku kolem 14 a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřená ulice Rybářská, po úsek ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou. Objízdná trasa není značena.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné odpoledne. Tak si představte, že geologové radarem zkoumali Pravčickou bránu, tedy největší přírodní kamenný most v Evropě. Pak do ní tedy ještě vyslali nějakou tu rázovou vlnu, aby zjistili, v jakém je Pravčická brána stavu. Co já vím, tak Pravčická brána stále stojí, takže zřejmě to dobře dopadlo. No ale víc pro vás bude mít už za pár minut kolegyně Daniela Pilařová. Krátce po čtvrt pro vás budeme mít příspěvek o proočkovanosti proti chřipce v České republice. Celkem příhodně se ho zhostila kolegyně Michaela Bacílková. No a v závěru hodiny si dáme další díl řidičské abecedy a to je docela zajímavé téma. Jestli můžeme projet křižovatkou na červenou kvůli sanitce. Já vám přeju s Českým rozhlasem hezký poslech. Zdraví vás Filip Majsl.

0: Ladíte středeční pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Karel Zich nás teď ve vzpomínkách zavedl do roku 1978, kdy jeho nestárnoucí Měla na očích brýle vyšla na malé gramofonové desce společně s písničkou Motorest od Petry Janů. My máme 15 hodin a 12 minut a posuneme se do Národního parku České Švýcarsko. Tam geologové zkoumají Pravčickou bránu. Pomocí radaru a rázové vlny zjišťují, v jakém stavu největší přirozená skalní brána v Evropě je. Poslední podrobné měření se na nějak přístupném vrcholu brány odehrálo před 13 lety. Data z dnešní prohlídky ukážou, jestli a jak moc za tu dobu oblouk brány popraskal.
1: Prostě bych vyvezl ten materiál nahoru dneska.
2: Domlouvá se s geology vedoucí skalní čety Národního parku Stanislav Fegl.
1: Ať jsme připraveni na zítřek, ať se tam jenom vyběhne.
2: Co to tu máte za kodíček?
3: To je georadar. To je vlastně jako najnovša technologie. Myslím, že asi jediný v republice, který je jako 3D.
2: Vysvětluje mi geofyzik Tomáš Belov. Nejtěžší část byla asi vyšlapat podél lanovky. Naštěstí věci geologů se mohly vést právě nákladní lanovkou.
1: Mohli se dělat vlastně dva typy měření. Georadar, jedno je seismika.
2: Dorazili jsme od oblouk Pravčické brány se šéfem skalní čety, až plháme na oblouk samotný, kde začínají geologové měřit pomocí radaru. Je to taková malá krabice, kterou po oblouku tahají tam a zpátky.
3: A vyrážeme na druhý profil. Vojto, štart.
2: Vrchní část oblouku je nutné zmapovat důkladně.
4: Máme záznam.
3: Áno, uložený, výborně.
4: Vypadá nějak rozumný.
3: Pojdeme z jednej strany stále? Na začátku tu vidíme nějaké anomálie a ta väčšia silná je už vlastně spodok té brány. Vlastně už potom pod
2: tím je to není praskliná, to už je spodek brány.
3: Nie, áno, to vidíme vlastně od vrchu a spodek té brány.
2: Dívá se do monitoru, do kterého se promítá obraz z radaru Belov. Specialisté z firmy G-Impuls vytáhli za pomoci členů skalní čety na oblouk Pravčické brány i pojízdný nejmodernější radar. A tak budou obrázky o to kvalitnější.
5: Před 13 roky se poprvé se snímala vnitřní struktura objektů na Pravčické bráně, zejména tedy jejího trámce.
2: Vysvětlujeme mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
5: Takže v té době si udělali vědci představu o tom, z jakých vrstev se skládá a kde jsou v tom tělese praskliny. Teď budou k dispozici data, která umožní srovnání.
2: Samotná skalní četa má na oblouku brány několik čidel, která hlídají pohyby jednotlivých skalních bloků. Z vršku Pravčické brány Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hello.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Na první

0: 8 minut před půl čtvrtou na vlnách Českého rozhlasu Liberec Anna Julie Slováčková. My vám pochopitelně přejeme stále krásné středeční odpoledne 30. září, tak tedy podzim už nabírá na obrátkách. Zatím nám nabízí, řekněme, tu vlídnější tvář, ale chřipka nám určitě, co nevidět, začne řádit. A je docela zajímavé, že pro očkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě nízká, a to i mezi zdravotníky. Nemocnice by si ovšem mohly rozdělit nově 1 miliardu a 300 milionů korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť, a ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná.

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je pro všechno hlup, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Máme 15 hodin a 38 minut, vy si stále užíváte poměrně pohodové a poklidné středeční odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu. Liberec ovšem za 10 dní touto dobou to už bude úplně jiná káva. To se na nás budou sypat různá čísla nejrůznějších průběžných výsledků komunálních, ale i senátních voleb. No a jak se informačně vybavit, o tom si teď popovídáme s mluvčí Institutu politické participace mladých Evou Davidovou. Dobré odpoledne.
1: Hezký den, zdravím všechny posluchače.
0: Jestli se nepletu, vy jste připravili sérii předvolebních debat a jedna z nich zamíří přímo do Liberce. Jak vlastně, nebo čím jsou ty debaty výjimečné a čím jsou jiné oproti jiným debatám?
1: Tak zejména, protože jsme se rozhodli po, řekněme, úspěchu kampaně 30 pod 30 Mladá krev do sněmovny, který dokázal loni do poslanecké sněmovny výrazně zvýšit zastoupení mladých kandidátů, zejména díky kroužkování, tak jsme ten věkový limit do 30 let aplikovali na komunální volby. Máme k tomu výzkum, kde se ukázalo, že právě to, aby se mladí více zapojili a chodili volit i své zástupce v komunální politice, tak zejména jim pomůže, aby zkrátka mohli lépe poznat kandidáty a nejlépe také ty kandidáty, kteří jsou v jejich věkové skupině, tedy do 30 let. Takže tyto kandidáty jsme napříč politickým spektrem zvali právě i do té liberecké debaty, která nám bude celou sérii zakončovat 2. října.
0: Když mluvíte o tom, že se jedná o sérii, kde už jste byli s tou předvolební debatou?
1: Tak my jsme zvolili 13 krajských měst, protože pro Prahu i Středočeský kraj to bylo v hlavním městě a přidali jsme jedno malé město, a to byl Litvínov. Nicméně ještě tento týden probíhají debaty v Ostravě, Pardubicích a Zlíně a právě v Liberci budeme v pátek zakončovat.
0: No a na tu libereckou se teď pojďme zaměřit. Kdo všechno přijal účast v té debatě?
1: Tak jsou to mladí kandidáti do 30 let. Já možná řeknu v tuhle chvíli ty potvrzené z těch větších stran. My jsme zvali, velmi nám na tom záleží, aby to bylo opravdu spravedlivé, objektivní, všechny relevantní politické strany a hnutí, které mají kandidátky právě na magistrát do Liberce. A máme potvrzené zástupce ANO, ODS, Zelených, Starostové pro Liberecký kraj a také TOP 09. Takže tato pětice mladých kandidátů se střetne v té politické diskuzi, tak jak jsme ji sledovali v uplynulých dnech právě v dalších krajských městech. A my se moc těšíme, že se opět dostaneme i ke kvalitním dotazům z publika, protože ty to vždycky celý ten program okoření.
0: Já tady ještě jednou zdůrazním, že tato diskuze a debata proběhne už tento pátek 2. října v libereckých Lidových sadech a vás poprosím, abyste doplnila další detaily, to znamená, v kolik se začíná a jak se, řekněme, do té diskuze nebo do té debaty mohu zapojit, případně jak se můžu jít podívat.
1: Ano, začíná se v Lidových sadech od 18 hodin. Debata zpravidla je na hodinu až hodinu a půl, kde moderátoři kladou ty otázky všem kandidátům, kteří jsou přítomni na pódiu. Kdo se chce přijít podívat, může se zaregistrovat na webu nezájem.cz. To je spolek, který společně s námi tyto debaty pořádá. A zároveň potom je určitě poměrně atraktivní program v navazující panelové debatě, protože tam zveme vždy experty a zejména ty, kteří jsou schopní mluvit právě o participaci mladých, to znamená zapojení do toho veřejného života, nejenom v komunální politice, a tam máme kvalitní hosty a zároveň také jsme zvali právě z projektu 30 pod 30 i mladé poslance a mohu snad i prozradit, že právě v panelové debatě bude poslankyně zvolená právě za Liberecký kraj. Takže ta bude navazovat, předpokládáme vždycky na přibližně hodinu a opět velmi zapojujeme publikum, protože dotazy v každém krajském městě jsou různé, ale často se potkávají na těch základních tématech, jako jsou bydlení, školství, parkování, doprava, cyklostezky a podobně. Takže se moc těšíme právě i na tu interakci s publikem.
0: Říká mluvčí Institutu politické participace mladých Eva Davidová. Já vám moc krát děkuji, přeju, ať se chce vydaří a zase někdy příště se budu těšit na vlnách Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Díky za pozvání a krásný den vám přeji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec nám trochu rozproudil krev britský zpěvák Rick Astley. Někdo si možná ještě vzpomněl na jeho koncert v Trutnově před 3 lety. Rick Astley tedy v nejbližší době do České republiky nedorazí, ale i tak mám pro vás rovnou 2 pozvánky na koncert. Na webu Lučar nad Nisou jsem se dočetl, že tento pátek se koná koncert dětského pěveckého sboru Zvonky, a to v kapli svatého Jana a Pavla na zámku Sviany. A pokud budete chtít využít hromadnou cestu na výše zmíněnou akci, tak se můžete ještě dnes přihlásit v městské knihovně paní Heleně Sejkorové. Výtěžek z akce bude věnován na navrácení zvonu do Lučan nad Nisou. A dlužím vám ještě 1 avizovanou pozvánku na koncert. Kulturní informační středisko v Lomnici nad Popelkou zve také v pátek od 18 hodin na tamní zámek, kde bude slavnostní koncert ke znovu otevření základní umělecké školy. Součástí oslav bude i koncert Ivana Ženatého a Sukova komorního orchestru. Další podrobnosti jistě najdete na webu města Lomnice nad Popelkou. No a teď už se pojďme věnovat znalostem silničního provozu. Před námi je totiž řidičská abeceda. A dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakli jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Policisté na Liberecku kontrolovali používání mobilů za volantem. Jablonec nad Nisou chce získat na obnovu tršových sadů evropskou dotaci. Izraelské úřady vyšetřují incident v letadle společnosti Fly Dubai. Zítra bude většinou polojasno, s teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Policie v Libereckém kraji se minulý týden při kontrolách zaměřila na dodržování povinností řidičů. Podle mluvčí Dany Burešové policisté zkontrolovali 49 vozidel, odhalili 33 přestupků. Nejčastěji šlo o používání telefonu za volantem, takových případů bylo 13. V dalších 11 případech nebyly cestující připoutaní.
2: Kontroly policie prováděla na silnici 1/35 mezi Bílým kostelem nad Nisou, Libercem a Ohrazenicemi, taky na dálnici D10 mezi Ohrazenicemi a Příšovicemi. Používání mobilního telefonu během jízdy podle policistů výrazně snižuje schopnost řidiče včas reagovat na vzniklé dopravní situace a může mít fatální následky, stejně tak nepoužití bezpečnostních pásů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Jablonec nad Nisou připravuje obnovu parku v tršových sadech. Magistrát bude podle mluvčí Jany Fričové žádat o evropskou dotaci. Náklady na obnovu parku odhaduje na necelých 69 milionů korun. Dotací by chtěl pokrýt přibližně polovinu. Úpravy parku by měly vycházet z projektu, který v roce 2024 uspěl v architektonické soutěži.
2: V parku má podle Fričové vzniknout přírodní jezírko a akumulační nádrž. Součástí úprav budou nové cesty, zeleň a taky mobiliář. Město nechá instalovat taky nové herní prvky a veřejné osvětlení. Počítá i s vybudováním toalet. V centru parku by měl být umělecký vodní prvek. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lidé ve dvou městech na Českolipsku můžou ve čtvrtek v rámci Dne otevřených dveří navštívit domov pro lidi se zdravotním postižením. Akce se koná v rámci Týdne sociálních služeb. Přístupné bude Centrum denních programů ve Cvikově a bytové domy ve Cvikově a v Novém Boru. Akce se koná od 14 do 17 hodin. Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saúdské Arábii. Podle cestujících se nejspíše jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. V tomu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zranění v nemocnici.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno, přechodně bude vysoké oblačnosti více. Nejnižší noční teploty 11 až 8, při uklidnění větru až kolem 4, ve Frýdlantském výběžku naměříme kolem 14 a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 10 u Ohrazenic u Turnova stojí Ukrajinice porouchaný autobus. Očekávejte zdržení a projíždějte tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět a to tady a teď.
1: Humoriáda.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG 21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: Už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No,
0: tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo, dobře. Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svátý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku do kujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jenko se zajíknete, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl na to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No a stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učuje Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle na té štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužke, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem se zaneknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No ale na Sahaře přece nejsou stromy. Dobá, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda, tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: Nož k třídní byla, musela všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě jsem učil všechno. Dávala
1: ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do té knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: Jo, no, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No, rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejsko dělají haf, haf, no výborně, Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičko, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko, já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici a já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Jo, yeah. Tak. Děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda.
2: Zajímá tě to ještě po letech?
3: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem, si byl měl ještě. To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Už by se mnou tancovat nechtěla, takže...
2: Ale to, že řekla.
3: A já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech a tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žatce, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, já vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Krouga.
3: Ano, ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já se na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa. Ano.
5: Standa Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: Pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což
5: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já dám,
2: nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
2: No.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
5: Děkuju.
2: No, necháme se překvapit. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám
6: taky. Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, věříte mi to rád.
2: Tak děkujeme a?
6: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutila.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky dobrý den.
7: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Friedlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Seda nebo čtvrtek? A jedným páčovače demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s ním jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl povídá, ty Franto, ty si ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No, a neplatili jsme nic.
8: Jo, že to dopadlo
10: dobře.
8: Kdybych
10: to uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, jde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne. Je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo. To se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal někde, myslím, že do Hradeckýho rádia. Oni mě sami jako trošku na to navedli. On tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No a kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Fal bude vyzvednout, aby mu dali slevu a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co dneska třeba?
2: Takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes léto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno. To jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách. No. A dneska teda hrajem Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne. Ne, to ne, ne. Nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo,
2: jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy,
2: no,
1: prosím, odpočívej mezi tím, aspoň ne, na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no.
1: Já ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No ty nejsi, ale ten pán, co hraješ, já to jenom přesně...
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musil jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku na zpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč mě jsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohladek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: V podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme. My vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji, vidím.
7: A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Naschledanou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: ale
8: dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra na té ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Kvitové Švářnice, prosila bych Ačko a mohla by se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. No,
9: jestli tam má těch tvojich psíků.
4: Dneska ne.
6: Dneska nemá psíky.
4: Dneska je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete mět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Naslechlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechomelou zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? proč strýčku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč ty není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuje strýčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strýčku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
11: Pane, já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co pod

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ní

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vaší kuřečice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo, tak milá paní. Áčko, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschle, díky.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane, tady Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás skoro.
3: S polívkou.
1: No, tak no, jo, děkuji.
3: Děkuji. Den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle. Zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru.

0: No, Marta,
1: Marta je nezapomenutelná.
2: A všechno nejlepší ještě k svátku vašichu.
0: Díky moc, díky.
2: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
2: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkuji krásně, celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
0: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
3: Dobře, děkuju.
0: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
0: My vás taky.
1: Ogaři vás.
0: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
4: Z východu Moravy.
0: Nebo Moravy vlastně ještě.
4: No.
1: Tak povídejte, povídejte.
4: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no,
4: tak
1: jste.
4: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
4: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcerky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
4: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zdováčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
4: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
0: Mějte
1: se krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
5: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopný. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říká, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá. Takže Václav Vidra se loučí i Pavel Kučera.
0: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
0: Mějte se krásně, hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Stavební práce u náměstí Republiky v Doxech na Českolipsku dokončí nová firma. V zákupech na Českolipsku se příští rok změní provoz pošty. Vláda snížila rozpočtovou rezervu v návrhu rozpočtu na příští rok. Zítra bude většinou polojasno, s teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Město Doxy sehnalo nového dodavatele pro práce na náměstí Republiky a v ulicích Nerudova a Komenského. Rekonstrukci dokončí firma SAM Silnice a mosty Děčín. Dokončení všech prací vyjde na více než 10 milionů korun. Podle vedení města by měly být práce v ulicích hotové v průběhu roku 2027. Část náměstí Republiky dokončí firma už do konce letošního roku.
5: Město schánilo nového dodavatele zakázky potom, co původní firma VHS Technology přestala na jaře pracovat a opustila staveniště. Situaci v Nerudově ulici navíc komplikovala voda unikající ze starého rybářského náhonu. Ten je aktuálně opravený a stavbaři začnou v místech znovu pracovat během října. Z Dox Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Pravidla pro čerpání příspěvků na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh takzvaných zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. Pošta v zákupech na Českolipsku bude od února příštího roku fungovat v režimu Pošta Partner. Oznámilo to vedení města na svém facebookovém profilu. Pošta dosud sídlila v prostorách bývalého kláštera. V novém režimu se přesune přímo na radnici. Podle vedení města je změna výhodou.
5: Nové prostory na radnici budou zařízené novým nábytkem a vybavením, takže budou komfortnější pro personál i zákazníky. Nová otevírací doba pobočky bude stejná jako na městském úřadu, tedy každý všední den od 8 ráno. Město navíc plánuje vybavit pobočku bezbariérovým přístupem. Za zákup Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Ze státní kasy mají víc peněz získat rezorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou, který dnes ministerstvo financí nahrálo do knihovny legislativních materiálů. Kabinet chce podle něj snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nepředvídané výdaje. Například na obranu chce ale kabinet vyčlenit o 100 milionů korun méně. Návrh počítá s celkovým schodkem 386 miliard korun. Jde o druhý největší deficit v historii Česka.
0: Počasí.
4: V noci bude skoro jasno až polojasno, přechodně bude vysoké oblačnosti i více. Nejnižší noční teploty 11 až 8, při uklidnění větru naměříme kolem 4, ve Frýdanském Výběžku kolem 14 a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici, důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Příjemné pozdní poslední zářijové odpoledne. Máme 17 hodin a 4 minuty a v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji. Dobrou zprávou je, že do konce října by měla být hotová rekonstrukce mostu nad vytíženou křižovatkou nazývanou Sněhulák v Liberci. O tom budeme mluvit krátce po čtvrt. A budeme se věnovat také komunálním volbám. Tentokrát vám představíme strany a hnutí v Jablonci nad Nisou. Filip Majsl vám přeje hezký poslech a za malou chvíli už Iveta Bláhová a souhrn regionálních zpráv.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na stavbě obchvatu Svoru na Českolipsku dokončují dělníci poslední z 6 nových mostů. V části téměř 2-kilometrového úseku už je také položená část asfaltových vrstev. Aktuálně stavbaři chystali instalaci svodidel a oplocení. Obchvat naváže na 4-proudovou silnici od Nového Boru. Jeho výstavba přijde na zhruba 480 milionů korun. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta komplikovaly stavbu složité zemní práce, při kterých se na místo muselo dovést přes 200 tisíc kubíků zeminy.
2: Založení násypu bylo poměrně složité. Na druhou stranu už máme vyhráno, protože mostní objekty stojí. Tam jsme dneska na mostovkách.
1: Hasiči v noci na dnešek zasahovali u rozsáhlého požáru dvou bývalých zemědělských budov ve Všelibicích na Libercku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, na místě postupně zasahovalo celkem 16 jednotek. V budovách nikdo nebyl. Podle mluvčí Jaroslavy Benešové měli hasiči požár pod kontrolou těsně před půlnocí. Příčinu požáru a výši škod aktuálně vyšetřovatelé zjišťují. Chytlý radar Liberecké Hejnické ulice v Krásné Studánce už funguje v ostrém provozu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. V případě, že řidič překročí maximálně povolnou rychlost, zašle radar informaci o přestupku na magistrát. Měřidlo město do ulice instalovalo na žádost místní komise. Nahradí dosavadní informativní ukazatel. Ten začal v Hejnické ulici měřit rychlost před 5 lety. 4 nové studijní programy chce v následujícím akademickém roce otevřít Technická univerzita v Liberci. Studenti se budou moct hlásit na obor psychologie, polytechnické vzdělávání a science pro vzdělávání. Právě obory v oblasti zdravotnictví a strojírenství jsou podle vedení školy v regionu žádané. Dnes začal 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem, přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravený doprovodný program, říká ředitelka festivalu Renata Balašová.
3: Výstava fotografií z olympiády z Milána z Cortiny. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Jaké nás čeká počasí, to prozkoumáme v Českém rozhlase Liberec s Polinou Maťuninou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: A nejprve se pojďme podívat na počasí nejbližších hodin. Co nás v Libereckém kraji čeká večer a v noci?
2: Tak v současné chvíli máme spíš polojasnou oblohu a i nadále v průběhu noci očekáváme, že budeme mít skoro jasno až polojasno. Přechodné oblačnosti může být víc, ale bude to oblačnost vysokých páter, takže absolutně průsvitná. Co se týče teplou, tak dneska nám to poklesne na interval 11 až 8 stupňů Celsia. Při uklidní větru můžeme naměřit i kolem 4 stupňů a frýdlantský výběžek vzhledem k poměrně silnému jihovýchodnímu větru tam bude mít kolem 14 stupňů Celsia. Vítr i nadále, jak jsem zmiňovala, jihovýchodní na většině kraje bude spíš mírný, 2-6 ve frýdlantském výběžku o něco silnější a místy s narázami kolem 55 km za hodinu.
1: A jaké počasí nás přivítá v novém měsíci, čili jak bude zítra 1. října?
2: Tak 1. října bude v podstatě sluníčno a teplo. Budeme očekávat většinou polojasnou oblohu, která bude s již zmíněnou vysokou prosvětnou oblačností. Teploty nám vystoupají na interval 21 až 24 stupně Celsia. I nadále očekáváme mírný jihovýchodní vítr, který v první polovině dne ve frýdlantském výběžku bude zase o něco silnější a se vyskytnou i narázy kolem 55 km za hodinu.
1: Ale jinak jsou to docela příjemné vyhlídky a já moc krát děkuji. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
1: Podrobnou předpověď počasí nám nabídla Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: 6 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Liberec, den v kraji pokračuje. V Liberci by měla do konce října skončit oprava jednoho z mostů na průtahu městem. Na silnici 1/35 stavbaři aktuálně pracují na mostu ve směru do Hrádku nad Nisou nad křižovatkou zvanou Sněhulák. Stavební firma využila uplynulého prodlouženého víkendu a v nočních hodinách frekventovanou křižovatku pod mostem uzavřela.
1: Jelikož pracujeme ze spodní části mostu, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat.
2: Popisuje důvody uzavírky mluvčí stavební firmy Eurovia Iveta Štočko.
1: Montujeme takzvané mostní římsy, kterých je celkem 98, jsou to takové betonové bloky, které instalujeme po stranách toho mostu.
2: Uzavírka je sice pod mostem, hlavní práce se ale odehrávají na něm.
1: Společně stojíme na opravovaném mostě, kde můžeme vidět, že vlastně hydraulická ruka má na sobě jednu tu mostní římsu, kterou bude teďka dávat na místo a kolegové ji potom vlastně přichytí.
3: Viděla jsem tady taky jiskry, takže se to musí nějak přivařit.
1: Ano, přivařuje se to do té finální podoby, tak aby to opravdu bylo na svém místě tak, jak má být.
3: Taky jsem viděla někoho, kdo měl v ruce váleček a na tom mostě nanášel nějakou barvu.
1: Se snažíme udělat co nejvíce práce a kolegové vlastně na druhé straně, kde neprobíhají ty práce na těch římsách, tak dělají speciální nátěr na tu mostovku ze spodní strany.
2: Říká Štočková. Na silnici 1/35 vedou v místě dva mosty vedle sebe. Jejich oprava je podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla nutná. Jsou staré 34 let a jsou silně zatížené dopravou.
4: V průměru za 24 hodin po horní části té mostovky projede 40 tisíc vozidel, z toho nějakých 5 tisíc je nákladních a pod mosty, což je také potřeba počítat do zátěže té mostní konstrukce, tak za 24 hodin projede 20 tisíc vozidel.
2: Práce mají být hotové do konce října. Letos stavební firma opravuje most ve směru do Hrádku nad Nisou. V příštím roce bude pracovat v opačném směru, říká Iveta Štočková.
1: Pokud nám to počasí dovolí, tak obnovíme práce na druhém mostě ve směru od Hrádku na Liberec vlastně na konci března. Pokud všechny práce půjdou podle plánu, tak bychom vlastně do začátku letních prázdnin měli být hotoví.
2: Podle ředitelství silnic a dálnic bude oprava mostů stát zhruba 70 milionů korun. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Stále ladíte Český rozhlas Liberec. V podstatě přesně za 6,5 hodiny vstoupíme do nového měsíce a to mimo jiné znamená, že se nám kvapem blíží komunální volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Liberec vám postupně představuje kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Libereckého kraje a dnes se vydáme do Jablonce nad Nisou.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Liberec, které je věnované komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v Libereckém kraji. Naši pozornost jsme zaměřili na okresní města, která jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Dnes se tedy podíváme do Jablonce nad Nisou. Ze studia vás zdraví Jana Švecová
3: a Jana Pavlíčková.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Na úvod si připomeneme, že Jablonec nad Nisou je druhým největším městem v Libereckém kraji, žije v něm aktuálně přes 46 tisíc obyvatel. Leží jenom 9 kilometrů od Liberce a proto se také často mluví o aglomeraci Jablonec-Liberec. Přesto má Jablonec svá specifika. Zatímco Liberec o svůj tradiční textilní průmysl přišel, Jablonec stále zůstává spjatý s bižuterní a sklářskou výrobou. Teď je na místě říct, kdo tam poslední 4 roky vládne.
3: Tak volby v Jablonci v roce 2022 vyhrálo hnutí ANO s více než 25% hlasů, přesto ale skončilo v opozici. Koalici sestavila druhá ODS v čele s primátorem Milošem Velem, která se spojila s Piráty, dále s uskupením Společně pro Jablonec a se Starosty pro Liberecký kraj. V opozici je pak kromě ANO ještě hnutí Svoboda a přímá demokracie a uskupení pro Jablonec.
2: A kdo se tedy letos uchází o přízeň voličů?
3: Letos mají voliči v Jablonci menší výběr než před 4 lety. Tehdy tam bylo 11 kandidátek, letos jenom 8. Žádnou kandidátku nepostavili oproti minulosti například komunisté nebo hnutí Domov nad Nisou. Polovina kandidátek má pak stejného lídra jako při minulých volbách. ODS tak vede do voleb současný primátor Miloš Vele, Starosty pro Liberecký kraj, náměstkyně primátora Jana Hamplová. V čele uskupení Společně pro Jablonec je další náměstkyně Lenka Opočenská. No a stejného lídra má i opoziční SPD, jejím ředitel městské policie Michal Švarc. Na staronového lídra potom sází hnutí ANO, které vede stejně jako v roce 2018 podnikatel a nyní zastupitel Milan Kroupa. Změna ve vedení je také u Pirátů, tam je letos ve volbách lídrem náměstek primátora Jakub Chuchlík.
2: Kdo prezentuje strany, které teď v zastupitelstvu nejsou?
3: Tak úplně novou kandidátku vytvořilo hnutí Přísaha a nezávislí pod názvem Správná cesta pro Jablonec. Lídrem je vedoucí spedice a dobrovolný hasič Radek Pažant. Dalším novým uskupením je Spolu se sportovci. To jsou kandidáti TOP 09 ve spojení s Unií pro sport a zdraví a nezávislými. V jejich čele stojí podnikatel Petr Mikula.
1: Komunální volby 2026.
2: Abychom nemluvili jenom o Jablonci nad Nisou, tak jak to vypadá s kandidátkami v dalších městech a obcích na Jablonecku?
3: Změna ve vedení radnice nastala v Tanvaldu, kde v loni zemřel starosta Vladimír Vyhnálek z volby pro město. Toho pak nahradil Jan Prašivka ze stejného uskupení. Jinak ve všech 35 obcích v okrese Jablonec k žádným obměnám radnic nedošlo. Zajímavostí letošních voleb je, že v 6 obcích na Jablonecku už je prakticky rozhodnuto, protože je tam pouze jedna kandidátka. A to v Jílovém, Josefově dole, Loužnici, Radčicích, Skuhrově a ve Vlastiboři. V Jeníšovici a na Frýdštejně pak kandidují jenom jednotlivci, sami za sebe, tedy žádná strana ani hnutí. No a v Půlečném a v Dalešicích tam mají mimo jiné kandidátky, na kterých jsou jen samé ženy. Čistě dámská kandidátka už jinde v kraji není. Jinak nejstarším kandidátem na Jablonecku je 85-letý Dušan Srb z Tanvaldu za hnutí ANO a naopak nejmladších kandidátů, kterým je letos 18 a všichni jsou studenti, je 7. Z toho 5 jich kandiduje v Jablonci a po jednom v Kořenu a v Lučanech nad Nisou.
2: Připomeň ještě hlavní témata, která se v poslední době řešila právě v Jablonci nebo na Jablonecku.
3: Tak přímo v Jablonci je velké téma ubytovna Neptun, respektive co s ní dál. Podobně nejasné je to i s opuštěnou budovou městských lázní. Radnice musí také rozhodnout, zda koupí od soukromého vlastníka sportovně rekreační areál Dobrá voda. Dalším z velkých témat je prodloužení tramvajové tratě z Tyršových sadů k novému dopravnímu terminálu, což se části veřejnosti nelíbí. Když se podíváme jinam, tak třeba v Bedřichově čeká nové zastupitelstvo rozhodnutí, jak dál s tamním lyžařským areálem, kde se kvůli sporům majitelů pozemků už vloni neližovalo. Lyžování, potažmo skoky na lyžích, jsou také velkým tématem pro Harachov, kde stále není vyřešená kompletní obnova areálu skokanských můstků. V Železném Brodě zase kvůli personální krizi museli změnit režim městské policie a zrušit nepřetržité hlídky. I s tím si tedy bude muset nové zastupitelstvo poradit.
2: Volby v Jablonci nad Nisou i celém okrese shrnula redaktorka Jana Pavlíčková. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování Jablonce. Jako první se zaměříme na to, jak chtějí jejich kandidáti zlepšit bezpečnost v centru města.
1: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Liberec vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou zaměřujeme na Jablonec nad Nisou. Tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí ptali, jak chtějí zlepšit bezpečnost v centru města.
2: Téměř všechny kandidující strany se shodují v tom, že lepší bezpečnosti napomůže veřejné osvětlení například v Tyršových sadech a dalších parcích, také nasvícení problematických přechodů, zastávek MHD a podobně. Shodují se také na potřebě posílení městské policie. Například hnutí ANO ale nechce posílat strážníky do ulic Na Hodile, ale chce nastavit pravidelné pěší trasy v okolí autobusového nádraží, Tyršových sadů a dalších rizikových míst, a to zejména večer a v noci. Pro pravidelné noční hlídky v pátek a v sobotu je i uskupení Správná cesta pro Jablonec. To chce také instalovat na klíčových trasách nouzová tlačítka pro okamžité spojení s městskou policií a pořídit do města víc chytrých kamer.
1: A objevují se i jiná řešení bezpečnosti v centru Jablonce nad Nisou?
2: Ano, například podle hnutí SPD zajistí větší bezpečnost centru i změna prostředí a skladby lidí, kteří se v něm pohybují a tráví tam svůj čas. Město se potýká s bezdomovci nebo nepřizpůsobivými. Řešením je podle SPD nabídnout tam zájemcům atraktivní bydlení, kvalitnější veřejný prostor a možnost trávení volného času. Podobně to vidí i starostové pro Liberecký kraj, podle kterých pomůže k oživení centra obnova bytového fondu, startovací byty pro mladé, využití prázdných prostor třeba pro ordinace a jiné služby. Podle Pirátů analýza současného stavu ukazuje, že počet obyvatel centra Jablonce s ohledem na jeho rozlohu odpovídá spíš předměstí nebo vesnici. Při takto nízké hustotě pak nefungují efektivně různé služby a snižuje se přirozená sociální kontrola veřejných prostranství. Hlavní snahou města by tak podle nich měla být dostavba dolního centra a využití prázdných ploch.
1: Centrum Jablonce se potýká také s poměrně velkým počtem lidí bez domova. Odráží se právě tohle téma nějak ve volebních programech?
2: Uskupení spolu se sportovci navrhuje v tomto ohledu zavedení jakéhosi mezistupně pomoci pro lidi bez domova, a to například zřízením nízkoprahové noclehárny nebo takzvaného homeless campu, kde budou moci žít to lidé bez striktních pravidel azylového domu. Uskupení společně pro Jablonec pak chce posílit financování neziskových organizací, které pracují s drogově závislými přímo v terénu. Stejně tak chce tvrdě postupovat proti obchodníkům s chudobou a udělat maximum proto, aby se předešlo vzniku dalších problémových ubytoven, jako byl Neptun. Jen doplním, že otázky na jablonecká témata jsme zasílali také lídrovi ODS Miloši Velemu. Na zaslané dotazy ale nereagoval a proto jeho odpovědi ve vysílání neuslyšíte.
1: Odpovědi těch ostatních si pak můžete přečíst i na webu Českého rozhlasu Liberec, liberecrozhlas.cz. Po písničce otevřeme další téma předvolebního speciálu Českého rozhlasu Liberec, a to, jestli by Jablonec nad Nisou měl dál provozovat nemocnici samostatně nebo ji propojit s krajskou nemocnicí Liberec.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Liberec vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou zaměřujeme na Jablonec nad Nisou. Kandidujících stran a hnutí jsme se také zeptali, zda by město mělo dál provozovat nemocnici samostatně, anebo ji propojit s krajskými zdravotnickými zařízeními. A také proč.
2: Všechna kandidující uskupení se bez výjimky shodují v tom, že je nutné v Jablonci udržet vysokou kvalitu a rozsah poskytované zdravotnické péče, dostupnost pro pacienty a aby město mělo možnost o zásadních otázkách kolem nemocnice rozhodovat. Podle Pirátů jde ale o věc, která potřebuje seriózní vyhodnocení, protože dění ve zdravotnictví neovlivňuje jenom město nebo kraj, případně jiní vlastníci, ale hlavně celostátní financování zdravotnictví. A to se může různě měnit. I Piráti proto v případě, že taková debata ve městě skutečně vznikne, požadují nezávislé expertní posouzení, které vyhodnotí všechny možné varianty budoucnosti jablonecké nemocnice a jejich dopady na hospodaření, kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Podobně se vyjádřili i starostové pro Liberecký kraj, pro které je zásadní, aby město mělo vliv na řízení nemocnice, zároveň jim ale nevadí úzká spolupráce s krajskými a dalšími zdravotnickými zařízeními.
1: A je tady někdo vyloženě proti tomu, aby se městská nemocnice v Jablonci propojila s krajskou nemocnicí Liberec?
2: Propojení s krajskou nemocnicí nepovažuje za správné hnutí ANO. Podle něj by to znamenalo ztrátu samostatnosti nebo postupné omezování péče v Jablonci. Město by si podle něj mělo ponechat nemocnici jako svou příspěvkovou organizaci, což ale nebrání rozumné spolupráci například sdílením odborníků, nákladné techniky nebo koordinaci specializované péče. Další, kdo je proti případnému spojení jablonecké a krajské nemocnice, je volební sdružení Správná cesta pro Jablonec. To se domnívá, že začleněním pod kraj hrozí nemocnici redukce nebo přesun klíčových oddělení, jako porodnice, interna, chirurgie nebo dětské oddělení do Liberce. Menší nemocnice podle něj nabízí rodinnější prostředí, flexibilnější rozhodování a přímější vazbu vedení na zaměstnance. Dosavadní model nechce měnit ani uskupení Společně pro Jablonec. Varováním pro všechny by podle něj měl být společný dopravní podnik Liberce a Jablonce nad Nisou, kde Jablonec tahá za kratší konec provazu. O případném propojení je tak uskupení ochotné uvažovat, pokud to pomůže zlepšit podmínky pro personál, rozšíří se dostupnost péče a pomůže to ušetřit finance.
1: A jsou tady i uskupení, kterým naopak propojení s krajskou nemocnicí nevadí?
2: Jsou dvě, konkrétně SPD, podle kterého může spolupráce s krajskými zdravotnickými zařízeními přinést lepší koordinaci péče, efektivnější využití personálu, technologií i financí a větší jistotu dalšího rozvoje. Zároveň ale SPD trvá na tom, aby Jablonec nepřišel o potřebnou zdravotní péči a aby rozhodování o zásadních otázkách nemocnice nebylo odtržené od potřeb obyvatel města. Případnému propojení s krajskou nemocnicí v Liberci se nebrání ani uskupení Spolu se sportovci. Podle něj se nemá z nemocnice dělat politikum, ale je potřeba se na věc dívat reálně. Současný model příspěvkové organizace města přináší velké náklady. Zdravotnictví se navíc rychle posouvá a vyžaduje stále větší investice. A bez kvalitně zaplaceného personálu nebude kvalitní nemocnice fungovat. Vstupu Libereckého kraje se proto nebrání, ale je potřeba o tom rozhodnout na základě konkrétních čísel.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Liberec patří Jablonci nad Nisou a po písničce přijde na řadu další téma a to se bude týkat nedostatku parkovacích míst na sídlištích.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Sním tajným

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Liberec, dnes věnovaného Jablonci nad Nisou. Už jsme hovořili o bezpečnosti v centru města a o tom, zda má Jablonec dál sám financovat svoji nemocnici nebo přistoupit na propojení s krajským zdravotnickým zařízením. Poslední část se týká nedostatku parkovacích míst, konkrétně na sídlištích. Kandidujících uskupení jsme se ptali, jak tento problém chtějí řešit.
2: Také všichni oslovení se v tomto případě shodují na budování nových parkovacích míst, ale také na tom, že každé jablonecké sídliště je jiné a situace s parkováním je tam rozdílná. Každé z nich tak vyžaduje trochu jiné řešení. Podle SPD je parkování nutné řešit systematicky, nejenom represemi vůči řidičům. Město by mělo vytipovat lokality, kde lze vytvořit nová místa ke stání, včetně zapojení dnes nevyužitých ploch a hledat možnosti výstavby parkovacích domů tam, kde to dává ekonomický a urbanistický smysl. Sdružení Správná cesta pro Jablonec chce problém parkování řešit výhradně na stávajících asfaltových plochách, aby neubyl ani metr zeleně. Využít k tomu chce i přirozeného sklonu terénu a moderních montovaných konstrukcí, které jsou levnější a rychle postavené. Takovéhle montované skelety navrhuje například na sídlišti Mšeno, na Šumavě v ulici Pasecká nebo na Žižkově vrchu v lokalitě Pasířská a na Kopci. Zároveň chce prosadit záchytný parkovací dům u nového terminálu. To má v plánu i uskupení Spolu se sportovci, podle kterého je neodpustitelnou chybou, že se tento parkovací dům z terminálu vyškrtl. Zároveň chce parkovací dům i pro lokalitu Tyršových sadů, který by využívala okolní sídliště a také poliklinika. A navrhuje také systém družstevních garáží.
1: Častým problémem, zejména na sídlištích, je i to, že tam parkují firemní dodávky, obytné vozy a podobně. Tak myslí politici i na tohle?
2: Například hnutí ANO navrhuje, že pro dodávky a obytné vozy bude hledat samostatné odstavné plochy, protože na těch běžných zabírají víc prostoru. Současně chce provést revizi parkovacího systému, který lépe ochrání rezidenty. Město by se také mělo podle něj řídit pravidlem, že žádná parkovací místa se nebudou rušit bez rozumné náhrady.
0: Komunální volby 2026.
1: Ještě někdo chce třeba měnit zaběhnutý parkovací systém v Jablonci nad Nisou?
2: Starostové pro Liberecký kraj navrhují režimová opatření včetně zvýhodnění místních obyvatel, která ale budou vycházet z podrobné analýzy dané oblasti. Často se podle nich dají nová místa k parkování získat vhodnějším uspořádáním ploch bez dalších nových záborů, včetně toho, že se zlegalizují místa, která nejsou překážkou v provozu. Společně pro Jablonec sází na dohodu s obchody a firmami, aby umožnili za poplatek parkovat na svých místech v době, kdy je nepotřebují, například večer nebo přes noc u nákupních center a podobně. Zároveň s tím podporuje zavedení rezidentní karty, kdy každý bude mít nárok na parkování jednoho auta.

0: automobilu za manipulační poplatek v místě bydliště a pro další uživatele a další auta už by bylo stání placené. Symbolický poplatek pro rezidenty za první auto a vyšší za další auta mají v plánu také Piráti, podle kterých se podobná koncepce osvědčila už v jiných městech.
1: To tedy byly odpovědi politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Jablonci nad Nisou. Všem jsme položili stejné tři otázky, připravené pro naše předvolební vysílání. Jejich odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka Jana Pavlíčková. Připomenu, že strana ODS, která v Jablonci nad Nisou také kandiduje, na zaslané otázky nereagovala. Odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Liberec, liberecrozhlas.cz.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Liberecký kraj nechá prověřit výsledky studie z roku 2008 na varianty nové silnice 1/35. V Liberecké Krásné Studánce měří rychlost nový radar. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření v druhé největší zdravotní pojišťovně. Zítra bude většinou polojasno a teploty až 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Liberecký kraj nechá zpracovat revizní posudek studie zproveditelnosti, na jejímž základě kraj a posléze i vláda vybrali v roce 2012 severní variantu nové silnice 1/35 z Turnova do Úlibic jako nejvhodnější. Liberecký kraj tím reaguje na trestní oznámení, které minulý týden podala koalice spolku SOS Český ráj. Podle ní při posuzování severní a jižní varianty vznikly chyby, které výstavbu nové silnice prodraží o více než 10 miliard korun. Studie proveditelnosti vypracovala v roce 2008 společnost Valbek.
5: Ta tehdy vyhodnotila jižní variantu výhodnější jak po stránce technické, tak i ekonomické. V souhrnné zprávě pak ale výpočty upravila a jako lepší vyšla varianta sever. Upozorňuje na to nedávný posudek auditorské společnosti BDO Valuation. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj, teď proto hejtmanství nechá zpracovat revizní posudek, zda výsledky studie mohly výběr variant zásadně ovlivnit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Chytrý radar v Liberecké Hejnické ulici v Krásné Studánce už funguje v ostrém provozu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. V případě, že řidič překročí maximální povolenou rychlost, zašle radar informaci o přestupku na magistrát. Měřidlo město do ulice instalovalo na žádost místní komise. Nahradí dosavadní informativní ukazatel. Ten začal v Hejnické ulici měřit rychlost před 5 lety.
6: Podle magistrátu Hejnickou ulicí měsíčně projede 120 tisíc aut. Po umístění informativního měření počet řidičů překračujících maximální povolenou rychlost klesl z 90 na 10%. Přesto místní komise požadovala represivní radar. V Liberci funguje stejné zařízení taky pod Ještědem v ulici Dubice. Další chytrý radar Liberec provozuje v Oldřichově v Hájích. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Až do podzimu příštího roku potrvá mezi Turnovem a Mladou Boleslaví geologický průzkum podloží. Průzkumné vrty souvisí s plánovanou novou železniční tratí Praha-Liberec. Na výsledcích průzkumu bude záviset, kudy přesně nová rychlodráha povede. Podle ředitele odboru příprav staveb správy železnic Pavla Pajdara bude například obtížné místo u obce Sviany. Ministerstvo zdravotnictví podá kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra trestní oznámení. Tamní manažeři dostávali nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Ukázala to kontrola ministerstva ve všech 7 zdravotních pojišťovnách. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO jsou zjištění mimořádně závažná. Český rozhlas už dříve upozornil, že má například bývalý výkonný ředitel pojišťovny ministerstva vnitra po odchodu nárok na celkem 23 milionů korun. V jiných pojišťovnách se to podle rezortu nedělo.
0: Počasí.
4: Noci bude skoro jasno až polojasno, přechodně bude vysoké oblačnosti více. Nejnižší noční teploty 11 až 8. Při uklidnění větru naměříme 4 stupně, ve Frýdlantském výběžku bude kolem 14 a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 270 u obce Vrchovany na Českolipsku dejte pozor. Leží tam větev přes jízdní pruh, na místo jedou hasiči. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
7: Ze studia Českého rozhlasu Liberec ze Setkání u mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Dnes si budu povídat opět s naší redaktorkou Ivanou Bernátovou, jenže tentokrát to nebudou její cestovatelské nebo turistické zážitky. Zajímal mě totiž její profesní život, tématem bude tedy její reporterská práce. Srdečně vás zdravím a vítám při poslechu

0: Jak už jsem před chvílí řekl, do pořadu Setkání u mikrofonu jsem pozval redaktorku Českého rozhlasu Liberec Ivanu Bernátovou. Ta nám často vypráví o svých cestách po světě. Dnes ale zavzpomínáme na její dlouholetou reporterskou kariéru. Ivano, vítám tě ve studiu.
1: Taky vítám všechny posluchače.
0: Ty jsi chtěla být vždycky reportérka, redaktorka rozhlasu, nebo vůbec byla třeba předtím nějaká jiná profese?
1: Tak já jsem chtěla být vždycky novinářka. Ale protože můj tatínek měl politický škraloup za minulého režimu, tak jsem měla problém vůbec se dostat na střední školu a potažmo i na vysokou školu, takže žurnalistika pro mě byla úplně zapovězenou oblastí. No a tatínek měl pak radost, že teď nevím, jestli někoho uplatil, nebo jak to byl jenom známý, prostě mě dostal na vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, na jednu z nejtěžších škol. Já jsem chemii vždycky nenáviděla a můj chemikář, když se dozvěděl, že jsem inženýrka chemie, tak málem upad, protože jsem fakt na to nebyla dobrá, několikrát jsem hořela a byla jsem strašně šťastná, že jsme vždycky ve skupinách s klukama, kteří prostě všechno věděli ještě z chemické průmyslovky, takže já jsem byla takový ten teoretik, který se připravil na ty laboratorní práce teoreticky a oni pak už prakticky fungovali a já jsem tam byla takový přisluhovač.
0: Tak ty jsi inženýrka chemie?
1: Ano.
0: Já si přiznám, že jsem tohle vůbec netušil. A dělala jsi tu praxi někdy?
1: Dělala jsem, byla jsem vedoucí ekotoxikologické laboratoře.
0: Ekotoxikologické?
1: Ano, tam jsme zkoumali, jestli odpady jsou toxické nebo nejsou toxické, protože tehdy na začátku 90. let vznikl zákon, který vlastně třídil ty odpady do kategorií a podle těch kategorií se odvážely na specializované skládky. Samozřejmě ty netoxické odpady, za to se platilo méně, za ty toxické více, takže my jsme to třídili a dokonce jsem tu laboratoř jako jedna z prvních v republice akreditovala.
0: Bavilo tě to?
1: Nebavilo. My jsme tam počítali, jak vlastně hynou perloočky v těch různých výluzích těch odpadů a rybky. Jo, krmili jsme to pak, to mě sice bavilo, měli jsme tam úhoře, který se krmil těmi rybkami, co přežili, takže to jsem tady pozorovala. A jinak jsem spíš vlastně měla laborantky a dělala jsem spíš tu práci takovou tu řídící a připravovala jsem se na akreditaci, která byla velice náročná, protože se vypracovávala příručka jakosti a všechny ty postupy, takový různé ty mezinárodní normy si plníme. Takže to mě vlastně naplňovalo asi 2 roky, ale pak jsem si řekla dost.
0: Takže 2 roky si tohle dělala.
1: Ano.
0: A pak jsi řekla, chci jít do rozhlasu nebo do televize, nebo co následovalo?
1: Následovalo to, že jsem si řekla, že budu průvodcovat. Takže jsem průvodcovala v Řecku, protože mluvím řecky a to jsem průvodcovala asi rok a něco, když jsem v tom pokračovala, potom dál, ale najednou prostě se objevila v našem domě televize regionální a já jsem jim dávala tipy na nějaké reportáže, co jsem jako věděla, co se kde děje a tak. No a najednou za mnou přišel ten vedoucí a říkal, no my hledáme redaktorku a když vy to tak hezky nám ty tipy dáváte, to určitě zvládnete. No tak jsem tam šla a hned mě hodili první den na večerní vysílání na nějakého hosta. Takže já jsem se přímo vykoupala v přímém přenosu.
0: A dobré.
1: No dobré, no tak já, kdybych to dneska viděla, tak asi budu plakat, ale byly to začátky a začínali i ostatní tehdy.
0: Já jsem si vzpomněl, jak jsi řekla, že by ses dneska divila. Já jsem první vysílání měl v Československé televizi, kdy já jsem chtěl dělat programového hlasatele. A tam jsem přišel a oni mi dali přečíst zprávy, tehdy se četly normálně z papíru, mezi do poločasu nějakého vele důležitého fotbalového utkání. A já jsem naživo četl v Československé televizi zprávy. Už jsem to pak nikdy nedělal. Asi to stálo za houby, jak se říká. A kolegyně, moderátorka později řekla, ty jsi tam koukal, jako když kocour do řezanky. Takže to bylo moje zhodnocení práce. Tam jsem pochopil, že čisté zpravodajství já asi dělat nemohu, takže spíš pak řekněme obecný moderátor. Ivana Bernátová je hostem Setkání u mikrofonu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec si povídám s Ivanou Bernátovou. Tentokrát o její práci, o jejich začátcích, tak probrali jsme tu chemii. Já jsem si, Ivano, spočítal, že v Českém rozhlase si už 27 let, ty si začínala ve studiu v Lidových sadech v Liberci, pomáhala si budovat naše současné rozhlasové pracoviště v Modré ulici v Liberci, které posluchači znají ze dnů otevřených dveří. A já si tě pamatuju, ještě když jsem byl na Hvězdě, tak my jsme spolu dělali různé reportáže. Ty si točila, já jsem tě zpovídal, už tehdy jsem kladl záludné otázky. Vzpomeneš na to ještě vůbec?
1: Vzpomínám na to a vzpomínám i na výlety, které se odsud vysílaly, které se vysílal s panem Kokmotosem, který vysílal taky v Brně a
0: taky
1: tak dále.
0: Řecký původ, taky řecké kořeny. Původ.
1: No, my jsme se spolu bavili řecky, dělali jsme si srandu. Jedni mu říkali Jorko a já mu říkala správně, jak se jmenuje Jorgo.
0: A ty jsi přišla kde k té řečtině?
1: K řečtině jsem přišla tak, že to byla čistá náhoda, ale i za minulého režimu mohli studenti výjíždět do zahraničí a existuje mezinárodní organizace IAST Výměna, kdy studenti ze zahraničí byli u nás během prázdnin a byli na různých podnicích, fungovali. No a já jsem jim pomáhala se vším s ubytováním, s programem a zároveň jsem potom měla nárok vycestovat ven. No oni se mě zeptali teda, jaké jazyky umíš. Já jsem říkala, no trochu řecky, protože jsem předtím tam někde byla v Řecku a trošku jsem se naučila. To bylo velmi odvážné tvrdit, že mluvím řecky. Nicméně nikdo mě neskoušel. No a když přišla stáž do Pirea, do elektrárny, tak jsem jí dostala, takže jsem tam byla 4 měsíce a naučila jsem se perfektně řecky.
0: Takže kalimera, kalispera.
1: No, tyká nic.
0: Co jsem teď řekl?
1: Řekl jsi si dobrý den, dobrý večer a já říkám one raglika, sladké sny.
0: Ivana Bernátová je naším dnešním hostem. Zavzpomínej na své rozhlasové začátky, jak to vůbec bylo všechno?
1: Tak jak to vypadalo tady v Lidových sadech? Já si pamatuju, když jsem se tam jakoby hlásila, tomu předcházela taková zajímavá situace, že ještě s tou regionální televizí jsme točili slavnostní otvírání redakce v Lidových sadech. Tenkrát tohleto studio zrekonstruovalo pro Český rozhlas, tehdy Ústí nad Labem, posléze Český rozhlas Sever, Liberecká radnice to nechala zrekonstruovat. No a my jsme tam jeli s kameramanem Vladimírem Ješkem natáčet reportáž. Tehdy tam pracovala jako první úplně Jana Pavlíčková, naše kolegyně tady v Českém rozhlasu Liberec. No a tenkrát se tam už sešly 3 Ješkové. Byl to generální ředitel Českého rozhlasu, tehdejší Vlastimil Ježek, pak náš primátor, liberecký Jiří Ježek a teď ten můj kameraman Vláďa Ježek. Takže kolem toho byla spousta legrace. No a já, když jsem se dívala na to studio, na počítače, které jsme tam měli tehdy nové, už to nebyly ty magnetofonové pásky, které se různě lepily a tak dále, když se stříhalo, ale už to byly počítače s moderním zvukovým programem, který mimochodem používáme dodnes, takže je to velmi osvědčené. A když jsem viděla takovou tu možnost nového tvůrčího způsobu, protože se najednou stříhaly reportáže, kde si měl kulisy, i ty zvukové, kde si to mohl míchat krásně, kde si mohl dabovat třeba i cizince a prostě mělo to takový v sobě ten život, tak jsem si řekla, že bych šla do toho a šla jsem do výběrového řízení, které bylo mimochodem velmi těžké. Já si pamatuju na test češtiny, kde nás zkoušeli z různého skloňování číslovek. 2 masty, 3 masty a tak dále. To ještě byly horší situace. A mimochodem do dneška někteří reportéři na televizi, v rádiu to neumějí skloňovat ty číslovky, skloňují to špatně. No ale vším jsem si prošla, přijali i Zdenku Schovánkovou, která tady pracovala nějakou dobu a teď my 3, co jsme tam byli, Jana Pavlíčková, Zdenka a já, jsme si rozdělili ty jednotlivé regiony, no a já jsem měla na starosti soudy, policii, měla jsem na starosti i Semilsko, které jsem neznala a já jsem si říkala, to budou romantické cesty, tak to prostě budu všechno sledovat a natáčet a Krakonoše a tak dále. No, takže takhle jsem začínala.
0: Jinak jsi mluvila o té češtině, o té náročnosti. Já myslím, že dnes do televize, do rádia může asi každý, kdo umí mluvit, vůbec netuší, jaké kolikrát záludnosti má ta čeština. Mě velmi vadí ty nejrůznější anglikanismy, germanismy a tak dále, jak se běžně už používají. A já si přiznám, že kolikrát, když je některý mladý reporter, tak já mu někdy ani nerozumím, co on to říká, jak to používá v té angličtině. A trpím, a já myslím, že i naši předci, u kterých jsme dělali ty konkurzy, by asi velmi trpěli. Ivana Bernátová, hostem Setkání u mikrofonu.

0: Ivana Bernátová je dnes v setkání u mikrofonu. Mluvili jsme o tvých začátcích, o náročném výběrovém řízení. Vzpomeneš si, co zajímavého si točila, nebo s kým zajímavým si točila ze začátku?
1: Tak natočila jsem toho hodně. Existuje asi 30 CDček, které mám jako archív, který si schovávám a občas jako mám tu chvilku, kde si to poslouchám, protože jsem měla opravdu vynikající respondenty, ať už to byly prezidenti Václav Havel nebo Václav Klaus, nebo jsem měla u mikrofonu Ozzy Osbourna.
0: Dokonce.
1: Nebo Shinato Connor, no a samozřejmě naše herce a zpěváky, Lucku Bílou, Václava Neckáře, architekta Davida Vávru. No, ale jinak mou běžnou prací bylo chodit samozřejmě do terénu a byla jsem na soudech, na mnoha soudech, kde se projednávaly vraždy, loupeže, mačetové útoky. V podstatě jsem natáčela i z vrahy, například s Jiřím Kahínkem a taky s Ladislavem Michlbauerem, známého utěkáře z vězení. Mimochodem s kolegyní Gabrielou Hauptfoglovou z Českého rozhlasu Sever jsem byla 2 dny zavřená ve vězení v Rýnovicích. A natočili jsme rozhlasový pořad o tom, jak to tam chodí. Mluvili jsme právě s panem Michlbauerem a různými násilníky z Balkánu, s odsouzenými za podvody a dokonce jsme spali na takzvané díře. To možná, jestli jsi viděl film Doznání, nebo posluchači viděli, tak taková hrůzná záležitost. To jsou místnosti, kde seš na samotce za trest, jako vězeň. No nás neměli kam dát, protože tam byli všude muži v Rýnovicích, tak jsme museli na tu díru. Já jsem samozřejmě vůbec nespala, protože ta díra to je jenom taková tvrdá pryčná, je tam toaleta a nad tebou je takový jako průsvitný strop, tam chodí bachaři se psy a byl tam taky nějaký odsouzený, který celou noc řval, pane prezidente, zachraňte mě. Takže já jsem byla úplně zničená, mě potom bachař otevřel a říkal, jak to vypíte, jak vypadáte zničeně a pan ředitel už pro vás má koláče a kávu.
0: No ty jsi natáčela tedy evidentně s kdekým, kdo na tebe nechal takový, řekněme, zvlášť zapamatovatelný dojem?
1: No, tak to je teda složitý, ale třeba s tou Luckou Bílou jsem zažila prostě úžasnou chvíli v jejím divadle. To je tak empatická bytost, která může mluvit na jakékoliv téma okamžitě. Tam nepotřebuje připravené otázky nic, prostě rozdala by se. A já jsem s ní natáčela loni pořád k Vánocům. A ona mluvila o tom, jak hrála v pohádkách, samozřejmě ne princezny, ale ty čarodějnice a tak dále a vzpomínala na Vánoce svého mládí. Tak to je v podstatě osobnost, která se mi velice líbila. No samozřejmě, mám zážitek s panem Václavem Havlem a to je takový zajímavý zážitek, když byl tady v roce 2003 s panem Třískou a připomínali si výročí srpna 68, protože oni tehdy tady měli takové protiokupační vysílání po obsazení Liberce vojsky Varšavské smlouvy, tam potažmo byli hlavně sovětští vojáci. No a tady připomínali se to svoje vysílání a najednou pan prezident zmizel a všichni ho hledali a já jsem si říkala, aha, kde asi tak bude? No samozřejmě, že byl mezi regály knih schovaný a prostě si tam listoval. A já jsem ho tak pozorovala, měla jsem takové nutkání mít exkluzivní rozhovor. Ale představ si, Pavle, já jsem tuhle tu šanci nechala propásnout. Protože jsem říkala, ten člověk potřebuje trošku klidu. A tak jsem ho tam šťastného nechala mezi těmi knihami a nikomu jsem ani neřekla, kde je. Pak ho jsem samozřejmě našli a všechno bylo v pohodě. Ale měla jsem jenom takové ty oficiální rozhovory, které tam prostě měl každý, ale ten exkluzivní jsem si nedala tehdy.
0: No, ty jsi pak měla jim příležitost jindy a tak dále, ale s prezidentem dneska může mluvit kdekdo? A co ten vrah?
1: S tím vrahem, no, Ladislav Michlbauer například, tedy tam seděl za vraždu 2 lidí, tak dostal 23 let a on byl velice vzdělaný a dokonce byl nešťastný, že se vězni koukají na privátní televizní stanice a nedívají se na druhý program, který on jediný uznával, České televize.
0: Vzdělaný vrah.
1: Ano, vzdělaný vrah. A plánoval si, že až prostě odejde z toho vězení, že bude žít v Karibiku. No tak já jsem si říkala, to určitě má nějaké schované peníze, co dostal za ty vraždy. No a takže jsem s ním točila, vznikl ten pořád. co jsme točili s Gabrielou Hadfoglou a on mi potom psal dopisy do Českého rozhlasu Ústí nad Labem. Naštěstí neznal moji adresu. A měl krásné písmo, mám je ještě někde schované, prostě spoustu dopisů. No a když utekl Jiří Kajínek, tak tenkrát pana Winklebauera drželi doslova v kleci, když měl návštěvy. Takže já jsem tam za ním jednou přišla, protože jsem si říkala, tak když už teda ke mně má nějaký vztah a je takový výmluvný, tak ještě něco natočím. No a normálně seděl přede mnou v kleci, já jsem ještě podávala knížku, kterou jsem mu jako koupila, jako aby se mohl číst. A tak na to nezapomenu. On se pak přejmenoval na Nováka, pak ho pustili z toho vězení a já mám pocit, že už není mezi námi.
0: Mě připomíná Mlčení jehňátek, jak tam byl v té masce dokonce a tak dále. Ivana Bernátová povídá o své práci, o svých zážitcích, o svém životě.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Setkání u mikrofonu.
1: No máš za sebou, povídám si s Ivanou Bernátovou, reportérkou, redaktorkou Českého rozhlasu, spousty natáčení. Bylo ti někdy při nějaké práci, jak se říká, ouvej?
2: Tak bylo párkrát a nejvíce během bleskových povodní v roce 2010, které si vyžádaly 8 lidských obětí a škody za 8 miliard korun. Já doteď nezapomenu na to, protože jsem tehdy měla víkendovou službu, bylo to v sobotu 5. srpna, kdy jsme šli do domu ještě právě po ránu u Jeřice a šli jsme z hasiči varovat ty lidi a říkali jsme jim, pojďte se evakuovat, oni nechtěli, protože už zažili povodně někdy v 50. letech a voda tam prý prostě nedotekla a pak se divili, že během 5 minut už nás museli hasiči vynášet přes ten najednou se objevivší proud řeky na ulici. No a potom tristní bylo dívat se odpoledne, protože jsem se tam vrátila, protože jsem něco odvysílala. To, co jsem natočila, pak jsem se tam vrátila, to už jsem se do Chrastavy nedostala. Stála jsem na tom dálničním mostě a viděla jsem to jezero obrovské, kde hasiči na těch člunech zachraňují poslední lidi, kteří fakt neukázněně zůstali v těch domech a potom je právě museli tahat z té vody lany. Tak to jsem normálně brečela. No a samozřejmě jsem brečela, i když se zachraňovali lidé pomocí vrtulníků, Praspenavě na Frýlandsku byli na střechách a mávali o pomoc. Mnoho oblastí bylo odříznuto od světa. No a když jsem viděla tu zkázu a zmár, protože ta města a ty vesnice byly tehdy už hodně a hodně vypěkněné, protože už jako využívali ty různé dotace, tak to byly krásné vesnice, jenom si viděl prostě tu suť a tu hrůzu, která se musela odklízet a tak ten pocit zmaru byl šílený. Nehledě na to, že jsme skoro vůbec nespali, protože jsme byli pořád ve službě.
1: Já jsem v té době bydlel u Berounky, respektive na kopci nahoře, takže jsem to viděl všechno pod sebou, jak to vypadalo. A pak jsme jeli Strakonickou ulicí, tou inkriminovanou k Barandovskému mostu a tam jsem viděl ty obrovské kusy asfaltu, kdy měly mnoho metrů čtverečních snadno otočené tou vodou. Nebo na louce, když jsem byl u Berounky potom se psem na procházce, tak tam jsem viděl třeba těžký, obrovský secí stroj, mnoha set kilogramový, jak ta voda snadno a rychle tohleto dokáže přemístit. Ale ty jsi neměla co brečet, ty jsi měla natáčet jako reportérka.
2: No, já jsem vlastně natáčela hodně a hodně, pak se to zpracovávalo, já jsem potkávala lidi, kteří říkali, lidi jsme vás teď slyšeli v rádiu a my vás slyšíme ještě v noci a vy vůbec nespíte. Já říkám, no tak v noci se to opakuje, tak dále, ale je fakt, že teda máme toho hodně na práci. No, točili jsme tu situaci, kde kdo jakou pomoc potřebuje, kudy kam se dostat, protože byly zničeny mosty, byly zničeny silnice, dokonce jsem scháněla pomoc pro postižené lidi a pro třeba pěstounskou rodinu z Frýdlanska, která přišla o auto a to bylo jediné auto, kterým vozili děti do školy a tak. A tehdy jsem byla teda překvapená tou vlnou solidarity. Třeba na tu jednu reportáž jsem sehnala 5 aut, takže ti lidé se mohli vybírat, mohli dostat teda i další rodiny, které pak byly v nouzi, že jo, ne, každý to mohl dostat, ale ty rodiny v nouzi, tak vlastně dostávaly tyhle všechny auta. No a já mám takový zajímavý zážitek, kterým jsem pobavila dokonce i prezidenta Václava Klause, který rok po povodních přijel do Chrastavy a tam jsme vzpomínali ještě s kolegou Milanem Brunclíkem, který u nás pracoval tehdy, teď je v České televizi, tak jsme vzpomínali na ty povodně. No a já jsem je pobavila tím, že to nebylo jenom o tom smutku a bylo to i o zajímavých zážitcích, že jsem vezla prostě nějaké potraviny a pití a pečivo dobrovolníkům, kteří pomáhali odklízet ty trosky u Jeřice v Nové Vsi, u Chrastavy. A přivezla jsem jim teda mimo jiné i slivovici. To jsem si říkala, tak ať se trošku zahřejou a tak. No a oni odmítli. Já jsem si říkala, co oni mi takhle ukázali. Obrovská lednička.
1: Jo.
2: A narvaná uvozovkách chlastem, protože jim připlula od někud.
1: Připlula.
2: A oni nevědí odkud, no tak samozřejmě měli co pít, takže já jsem pak tu slivovici odvezla jiným potřebným.
1: Dobrá zásoba tedy. No ještě, když jsme tady u toho natáčení, tak ještě stručně, ty jsi natáčel i při různých sněhových kalamitách. Nějaký zážitek?
2: No tak samozřejmě byly takové normální sněhové kalamity, takže když jsem projela bez problémů a tak, ale byly i velké, kdy třeba známý Albrechťák, tady před Friedlandem kopec, byl úplně zasypaný, stály tam mnoha kilometrové fronty kamionů a já jsem tam tedy musela jet dělat rozhovor s těmi kamionáky, jak jsou tam chudáci, jak tam mrznou, jak nemají co jíst a pít. No a sama jsem si neuvědomila, do jaké situace se dostávám já, protože jsem jela jako v tom druhém směru a teď to klouzalo z toho kopce a teď já se neměla kde zastavit, kde otočit. Jsem prostě měla hrůzu, bylo to ještě služební auto, jsem si řekla, ježiš, já to nabourám.
1: Tak tam bych byl klidný, ne? Vysjela svým autem, je to horší, ne? Tady jsme pojištěni dobře.
2: No, to je pravda, no.
1: Doufám, že mě neslyší teď někdo z ekonomického útvaru Českého rozhlasu.
2: No, takže to tenkrát fakt mi nebylo dobře, už taky nevím, že mi někdo pomáhal i to auto otáčet, že mi tam tlačili ty kamionáci. Já jsem byla i mnohokrát mi tlačili auto v těch sněhových kalamitách. Například v Navarově jsem ale musela počkat 4 hodiny, jsem čekala na traktor, protože tam je takové hluboké údolí. Já jsem tam natáčela tenkrát, to si pamatuju do teďka, byl zamrzlý lom, tam blízko Navarova, a tam dělali Vánoce ti nějaký potapěči se stromkem vánočním pod vodou, takže tam jsem uvízla taky.
1: My otočíme list a za chvíli se budeme věnovat začátkům libereckého rozhlasového vysílání. Ano, tady je Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu.

0: Připomínám, posloucháte Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu dnes s Ivanou Bernátovou, letitou legendou Českého rozhlasu. No, začátky samostatného libereckého vysílání, ty pamatuješ? Já jsem přišel už do hotového. Jak vzpomínáš na ty začátky?
1: Já připomenu, že jsme od roku 1999 vysílali pod Českým rozhlasem Ústí nad Labem, až se později přejmenovalo na Český rozhlas Sever, a s tím, jak vznikaly nové kraje, tak i ten náš liberecký, se objevovaly snahy o vznik samostatné krajské stanice, no a politici jakoby podnikali různé legislativní kroky. Pamatuju si teda naši regionální politici, kteří to prosazovali. Pamatuju si, že jsem jezdila do parlamentu a do senátu, abych vysvětlila poslancům a senátorům, proč má být v novém zákoně o Českém rozhlase klauzule o možnosti vzniku regionálních stanic. No a když byl pak zákon schválen, tak jsem dostala od vedení Českého rozhlasu, protože jsem tehdy byla vedoucí, tak najít vhodnou budovu. No a našla jsem jich 5 a komise vybrala právě tenhle, ten domek, který byl dvojdomkem v Zeleném údolí v Modré ulici. Vždycky jsem to tak propagovala, jsme v Zeleném údolí v Modré ulici, tak je to takové zajímavé. No a tenhle ten dvojdomek se upravil, různě se tady prorážely ty průchody. No a vybavovala jsem to i nábytkem, jsem vybírala i nábytek, takže třeba ta modrá je dobrá a já miluju modrou, takže modrá a zelené tabule, tady ta naše loga, takže to prostě se hodilo.
0: Zelená, modrá, pro blázny dobrá.
1: No, ale
0: znáš
1: je to zase trendy. Ne, je to trendy. Takže teď máme teda to studio, máme 2 studia, máme newsroom. A mimochodem, o tom našem domku v Zeleném údolí v Modré ulici vznikl pěkný pořád. Herce, architekta, autora slavných šumných měst Davida Vávry, mě už se mu sekundovala jako herečka. No a ten pořad se jmenuje Tady bydlí rozhlas a můžete ho najít na webu Českého rozhlasu. No a když to zakončím, po těch mnoha letech, kdy jsme vysílali několika hodinové bloky z Liberce, tak 2. listopadu 2016, mimochodem na mé narozeniny, začal vysílat Český rozhlas Liberec, takže jsme letos oslavili kolik?
0: 10 let. No, ty to vyprávíš idylicky, ale na druhou stranu, co si zase budeme povídat, jsou to řadové domky, takže sousedíme tady s lidmi, že když začnou sekat zahradu, my to slyšíme ve vysílání, ono také to naše přijíždění, odjíždění aut do toho dvorka není pro ně příjemné.
1: Mimochodem se báli nás, že tady máme antény a že to může škodit zdraví.
0: Že budou svítit.
1: Ano, takže my jsme museli přesvědčovat o tom, že to je stejný, jako když oni mají satelity na střeše.
0: No, nemluvím ani o parkování, to je peklo, takže tady na ulici, když se někomu znelíbíme, tak se volá městská policie a navíc zase na druhou stranu tady je jeden obyvatel, když zastavíme před ním, tak jsou vždycky záhadně vypuštěné pneumatiky. Vůbec to není jednoduché. Ivano, mohla si vybrat samostatný dům někde v centru?
1: Ale třeba. Já jsem vybrala, ale... Komise vybrala tento.
0: Co ty máš vůbec ráda z toho rozhlasového vysílání?
1: Tak já nejradši poslouchám, i ráno teda dlouho spím, tak jsem důchodce, mám na to nárok. Ale ráda poslouchám pohodové dopoledne, teda nebo to je vlastně, jak to je?
0: Dopoledne pod Ještědem.
1: A taky pohodové odpoledne z Liberce, to jsou takové ty hodiny, kde mi to vyhovuje, dopoledne hosta Ivety Kalátové, taky mám ráda seriály, do níž tedy taky přispívám občas se svými pamětníky.
0: Ty budeš chystat na 28. září, budeš mít zajímavého hosta, ale víc teď prozrazovat nebudeme, chystáš seriál
1: ano,
0: další.
1: Ano, chystám další seriál Václavu Havlovi, bude mít nedožitých 90 let, takže to připomínají snad všechny stanice Českého rozhlasu v celé zemi. Takže tohle mám ráda a pak mám samozřejmě ráda rozhovory s herci, zpěváky. No, mám ráda milé a vtipné moderátory, z nich jeden sedí přede mnou.
0: Kdo to je?
1: No, občas se přiznám, že volám do písniček na přání. Ne, nevolám, já píšu e-maily do písniček na přání.
0: Já si tě nevybavuju, že bys tam psala. Ty píšeš pod nějakým jiným jménem, ne?
1: Já tam jsem jenom jako Ivana.
0: Ivana.
1: Tak, a to nepoznáš si mého e-mailu.
0: Přiznám se, že netuším, nebo netušil jsem, a teď už to vím samozřejmě. No, zažila ty si nějakou peprnou chvilku u mikrofonu?
1: Tak zažila. Ještě třeba v Lidových sadech si pamatuji, že tam měla jedna kolegyně Morče, A to morče občas křičelo. Já jsem zapomněla, že tam zrovna je, že ho tam má. A teď jsem začala mluvit na celoplošnou stanici, kde to slyší třeba mnoho milionů diváků. Na to morče začalo řvát. To bylo podezřelé i tomu moderátorovi a já teď jsem si vzpomněla, že to morče, když se dá na klín, takže neřve. Jo, on bylo tak naučené, takže já rychle morče popadla, měla jsem mobil v jedné ruce, druhé morče, takhle jsem si ho posadila, začala jsem ho hladit a bylo všechno v pohodě, ale ono najednou, totiž ono to třeba trvá pár vteřin nebo milisekund, ale máš pocit, že to trvá prostě minuty, hodiny, se úplně potíš, jak to morče prostě dát a nemůžeš prostě nic dělat. No a pak jsem zažila jednu taky situaci takovou zajímavou, že jsem vysílala o nějaké novince lékařské z Liberecké nemocnice, tam byl strašný hluk na chodbách, říkám, to nedávám, tak musím někam jít a už nebyl čas, tak jsem se zavřela na toaletu. No a ta toaleta neměla zavírání, to jsem si nevšimla, už jsem neměla čas jít do nějaké, která to zavírání neměla. Na nenos tam začal dobývat nějaký chlap. No a já jsem se takhle opřela a on měl strašnou sílu a pořád mě takhle vyvyklával. A já měla na druhém konci Honzu Pokorného z Radiožurnálu, moderátora. No a ten to tam slyšel a teď se říká, to tam máte nějakého vraha, nebo tak. A já jsem taky jako lehce nastínila, že to úplně není lehká situace, protože ten člověk ještě začal na mě

0: povídáme o nějakém zajímavém turistickém zážitku a budeme v tom pokračovat. Dnes tedy končíme. Ivana Bernátová v setkání u mikrofonu. Ivano, děkuju. Ať se ti daří, ať jsi stále tak pozitivně naladěná.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně.
0: Hezký den i vám, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Technická univerzita v Liberci plánuje příští rok otevřít 4 nové studijní programy. V domovech pro lidi se zdravotním postižením na Českolipsku bude zítra den otevřených dveří. Lesům České republiky i přes nižší těžbu stoupl zisk. Zítra bude většinou polojasno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Čtyři nové studijní programy chce v následujícím akademickém roce otevřít Technická univerzita v Liberci. Studenti se budou moct hlásit na obor psychologie, polytechnické vzdělávání a science pro vzdělávání. Právě obory v oblasti zdravotnictví a strojírenství jsou podle vedení škol v regionu žádané.
2: Vedení Technické univerzity se snaží nabídkou oboru reagovat na poptávku odborníků v regionu. Cílem je také do Libereckého kraje přilákat mladé talenty nebo udržet ty, kteří jezdí studovat na jiné univerzity. Za 2 roky by se měl otevírat také obor dentální hygiena, management zdravotnických zařízení a program zaměřený na polovodiče. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Lidé ve 2 městech na Českolipsku můžou ve čtvrtek v rámci dne otevřených dveří navštívit domov pro lidi se zdravotním postižením. Akce se koná v rámci týdne sociálních služeb. Přístupné bude Centrum denních programů ve Cvikově a bytové domy ve Cvikově a v Novém Boru. Akce se koná od 14 do 17 hodin.
3: Zaměstnanci domova představí zájemcům sociální službu a aktivizační centrum ve Cvikově. Návštěvníci mohou také nahlédnout do domácností a popovídat si s klienty domova. Služby v domově poskytuje příspěvková organizace Ostara, která v Libereckém kraji zajišťuje pobytovou sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Krajská hygienická stanice v Liberci vyhlásila termín konání zkoušek ze znalosti hub. Konat se budou 19. října v budově hygieny v Husově ulici v Liberci, oznámila mluvčí Zuzana Balašová. Přihlášku zájemci najdou na webu hygieny, hlásit se můžou i telefonicky. Státní podnik Lesy České republiky v prvním pololetí zvýšily hrubý zisk, a to i přes nižší těžbu dřeva. Oproti loňsku podniku stoupl zisk o 23% na skoro 4 miliardy korun. Informovala o tom jeho mluvčí Eva Jouklová. Podle ní je to hlavně kvůli příznivému vývoji cen dříví. Tržby za vlastní výrobky a služby lesům vzrostly o 7% na skoro 9 miliard korun. Těžba dřeva klesla téměř o desetinu.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno, přechodně bude vysoké oblačnosti i více. Nejnižší noční teploty 11 až 8, při uklidnění větru naměříme 4 stupně, ve Frýdlantském Výběžku kolem 14 a na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Doksech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřena Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí až do konce roku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už. Starým

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Opakování je matka moudrosti, tak pojďme si dát takovou dvojičku podobných slov, totiž potenciální a potenciální, a připomeňme, co je v kterém případě správně.
2: Tenhle problém se vlastně pořád vrací zpátky a tak je fajn, přesně jak říkáte, si ho připomenout. Zajímavé je, že starší slovníky, které zahrnují slovní zásobu češtiny, uváděly jenom jedinou správnou podobu, a to je ta kratší, potenciální. No, ale pak vyšel, teď nevím, tuším koncem 90. let, akademický slovník cizích slov, a tam se poprvé objevila jako možná spisovná, ale řídce užívaná podoba potenciální.
1: Takže kde co použít?
2: V podstatě je to jedno, co někomu připadá vědečtější, ten delší tvar. A já tak jaksi z tradice vycházím z toho, že slovo je odvozeno od podstatného jména potenciál, tudíž mi připadá logičtější ta kratší podoba.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede tranzitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním připustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede tranzitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
6: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4 plus 2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za 2 roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No a když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obrané schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se překrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těchto fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života o nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují tak, aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být nadějeplný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné schopné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou dne.

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná. Především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to u prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to Oprsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké z cestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí

0: Já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
1: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
0: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
1: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
0: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
1: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
0: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prima.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. A tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplnili projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
4: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená, zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
3: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míň než loni. Náklady na zaměstnance a provoz přitom stoupají.
5: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
6: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
7: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
6: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
8: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
9: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
10: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. Ale momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
9: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně mezi omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, čekejte překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: SK, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne SK?
2: SK bylo kolo. Jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělal ho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné klukovské kolo. Vím, že dělali favority a SK. SK byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: SK, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky SK, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě SK byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.
0: Chceš-li poznat makačku, kup si SK skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný met, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se Premieru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku a tím bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky SK?
4: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
5: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude SK. Takže od favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to favorit, je to SK, co pak to je?
1: Vyráběla SK kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
5: No tak je třeba říct, že SK to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním. Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér, ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skladacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
5: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili, někdy začátkem 70. let. Dostal jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola, kvůli výrobním nákladům a tak dál, ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne SK, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
5: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší té staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulika určitě ano.
1: Vy jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
5: Rozložit, složit to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mi bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, jde co na skládačce, kluk to má mít berany, že jo, závodák. Ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě do dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
5: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka, It is in the bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známá, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo, ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech, dopravovat se, jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
5: Já to tak dělám. Já na skládačce dojedu, já jdu v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny před minulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky, jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premier, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřed se v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rózu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premier Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premier v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup. S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlík s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premier, takže odborníky neměli nouzy. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premier a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo. Jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. Hřídelkola byla místo do drážek rámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce Eska a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa, proto muselo být změněno i typové označení na Mofa 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro Esku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a Eska přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky Eska?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod Esku Cheb a úpěli pod tou Eskou, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té Esky, až potom, co zbylo, do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasojízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A Eska vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky, bez přihazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo, s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojeným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste Eska, nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo Eska?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajista to uvezlo i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta Eska kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se Eska ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: Eska Fahrradwerke, Kastrup und Světlik v Chebu, továrna na velocipedy bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balonovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

30. prosince 1929, v době, kdy firma již mimořádně prosperovala, Heinrich Kastrup po prodělaném zápalu plic zemřel. Zůstaly po něm 3 dcery, z nichž jako jediná pocházela Annelies Marie z druhého manželství s Annou Emílií rozenou Steinhäuserovou. Vdova po úspěšném chebském podnikateli se rozhodla pro svou tehdy nezletilou dceru Annelies postavit vilu na rozsáhlém pozemku vedle židovské synagogy v dnešní Hradební ulici. Honosná vila podle projektu sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salonek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba vonila ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlik studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla SK nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. SK byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku Eska Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. Eska vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. SK úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že SK nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba SK také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože SK skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. Tu de facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
1: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala také hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí také na mladší generace. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, tedy samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolikže to bylo?
4: No, tak. 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zdeněk měl rád jenom barevný houby.
2: Ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády, právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy. Ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Byl. Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
4: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro osudičce,
2: ano,
4: jak
2: ano.
4: To dopadlo, prosím vás?
5: No to, co dál? To dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
4: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
5: Já nevím, jestli byl Zdenek spíš vážnej nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatých slzám. To Zdeněk uměl, ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel, no co se dá dělat.
4: Čím? Mohu se zeptat?
5: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal, Jiřínko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
4: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
5: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdenkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala, Zdenku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdenek už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdenek mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdenek se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké a Zdenkovo krédo bylo, když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal, pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal, to je ta lehká můza, tu umím.
4: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový.
3: A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
5: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem, asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říká: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. On si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No? Už na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídala. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo? A já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodskej ten zpívat, zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy ten. To by nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam. A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to je špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského Italskou ulici a najednou, ale velice vehementně jsem byl ze zadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližoval. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to ujel,
0: ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou neboštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jiném kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam fronta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to cti žádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, ty svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tenhle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou. A člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábrany jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kosti a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval. No, takhle to jako říkal, no, kam by házel kosti, takhle to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedné zásadní takové mentální nebo povahové vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu-Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mi tam nahráli. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníků, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šli. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů. A Bolek Polívka je podle mě klaun, jaký ho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych

0: Patříkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty, no tak...
1: Strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
2: Ale ty hadky je to my pořád
1: takhle.
2: My
1: museli zavrtávat.
2: Oni se hadají pořád. V natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hadej.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Nevochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, ona prostě mě tady vyprovokovala, já letím prostě, já se... A teď, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako v ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. A řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
1: Ale jak ty mluvíš předtím, Vladimír?
0: No tak
1: Vladimír
0: v tom snu jsem tak hovořil. Jo, pardon. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá. A teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce. Já přece... Já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku. A teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad, a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál. A tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní. A když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás, pomalé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde se uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott, hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou, a to až do 1 hodiny. 731 800 900, pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale ať to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé hlasy se nestávají jenom součástí písniček, ale i našich životů. Noční linka Českého rozhlasu bude dnes vzpomínat na Karla Gotta a na chvíle, které nám jeho hudba přinesla. Anička z Miroslavy volá jako první. Dobrý den, dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Jaruško, a také všem posluchačům ho přeji. No, je mi ctí, že můžu být první, která vzpomene na mistra všech mistrů, pana Karla Gotta. Vzpomínám si na ten den, kdy nás opustil na věčnost, a protože jsem byla druhý den v nemocnici, tak jsem to slyšela hned ráno a bylo na pokoji, když jsem to tam děvčatům říkala, tak byly všechny smutné tehdy. A já už si nepamatuju, kdy jsem ho slyšela poprvé, ale určitě jsem byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi ty scénky kolikrát, když byl návštěvou v nějakém pořadu, tak bylo to vždy dojemné, milé a smysluplné. A samozřejmě vzpomínám na koncerty ve Slaném, když bývali, tak to určitě byly všechny obrazovky rozpálené, že všichni seděli u nich a na tento hudební pořad lidé se rádi dívali. A já musím říct, že teda pro mě je písnička Karla Gotta Indiánská píseň lásky. A potom Vltava, samozřejmě to tam mě vždycky úplně nadchne. Nebo o mami. No prostě co je píseň, to hit a to velká srdcovka, a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala asi před 2 roky, se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta, a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ty paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím, a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa, a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan mistr. Karel Gott.
0: Aničko, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka?
1: No, jaká je nejstarší? Ne, ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku, kterou byste si chtěla poslechnout, a je to vaše.
0: Takže Aničko, a řekněte mi, v čem bylo to jeho kouzlo? Jak to, že oslovil tolik generací a nevzlíželi k němu jenom ženy, ale muži, děti, všichni známe jeho písničky? Jak to?
1: To byl ten jeho šarm a ten jeho geniální, ta jeho geniální hlasová výbava, a zvládl všechno a dokázal lidem přinést radost a dojetí a vzpomínky, prostě všechno dohromady, co ke krásnému životu patří a k tomuto hudebnímu umění, protože on, i když zpíval třeba nějakou árii, a prostě zvládl to. Jeho hlasový rozsah prostě měl neomezené možnosti, bych řekla. Takže takhle to je, tak svým šarmem a svým vystupováním, a lidi zaujal a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
0: Tak já si myslím, že to není
1: kvůli velké umění.
0: Počtu písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Je určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
1: No, ano, dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl, no byl neodolatelný a byl okouzlující a myslím si, že na něho bude ještě dlouho na našich těch hitparádách mít stále prim, takže to by byl asi můj příspěvek, no. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvíju se dojetím, když je slyším.
0: Aničko,
1: ale říkám, všechny jsou krásné jeho písně.
0: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lince.
1: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční linka Českého rozhlasu. Vzpomínáme na Karla Gotta.

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě 81 let, takže už hodně pamatuju a pamatuju si, že v roce 1962 poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Julia Fučíka a tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr a zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takový, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, takový, takže dnes... vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: Ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste
1: Já to nenávidím. Nenávidím internet i tuhle dobu. Prostě nechci to. Je to i tele... Já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace. Samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví. Kdy ty mladí do toho čučej u furt. Já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici. Je to strašný. Na těch koloběžkách by pomalu jezdili i v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A Gott teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, Helenko, tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Jeho já nemám scénky, internet. Jeho... Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a... Ne, dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme za krásnou vzpomínku na Karla Gotta.
1: Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrém, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju všechny.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Tak to je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás co by dob. Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě. Tak to je moje vzpomínka. No a jinak jeho písničky jsem rád poslouchal. Viděl jsem ho, když se vysílal pořad Hlas jednoho města. To byly takový ty reviální pořady. A to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl. Stál jsem, no, on tam jezdil na kole, si pamatuju, po fotbalu v hřišti, tak to bylo takový srandovní, no.
0: To byla hudebně soutěžní reví Československé televize.
1: Já si teda žádnou
0: konkrétní scénku nevybavím, ale ano, no, možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo, nebylo. A bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiáda, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všemožných těchto těch, tak jsem ho tam taky viděl.
0: No. No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: Jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, zpíval úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a v něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: Jo. No, by vám to určitě tak jako začal rozmachovat rukama, nějakým bonmotem by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, dovet na cokoliv, kdykoliv odpovědět, si myslím, no, v tom jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje, třeba CDčka, fotografie nebo nějaké...
1: No, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strejda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem... U Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný zážitek.
0: O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu o jeho odchodu?
1: No, to jsem byl asi doma.
0: A ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young.
0: Mm-hmm.
1: A pamatuju si, když Karel zemřel, tak potom to byli, jak se jmenovali, Alphaville, že jo? Co hráli si písničky. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slovo a Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text, no.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ono, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále mlád.
1: A budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Vy taky. Díky, na shle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes vzpomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám na spaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila život. V skrytu duše jsem si tehdy myslela, že maminka i Karel budou nesmrtelní. Dokonce jsem Karlovi k jeho 80. napsala a přála všechno dobré. Odpověď nepřišla. Když potom 1. října odešel, byla to pro nás velká rána. Maminka odešla do nebe v nedožitých 85 letech. Stále na oba s láskou vzpomínám. Pan Michal, Karel Gott byl zkrátka fenomén. Na české umělecké scéně nebylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné manýry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

stejný je to celý léta. Já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení. Frankie má trouble a pech. Rvá se tak chlápek neznámý. Hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie. A to není voda.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pat. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka. A před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka. Vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe, a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnou osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
1: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
0: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
1: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umřel 16-letý kocourek. A takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejen, že měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehda to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně Vítkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, to není podstatný, já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů, to ještě když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, vždycky jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám a vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté, tak se dneska cítím já. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. On se s ním setkal někde.
0: No a jak na něho vzpomínal? Mluvil o tom?
1: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije před 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek, takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce, Babička třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. A je strašně fajn.
0: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
1: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála. Až já si vzpomínám, že jsem byla zrovinka vlastníš někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo. A on se ženil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život nakonec dopadl velice krásně. Pomenu to, že měl 3 děti, vlastně 3 dcery ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny. tam se to držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
0: Řekla jste to.
1: A to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný a já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že zdravím Káju, božského Káju do nebička.
0: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
1: Krásně. A požehnaný život všem.

0: Snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý Vrk, z Babinských hor od Ústí nad Labem.
0: Tak jak vám můžu říkat?
1: No, Starý Vlku.
0: Starý Vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejili mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: Pardon, to je Starý Kremský název. A my žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách, 500 kilometrů, je to chráněná oblast, krásný, úžasný výhled dolů na to Svědohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gotovi, panu Gotovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974, a byli jsme na takovém výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, protože jako na vandru. A tenkrát v Patýské ulici u hotelu Pan Amerikan, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan God vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně skameněl a přišel jsem k němu, on jenom takhle mávnou rukama, aby ochranka odstoupila, a povídám mu, pane God, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit? On je nám absolutně tak, ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dcere, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak on mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemný, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za tisíc let jenom. Ne za 100 let. Takový příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?
1: Mám od té doby, to už je od roku 1970.

0: 40, my jsme spolu kolik 47 let, no takže už je to hodně dávno, teda jak to tenkrát byla, nějaká veliká oslava nebyla, byli jsme tenkrát na Libochovickém zámku, jsme se brali, jo, a bylo to takový všecko takový divoký, protože se nám zrovna rozbilo auto, jo, tak jsme přijeli na tu svatbu o půl hodiny pozdě, už vždycky se mysleli, že jsme se někdy zabili, mm-hmm, jo, tak dobře. Jsme si museli vypůjčit starý auto takový, vypůjčit a tím jsme přijeli.
1: Dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? Vybaví se vám něco?
0: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všecky, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to je jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všecko takový příjemný, sympatický pán byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za tisíc let.
1: Ono, to jste řekl hezky. A vůbec děkuju za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, starý vlku.
0: Děkuji vám tež.
1: S vaší ženou, užijte si krásnou noc.
0: No, tak já jsem ve službě.
1: Počkejte, vy jste ve službě, jako v práci?
0: No, je mi 82 a jsem u security.
1: Aha, no, dobře. No, tak to jste teda...
0: Teď máme zrovna přestávku se pejskem, jo, tak jsem měl tu šanci vás chytit a poslechnout.
1: Tak to je fajn, že to vyšlo zrovna o přestávce, že jste mohli i zavolat. Opatrujte se, šťastnou cestu
0: děkuji
1: domů.
0: Děkuji vám tež, moc jste mě potěšili a přeji vám příjemnou službu a klidnou noc.
1: I vám. No.

0: Pokračujeme druhou hodinou noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životů lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900, nebo pište na rozhlas.cz/linka, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byl hlasem, který zněl z rádií, televizí i koncertních sálů po mnoho desetiletí. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří vzpomínkám na Karla Gotta a přichází paní Bohumila. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. No, já mám jednu takovou krásnou příhodu, nebo mám dvě, bych řekla. Já pocházím ze Smíchova a teď jsme se přestěhovali se na Příbramsko. A pan Gott chodil do Kartouské k lékaři. Chodil bez ochranky, jako civilní človíček, v takových semišových sametových šatičkách, jako v pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť nám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo, párkrát jsme ho potkali jenom tak v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky a byl úžasný už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním děl čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
0: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
1: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Uh-huh. On bydlel na té Bertramce nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartouských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto, naprosto úžasný.
0: Přirozený, ano.
1: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali, nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit. To prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
0: Měla jste ráda spíš jeho starší písně nebo ty pozdější?
1: Víte, mě 80 bude. A takže já znám ještě ty písničky těch 60. let. Jako nemůžu si vybrat jednu samotnou. To byla celá škála. Vlastně každá ta píseň měla duši. Takovou, jako měl on sám. Mm-hmm. A bylo to něco, co jste si užívala a zatajila jste dech, když on zpíval. On rozdával lidem kus sebe a on se vlastně rozdal.
0: Kdy si myslíte, že byl ten zlom, že se z toho populárního zpěváka stala skutečná legenda?
1: Já myslím, že on už jako legenda přišel na to.
0: Jo. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
1: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocný a že potom vlastně odešel, já jsem furt doufala, že ho dostanou. A když teda potom odešel, tak to byla taková rána, že i něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho písněma, ale jeho osobnost On, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svému jménu. Ano, on byl boží.
0: To jste řekla hezky.
1: A takovej nám v srdcích zůstane.
0: Ano, uvidíme, kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
1: Určitě, já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
0: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům. Setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože ono nám dal neskutečně mnoho let radostí. Děkuji,
0: souhlasíme.
1: Mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale
1: no,
0: zvládla jste to?
1: Zážitek.
0: Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy. A tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami. No a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali, no a přišli jsme k tomu kousek od vlastně k tomu jeho domu a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott, a oni tak jako, no tady, tady, a teď nám ukazovali. A ta kamarádka jako prostě velká humoristka říká, no my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá a šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit. No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek a ten snímek normálně vyšel. No, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná, ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste no si ho schovala? Dochoval se?
1: No, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No, ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera Petra, která pracuje v Karlově Studánce, a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste si stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment a tak, jak ti posluchači přede mnou říkají, jako že to bylo fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odvidou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný poklad.
1: No, kamarádka pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak. Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já si pamatuju, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2. Byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Po slíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott, druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky. Bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je strejda Kája, to je strejda Kája. Já jsem mu vysvětlila, že to strejda není. No. A pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci, no, byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím, jaké desky. No, ale tak pan, ten pán, co to tam hlídá, no, víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient, jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou, no, a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku Očima sněm za vatem mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let a já jsem měla v rukou desku, takovou tu malou desku Očima sněm zaváte, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20, no to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás rádio nahlas, tak jsem to pustila ještě více. No a teď jsme jako stáli a teď si vemte, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala. Najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku Očima sněm za vate. Tak mi ji podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky, tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla, ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříběti, tu jsem nikdy neslyšela. Už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříběti, o zrození hříběte. Moc krásná píseň. Jinak jako, jo, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle. Když jsme, jako já jsem věděla, že pan Karugo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla. No a čekala jsem, přijelo auto, pán Gott vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím, ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám, ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona potom, nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné, vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem, známým a přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku. Má moc krásnou, no takže... Tak
0: Milušku, já pořád tak přemýšlím nad tou písničkou, vy jste říkala, že to bylo o hříbětě, nemyslela jste ano, to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně let a ty desky nemám, to manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba to nám bylo... napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Taky bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak...
1: Pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším. Ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na tom, na Google, jenomže to, víte, jak neznáte název, že té písničky. Já název neznám. Vím, že to bylo na LPčku, protože my jsme měli, no já jsem sice měla i menší desky, malé desky, ale tam to nebylo, tam to nebylo. No, takže tak to je, víte, někdo má obrazy a já sbírám fotografie herců a zpěváků. Vám jsem to zapomněla napsat, protože jsem to chtěla rychle vám poslat. A já mám 3 nástěnky, vlastně už 4 nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
0: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme no. Televize, ale rozhlas.
1: No, nemůžete.
0: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No, takže to je všechno, no, takže pan Karel Gott, ano, byl číslo 1 a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
0: A měla pravdu, a nejenom ten
1: měla
0: český.
1: Pravdu.
0: Miluško, přejeme vám, ať se vám daří. Posíláme Petra Spáleného, dítě Štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá. Zůstaňte s námi.
1: Ano, děkuju moc, Mějte se krásně, dobrou noc a hezké ráno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo, ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně, hodně desek jsem měla, když jsem dala telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každé dveři, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky, no vidíte, teďka začnu koptat. Kalendáře mi kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takovej ten velikej, jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu taky mám, ano, tu tak jsem si koupila, tu Díza s šestím, tu knihu taky mám. No, to je
0: takže
1: strašně krásná.
0: Opravdu faninka tělem i duší.
1: No a když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teď, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát 5 písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně, strašně dojemný. No. A říkám, zlatý Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi někdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čerst krabičky, to nemám ráda. No a jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No, opravdu to, takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott?
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak mi to o tom hříběti nic neříká.
0: No pán Václav napsal právě teď na web Noční linky. Píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek. Karel Gott ji poprvé viděl v roce 1980.
1: No
0: ale taky mi to nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už zhorzní zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: Pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Děruška, já jsem ve studiu, tak ano. Já se omlouvám paní, opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to, ale jezdila jsem často do Prahy, poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole, to bylo v době, kdy ještě byla ředitelkou, paní ředitelka Zelingerová. No a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká, kde byl to, je to kněžský, nebo byl to kněžský domov, a tam působila pár let moje paní učitelka, jako byla řádová sestra Gerardie Vrbová. No a tam tehdy, když jsem jednou přijela, tak přišla návštěva nějaká vzácná, já jsem nevěděla, o koho se jedná. No a tak bylo připraveno potom takové pohoštění a seděli jsme opravdu jenom trojka. Paní učitelka, já a noblesní pán, velice milý, usměvavý, a to byl Karel Gott. Mm-hmm. No a víc nemám k tomu, co dodat.
0: Ale Staňko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem, vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo? A vážila jsem se toho. Byl milý, byl příjemný. Bylo to pro mě něco mimořádného. Těšilo mě to, jo? A co bych k tomu dodala? Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže nechtěla bych jako to, ale nevím, byla to pro mě velká čest a vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí, jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra, to byla školská sestra do Notre Dame, jo, byly to jako, oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Jaruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životů mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuji, že jste byli se mnou, děkuji za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlád. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes

Na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník. Jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

přestože kolem padl květ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchý ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče. Nazdar, chlapče.
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší.
2: Hlavně zdraví, jo? Hlavně zdraví.
0: Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova,
0: prach, to...
1: ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidu mil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak... prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Je pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona. No to ano, to byl totiž to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh. No a pod tím břichem podletěl. To nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo,
1: ano,
0: k tomu
1: ano.
0: Slonovi bych ještě chtěl dodat. Chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička
1: děcka.
0: Pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, zahradě

0: jsou chlupatá a mají hebkou srst. Například ježek. Tady nejsme jenom dva jiříci.
1: Ještě
0: to nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem? Sedí tamhle za tím sklem. Vypadá tam jako v aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Si nám přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale jo, ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Známe.
2: A dáte? To je zase píseň,
0: ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: slyšíte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písnič... my už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, slavili,
1: to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň no, to divadla je... Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. se nějak opakujeme. Že máme... Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřích pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, nějak že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na Podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v kotě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějakou roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál. Dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce, a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, a já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali, a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle, a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali, a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama, a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte. No, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se spřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějna, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, že to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, kteří si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme ho říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

hrubý psíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice. Tu toho malého blbého pejska dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid. Kopnout či pohladit to malé blbé psisko, jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček, neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu,

napnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovský jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian, ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka, černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já vás aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmé studio Barnaby ho platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerové zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádů ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, jim mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábus, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný Tomáš Tepfer. Takže... No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. Takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem žil v babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty spálit mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjížděl, otevřel se nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. A oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběhl z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říkala, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod.
5: No, takže, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella per il sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la questo ravela in cieco al dono di che ho fatto fiora la vita soci questo mi torna gradita forse un'altra domani lo sarà forse un'altra domani lo sarà grazie.
4: Pojďte zase na chvilinku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou třídní a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal? Já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal? Já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturitu neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám, co vám můžu říct. No to vám to bylo hrozný, a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučil, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všechno nejlepší do života, Marcelo, to by taky. A mě řekla, nazdar, neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlap, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem jí to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaký veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všechno byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt. A jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. A opravdu to bylo skvělý. Na domluvilsku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo. No představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam nasilon jenom, říká, já říkám, hele ryba, ty si to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, říká, no to se není možný, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, bude to italský skladatel, je to vlastně současník Verdiho, ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Kozaná chleba? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kamž do daleka hledě smeze.
1: Ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhot se mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivej ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, byla... ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy blednou, volají

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo

négligé. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právě patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.